0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

pořadu Na cestě vrátíme už po 8. na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnici.

0: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
3: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudebníky.

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad. Vyprávěl o noci stříbřitě šedé, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

nestratili. Snad jsme se nestratili, přátelé moji milí. Kdo ví, kdy najdem chvíli správnou k dalšímu setkání. Všechno je najednou tak dávno,

Morava Scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu tři dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy vodní, která je líhní mladých muzikantů.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: A už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty, tak ti zase rozesteluji.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Kdo končí?
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Co je z toho zdrudaná?
9: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
10: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
11: Hezké odpoledne.
10: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
11: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
10: Taky.
11: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
10: Tak to nebylo tak vysoko.
11: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle,
10: ano.
11: A to divadlo fakt je veliký, že a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. A tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech a tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový a tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané a teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec, já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu a teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takový strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko, úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, říkal, kurva, pardon, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů, nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet, Bůh ví kam. To bylo strašný.
10: Že jste to vůbec dohrál. A jestli tady, jsem moc rád, tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, důle, z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal tím svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali, jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje, ten
0: no,
1: zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad. No,
1: no ono se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby protirytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím,
0: no.
1: Že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzepřu
0: ten dýchní lek
1: tam. A prostě přešvihnu, že jako takovým nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože... Docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od lažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste
1: no,
0: tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spadl kolikrát.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže, anebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv? Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy, humor mezi ráči B90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Zdenka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně, vám,
1: ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda Uvizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milují fory a nepamatují si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě, jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: Funguje to pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne, ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešní host Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku. No,
2: tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v Lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek k těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Že? A už se to koná.
1: No,
2: že?
1: Říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry, já si to představuji a říká ty fory.
1: A ten
2: masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setky a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tak.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Okay. Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, no ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, možná
1: ale vždycky s velkým
2: krát.
1: Úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek naroste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární.
2: Na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutnej, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže

0: Ne, vtipná třeba vždycky, no, tak...
1: Tak zdali vtipná natolik, že by sválně dali hlas
0: sválně
1: i posluchači dnes. Sválně,
0: bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
0: No, tak teď je to... Tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda je růstý Třeboně.
1: I Mládek.
0: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenoval. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
0: viseli ve výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
0: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
0: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
0: Docela velký, jsou to dva synové, jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věci, jaký pejska cvičila, jo, že jak tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
0: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
0: Visela různě, ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus bude, to je ten film, jo, z 50. let.
1: A říká,
0: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána, on říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
0: Ano, no a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
0: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
0: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
0: Jo, ne,
1: to ne.
0: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Tě moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
0: rádi
1: udržet tradice?
0: Ten, ne, to nevím, ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád. To jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí. A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze, byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní byl nás tam třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do

0: Mají to v sobě ten kočovný život, prostě
1: jaro
0: přijde.
1: Taky, ona by mohla být na důchod, jo.
0: Ale nechce.
1: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí prostě taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus. A jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo. A takhle, a teď tady hráli třikrát třeba, a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou. A vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
0: Musíme
1: tak
0: se
1: zase i jindy to řeknu.
0: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.

0: Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
1: Dobrý den.
0: A chtěl bych Ivana Mládka.
2: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
3: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
1: dobrý
3: oba.
1: Dobrý den.
2: Děkujeme.
3: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
1: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
3: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
1: Aha, no,
3: a jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako i úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
2: Je to tak.
3: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobrý.
1: No jo, děkuji.
2: Ačko nebo Bčko?
3: A já bych dal Bčko.
2: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
4: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
5: A proč?
4: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
5: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Už mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
4: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
5: No jo,
4: jsou to blbosti.
5: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohout, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohout. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
4: Já jsem v prdeli.
2: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
1: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
2: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničku.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chovatele v Pardubickém kraji můžou žádat o příspěvek.

0: příspěvky na opatření proti vlkům. Sněmovna se postavila proti plánovanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o veřejnoprávních médiích a dnešek bude oblačný až zatažený, nejprve s deštěm, teploty do 15 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. O příspěvek na opatření proti vlkům můžou žádat chovatelé z velké části Pardubického kraje. Ochranci přírody aktualizovali mapu opakovaného výskytu šelem. Pásmo zahrnuje prakticky celé území kraje s výjimkou několika oblastí na Pardubicku.
1: Mapa je klíčová pro žádosti o příspěvky na zabezpečení chovů, ale i náhrady za stíženou pastvu. Majitelé ovcí, koz nebo skotu tak můžou získat peníze na častější kontroly stád, dohled pastevců, krmivo a péči o pastevecké psy nebo údržbu elektrických ohradníků. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Správa Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti. Ve Svitavách pokračují v opravách na sportovní hale na Střelnici. Dělníci tam postupně mění vazníky a začnou dělat nové nátěry na opláštění sportoviště. Radnice dá letos do jeho obnovy 1,5 milionu korun, říká ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
2: Práce budou probíhat od měsíce června a počítáme, že ukončeny by mohly být s měsícem srpnem, možná září. Záleží samozřejmě, jaké bude letní počasí. Veškeré práce budou probíhat za provozu.
0: Poslanci se postavili proti plánovanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh ve sněmovně prosadilo vládní hnutí ANO spolu s koalicí ANO a motoristů. Poslanci organizátory vyzvali, aby od konání akce ustoupili. V usnesení sněmovna odmítla možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil taky pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu ke stažení zákona odhlasovala před 2 týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění.
3: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte na silnici 1/43 mezi Dolní Orlicí a Králíky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přerostlý chundelatý pes, který umí mluvit a který baví už několik generací dětí, tak to je Maxi Pes Fík, stálice dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci sledovali před 50 lety. My ho připomeneme za chvíli s hercem Josefem Dvořákem, který právě Maxi Psovi propůjčil svůj hlas. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, je pátek 15. května, krátce po 5. hodině. Přejeme pěkný poslech a hezké probouzení. Ani dnes nebudou chybět písničky, které nestárnou. Petr Spálený jako mistr zkratky, čeká nás i skupina Roxette, Rangers, anebo teď Karel Gott.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: to byli Rangers neboli Plavci ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 15. května 3 minuty před 17:15. Za chvíli skupina Roxette a ještě teď zmíníme českého zpěváka Daniela Žižku. Ten postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do zítřejšího finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí, zatímco dalších 5 soutěž opustilo. Do sobotního finále postoupili ze čtvrtečního klání kromě Žižky taky zástupci Albánie, Austrálie, Bulharska, Dánska, Kypru, Malty, Norska, Rumunska a Ukrajiny. Tak Danielovi pochopitelně moc gratulujeme a držíme palce i ve finále. V krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jenom pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku, holčičku Áju. Možná jste poznali, že řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík totiž oslavil narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil před půl stoletím 14. května v roce 1976. Reportér Tomáš Maleček se za touhle animovanou čtyřnohou postavou ohlédl.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý. To. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně. Teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, ale co jsem měl a jiný osnímka, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před tím až 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále. Vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Spojené státy se chystají vznést obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulu Castrovi, napsala v noci na dnešek agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele amerického ministerstva spravedlnosti. Případné obvinění 94-letého bratra, někdejšího vůdce Fidela Castra, se má pravděpodobně týkat sestřelení letadla, uvedl tento zdroj. Zatím není jasné, kdy bude takové obvinění, které by musela schválit velká porota, vznesené. Představitelé obou zemí připustili, že Washington a Havana letos už vedli jednání, zatím se ale zdálo, že bezvýsledně. Včera kubánská vláda oznámila, že na ministerstvu vnitra přijala delegaci USA vedenou šéfem americké ústřední zpravodajské služby CIA Johnem Radcliffem. Ten podle nejmenovaného představitele CIA čelným zástupcům kubánských bezpečnostních složek mimo jiné řekl, že Spojené státy jsou připravené zabývat se ekonomickými a bezpečnostními otázkami Kuby, ale jenom za předpokladu, že Havana uskuteční zásadní změny. Další zprávy nabídneme o 17:30. A co nás čeká v muzice v našem kraji, tak v Poličce startuje 29. ročník festivalu Martinů Fest. Až do 30. května nabídne 6 hudebních pořadů a doprovodný program. Odehrávat se to bude v Tylově domě ve Vrchlického ulici. A v Pardubicích na louce u koupaliště Cihelna bude Majáles, a to dnes, zítra. Jsou to dva dny zábavy na třech pódiích. 3. květnový víkend patří tradičnímu open air festivalu. Je to akce, na které se schází špička české hudební scény a pokaždé přiláká několik tisíc návštěvníků. Tak se možná na Majálesu stavíte i vy. Počasí. V každém případě budou potřeba deštníky, protože ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka, večer budou srážky a místy oblačnost ubývat. Teplotní maxima dnes mezi 12 a 15, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý, proměnlivý, a to předpokládané množství srážek je od 5 do 10 mm. Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi...

0: byl malý.
1: Popelářem a ty?
0: Princeznou.
2: Jako princezna.
1: A to ti můžu splnit.
2: Vážně.
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
3: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Když byla řeč o pardubickém Majálesu, tak loni se tam představila taky skupina Opět a Radeček, kterou jsme si hráli teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 17:30. Je pátek 15. května. Dnes můžou slavit nejenom žofie, které mají svátek, ale v podstatě my všichni. Na 15. květen totiž připadá Mezinárodní den rodiny. Tak si možná najdete malou chvilku a zapřemýšlíte nad tím, co pro vás vaše rodina blízcí znamenají, a zkusit třeba právě proto rozdat dnes víc úsměvů a samozřejmě taky lásky. Teď už ale slovo předáme dětem, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co vás jako první napadne, když se řekne rodina?
2: Rodina. Že jsou rodiče a mají třeba nějakého pejska nebo dítě.
1: Je rodina důležitá?
3: Jo.
1: A proč?
2: Aby jsme nebyli sami. Protože si máme chránit maminku a tatínka, protože oni jsou výjimeční, a dědy si musíme chránit navždy, protože ty jsou vzácní. Protože můžou s námi chodit na houby nebo do lesa totiž. A hlavně jsou starý, ale kdo je starý, tak ten má štěstí, více to?
1: Nevím, a proč?
2: No protože starý jsou strašně chytrý a někdy se jim to tam pomotá a někdy se to třeba to pomotaný může stát. No a proto jsou výjimeční dědové. Já mám totiž 3 dědy a 4. mě umřel, který byl strašně chytrý a měl žluté kuřátko a náplast na lokatě.
4: A jak pak se jmenoval, Aneško?
2: Juleček, děda Juleček, byl to můj praděda.

0: 15. května Ota Gutwirth přináší další zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Vedení Pardubického kraje nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro větrné elektrárny. Vládní návrh s nimi počítá na 4 místech na Svitavsku, v Trstěnicích, Mikulči, Pomezí a v Karli. Hejtmanství má výhrady k rozsahu zón a jejich blízkosti k zástavbě. Obává se i negativních dopadů na podobu krajiny a kvalitu života. V Litomyšli dnes začíná hlasování v dalším ročníku sdíleného rozpočtu. Lidé tak můžou rozhodnout o realizaci projektů, které navrhli občané. Na výběr mají celkem ze 6 návrhů. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má dočasně nové vedení. Agentura ochrany přírody a krajiny pověřila řízením správy Hanu Heinzelovou. Dosavadní vedoucí David Rešel rezignoval na vlastní žádost. Zaměstnancem agentury ale zůstává. Policisté zadrželi ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo zjistit informace o místě, kde by se vzácná relikvie měla nacházet. Policisti zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti teprve zveřejní. V Curychu a Friburku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který ve Friburku vyzve ve 20 hodin a 20 minut Dánsko. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka, večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s opravným omezením a počítejte na silnici 2. třídy číslo 360 u Lanšperka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Z té třetí narozeniny Českého rozhlasu můžete oslavit v Pardubicích v ulici svaté Anežky České 29. Zítra bude náš den otevřených dveří mezi 9. a 16. hodinou i s Marií Tomsovou.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 15. května 6,5 minuty před 6:45. Jsme tady s Otou Gutwirtem a taky s novinami. Přejeme hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Asi 200 metrů od Přeloužské školy, kterou nedávno navštívil prezident republiky, se skrývá místo, nad kterým zůstává rozum stát. Hromady odpadků, nasáklé matrace, štiplavý zápach moči a mezi harampádím taky použité injekční stříkačky dávají jasný signál o přítomnosti improvizovaného útočiště lidí bez domova. Město přiznává, že problém bezdomovců i narkomanů monitoruje a postižené místo má být dokonce delší dobu opuštěné. Otázkou ale zůstává, proč travnatý porost nikdo neuklidil. Reportáž nabízí dnešní Pardubický deník.
1: Takzvanou dálnici na leasing mezi Opatovcem a Mohelnicí v celkové délce přes 35 km letos posunulo ministerstvo dopravy do další fáze. Po ukončení soutěžního dialogu vyzvalo 3 účastníky k podání konečných nabídek. Ty zahrnují taky výstavbu střediska správy a údržby dálnice Opatovec a běžnou údržbu navazujícího úseku D35 mezi Litomyšlí a Opatovcem v délce 17 km. Nabídky mají být předložené na konci letošního července. Následně dojde k vyhodnocení a schválení vítězné nabídky. Podle šéfa ŘSD Radka Mátla je zatím otázkou, jestli se celá dálnice stihne zprovoznit v roce 2031 nebo 32, píše Mladá fronta dnes.
0: Ještě dnes si tisk všímá do zvuků fotbalového derby mezi Sláví a Spartou, které skončilo skandálními výtržnostmi. Hospodářské noviny ve velkém textu popisují, co se děje ve vršovickém klubu a jak Slávia hasí průšvih, který český fotbal nezažil mnoho let. Vysvětlují, jak silnou pozici má předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Ten hned ráno po derby přijel za majitelem Slávie Pavlem Tykačem s nabídkou, že na svou pozici rezignuje. Tykač, jeden z nejbohatších Čechů, to ale bez váhání odmítl. Bývalý přední politik ČSSD a ministr obrany má síť kontaktů tak rozvětvenou, že se jí v českém fotbale málo kdo může vyrovnat. Na Slávii bylo prý na podobný průšvih už zaděláno v minulosti, k excesům v Edenu docházelo už dřív. O tom všem referují Hospodářské noviny.

0: 6:45 bude za půl minuty, abychom doplnili Cyndi Lauper ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 15. května. Zítra se od 14 do 18 hodin na letišti v Kuniticích nedaleko Pardubic uskuteční akce nazvaná Letadla nad hradem. Událost připomene z té 15. výročí slavného přeletu inženýra Jana Kašpara z Pardubice do Prahy. Návštěvníci se můžou těšit na atmosféru počátku aviatiky a letové ukázky historických replik. Odpolední program zahájí ve 14:15 tematická přednáška věnovaná právě Kašparovu letu. Doplní poutavé vyprávění Jana Ruzinského o tom, jak se v dnešní době pilotuje Blériot. Následně vzdušný prostor opanuje samotné létání. Tak to byl jeden tip, další máme z muzea v Rosicích nad Labem, tam totiž začíná sezóna, taky zítra mezi 9. a 16. hodinou provizorní expozice výletní vlaky, to všechno je v plánu. Další víkendové tipy hledejte i na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Jaké bude víkendové počasí, to se dozvíme od meteorologů kolem 7:45. Teď tady od nich máme zprávu o dnešku. Ráno dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Dnes teploty mezi 12 a 15, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia. Americký prezident Donald Trump se v Pekingu znovu setkal s čínským prezidentem Xi Jinpingem, o tom informují tiskové agentury. Po společném pracovním obědě Trump návštěvu Číny ukončí. Další zprávy nabídneme v 6 hodin. A co vás čeká v našem víkendovém programu?
2: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, to, co bych si mohl víc teď přát.

Pardubická archa nabídne dnes trénink paměti od 15:30 odpoledne. Je to určená akce hlavně pro seniory, hádanky, kvízy, přesmičky a tak dále. Další tipy pro vás má Český rozhlas Pardubice taky z krajské knihovny, protože tam bude výstava Obrazy blízkosti. Začíná dnes a potrvá do 12. července. Hledání domova je v každodennosti mladých ukrajinských studentů. Ústřední téma téhle expozice je projekt inspirovaný přístupy aplikované a vizuální antropologie, zachycuje subjektivní perspektivy a prožitky spojené s migrací.

0: knihy a adaptací v novém prostředí. A když mluvíme o knihovně, tak pojďme ke knize Sladké Česko. Naděja Konvalinková, Patrik Rozehnal představí tuhle knižní novinku na výstavě Svět knihy na pražském výstavišti. Bude to konkrétně zítra od 17:30 v podvečer v Křížíkově pavilonu D, stánek KD106. Těšit se můžete na oblíbené recepty vášnivé kuchařky Nadí Konvalinkové a na vtipné postřehy Patrika Rozehnala. Tak kdybyste si chtěli udělat výlet do Prahy na veletrh Svět knihy, tak se můžete zastavit právě i u zmíněného stánku a tam obdivovat knižní novinku Sladké Česko. No, Patrik Rozehnal, ten bude ke slyšení v našem programu i dnes odpoledne po 13. hodině v poradně o zdraví a zdravém životním stylu, pochopitelně i s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude rozebírat.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Králíkách dnes otevřou novou sportovní halu za 87 milionů korun. Střední školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa, soupeřem bude Dánsko. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Město Králíky dnes slavnostně otevře novou sportovní halu. Multifunkční tělocvičnu pro 120 diváků nechalo postavit za zhruba 87 milionů korun. Bude sloužit školám, sportovním klubům i veřejnosti. Pro dnešek je připravený celodenní program od 10 hodin dopoledne, říká starosta Václav Kubín ze Sdružení sportovci.
2: Bude především v dopoledních hodinách program pro školní mládež, ale samozřejmě pro kohokoliv, kdo přijde, a v odpoledních hodinách předpokládáme, že přijdou spíš lidé, kteří jsou zaměstnáni, takže do večera bude hala přístupná a bude možné vidět vybavení, novou lezeckou stěnu, posilovnu a celý sál, včetně tedy zázemí.
1: Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu projednala Rada města. Příští týden v úterý ji budou definitivně schvalovat zastupitelé. Strážníci budou moct díky vyhlášce lidi s alkoholem vykázat nebo pokutovat.
3: Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí v Hradci Králové od roku 2008 a aktuálně zahrnuje 640 míst ve městě. Radnice ji postupně rozšiřuje podle podnětů obyvatel i městské policie. Loni například přibyly dvě lokality ve Věkoších a dětské hřiště na Slezském předměstí. Podobně chce město reagovat i na jiná problémová místa a zvýšit tím bezpečnost i pořádek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Střední školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli u didaktického testu z českého jazyka a literatury a dále z matematiky nebo cizího jazyka. Ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo víc než 84 tisíc středoškoláků. Žáci, kteří u didaktických testů neuspěli nebo se ze zkoušky řádně omluvili, můžou zkoušku opakovat v podzimním termínu. Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív. Napsal to na své sociální síti True Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
4: Samozřejmě je to jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka, večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dnes většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S opravou kanalizačních poklopů počítejte na silnici 2. třídy číslo 337 Mířeticích.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice, 4 minuty po 6. hodině, pátek 15. května. Jak jsme říkali ve zprávách, ve Švýcarsku právě dnes startuje hokejové mistrovství světa. Na něm bude mít početné zastoupení i pardubické Dynamo a o něm bude řeč kolem 6. hodiny 50. minuty o tom, jak vypadá skládání kádru, kdo odešel, kdo přišel a jak výrazné proměny v mistrovském týmu budou pro příští sezonu. Tak to se dozvíte. A teď ještě rychlý pohled na NHL. Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole playoff k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. co nás bude zajímat dalšího, tak rozhodně to bude dění v našem kraji. Až 100 tisícové příspěvky jako přilepšení k vysokoškolskému studiu můžou získat vysokoškoláci ze sociálně ohrožených regionů právě v Pardubickém kraji. První z nich už podporu čerpají, má to ale i docela zásadní podmínku, jak uslyšíte v reportáži. A z muziky vás čeká Michal David, Michal Hrůza, skupina ABBA, Hana Hegerová, Petr Habka, tohle je Petr Kotwald.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Ke studiu na vysoké škole dostávají finanční příspěvek až 100 000 korun. Na oplátku se ale zavazují k tomu, že po získání diplomu zůstanou nějakou dobu bydlet a pracovat tam, odkud pochází. Stipendijní program nadačního fondu Home Run Pardubického kraje cílí na vysokoškoláky ze sociálně ohrožených regionů, odkud mladí lidé častěji odcházejí do velkých měst. Jak zjistil reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf, změnit to chce i jedna z prvních podpořených studentek. Vysokoškolačka Tereza z Moravské Třebové.
1: Finanční příspěvek se určitě vždycky hodí, a právě pak mám třeba víc času, ať už se připravovat nebo dělat své mimoškolní nějaké aktivity a nemusím jako se nějak po brigádách honit a tak.
2: Vysvětluje studentka čtvrtého ročníku pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci Tereza Wagnerová z Moravské Třebové, proč je pro ní stipendium přínosné. Se závazkem zůstat bydlet a pracovat po vysoké škole doma v regionu problém nemá.
1: Za každý rok, co oni mě podporují, tak já musím 2 roky pracovat na území Moravské Třebové a s tím nemám vůbec žádný problém. Já jsem tam jako plánovala zůstat, takže se to vlastně jenom hodí.
2: Tereza získala pro zimní a letní semestr stipendium v celkové výši 100 000 korun, spolu s ní i dalších 10 studentů. Peníze můžou využívat ale jen na věci spojené se studiem, třeba na dopravu nebo na ubytování.
1: Třeba na nějaké Erasmy nebo něco takového, klidně si z toho jako můžeme platit. A já si z toho zatím platím jakoby hlavně ubytování, tak ono koleje nejsou úplně nejlevnější. A vlastně cokoliv, co se týká té školy, my máme totiž na biologii hodně jako exkurzí, tak třeba jako nějaké cesty tam a zpátky.
2: Nadační fond Home Run podporuje prvním rokem studenty z Českotřebovska a Moravskotřebovska. Na podzim se rozšíří i na hospodářsky ohrožené Svitavsko a Králicko. Uchazeči procházejí pečlivým výběrem, říká koordinátorka Petra Kořínková.
3: Už během toho, kdy on studuje, tak se mu snažíme poskytovat podporu a propojení s místními zaměstnavateli, aby právě nástup do práce a do toho pracovního procesu byl pro toho studenta jednodušší.
2: Na stipendia vyčlenil kraj zatím první asi 2 miliony korun podle hejtmana Martina Netolického z 3PK je program jednou z cest, jak se dá sociálně ohroženým regionům pomáhat.
4: Hlavním cílem je, aby neodcházeli studenti středních a vysokých škol do velkých měst a naopak, aby měli motivaci zůstat v daném regionu s potřebnou profesí, kterou studují.
2: A právě to si přeje i studentka Tereza Wagnerová.
1: Moji vrstevníci rozhodně zůstávají v větších městech. Na jednu stranu se jim nedivím, jak říkám, hodně vlastně firem i jakoby podniků se jako zavírá. A takže myslím, že z tady toho důvodu zůstávají v těch městech, kde většinou studují. Většinou to je nějaké Brno, Olomouc nebo Praha.
2: Nadační fond Home Run Pardubického kraje plánuje v brzké době podporu zaměřit i na studenty středních škol a na jejich projekty. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi v pátek 15. května, 3 minuty po čtvrt na 7. Zpívala ABBA, za chvíli tady bude Michal Hrůza a my se podíváme na dechovou kapelu Hlinečanka, která připravila jarní koncert, bude dnes od 18 hodin v multifunkčním centru Hlinsko. Pro hosty tam mají řadu překvapení v podobě orchestrálních skladeb, které po dlouhé době zařadili do repertoáru. Víc najdete na webu mfc.hlinsko.cz. Tak to byla Hlinečanka, další tipy se už týkají víkendu. Festival Pardubické hudební jaro připravil výjimečný program i pro děti. Pořadatelská komorní filharmonie Pardubice uvádí během sezóny sobotní tematická matiné pro děti i jejich rodiče s dirigentem Marko Ivanovičem, která bývají velmi vyhledávaná. Teď jako součást přehlídky nabídne zítra od 10.30 v Sukově síni program nazvaný Jaro, jara a rozjařená hudba. Zazní Stravinského svěcení jara, Sukovo jaro opus 22 anebo ukázky ze čtvera ročních dob Antonia Vivaldiho. No a spolek pěveckých sborů Pernštín Ludmila Suk letos organizuje 19. ročník festivalu pěveckých sborů s názvem Pernštínský sborový festival. Ten původně vznikl jako jarní přehlídka sborových těles působících v Pardubicích a blízkém okolí. Festival se momentálně zdaleka nezaměřuje jenom na pardubická tělesa, ale má přesah do celého kraje i východních Čech. Tak vás budeme lákat s předsedkyní výboru spolku Veronikou Dvořákovou a sbormistrem Martinem Beranem. Zítra ráno krátce po 8:30 v našem vysílání.
1: Počasí.
0: Co čekat od pátečního počasí? Podle meteorologů velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Ráno dopoledne bude většinou zataženo, občasný déšť, odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a vyskytnou se četné přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer už budou srážky ustávat. Teploty vystoupí odpoledne na 12 až 15, na horách to bude mezi 6 a 9 stupni Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zakázané uvolnění, tak to je hokej. Mistrovství světa, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek pro ČTK. Třeba podle Josefa Trejbala z portálu Letuška evidují zhruba 15% nárůst zájmu o lety do Ženevy a Bazileje. Podle Lenky Kašické ze Student Agency vzrostl meziročně prodej letenek do Ženevy o 50% a do Curychu na dny šampionátu dokonce až o 300%. Taky ceny letenek jsou vyšší asi o polovinu proti běžným termínům. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, nabízíme spotřebitelský servis a máme tady dotaz na nedodržení reklamační lhůty. Má v takovém případě zákazník nárok na vrácení celé částky za zboží? Na to odpoví Josef Černý.
1: Paní Petra reklamovala mobilní telefon, který se občas sám vypínal. Protože se prodejce ve lhůtě nevyjádřil, paní 32. den odstoupila od smlouvy a požadovala vrácení peněz. Prodejce odstoupení akceptoval, ale s tím, že částku sníží o 1000 korun, prý za velmi poškrábaný displej. Paní posluchačko, pokud se prodejce k vaší reklamaci nevyjádřil ve stanovené lhůtě, potom máte nárok na vrácení plné kupní částky bez jakýchkoliv podmínek, tedy i v případě, že by váš telefon byl mechanicky poškozený nebo měl jinou vadu, na kterou se záruka nevztahuje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Další zprávy jsou tady s Otou Gutwirtem. Přejeme pěkné páteční ráno.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj vybral firmu, která zrekonstruuje Svitavskou nemocnici. Celá modernizace vyjde na bezmála 1 miliardu 370 milionů. To je o 200 milionů víc, než hejtmanství původně počítalo. Kočí u Chrudimi dnes pořádají hasičskou muzejní noc. Ve sbírkách jsou stovky kusů vozidel, techniky i výstroje od období první republiky po současnost. Komentované prohlídky v muzeu začínají v 10 hodin a potrvají až do půlnoci. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem úřadů, ale taky žáci z místních škol. Státní organizace CERMAT dnes zveřejní výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

0: školy a víceletá gymnázia. V prvním kole se letos hlásilo víc než 156 tisíc zájemců o studium. Trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku pro zatím 22 z celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. V předvečer prvního hracího dne na ní figurují dva brankáři, 7 obránců a 13 útočníků. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Přelouči zavřená část Mánesovy ulice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: pátek 15. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 5 minut bude 6:45. My se teď podíváme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
3: Řidiči po pojíždění v koloně před Litomyšlí ve směru od Vysokého Mýta. Moje častá věta, a to znáte ze zelené vlny. Třeba včera okolo poledne měřila kolona okolo 5 kilometrů. A takhle to bude na 35 vypadat ještě víc než rok. Na obchvat Litomyšle si totiž lidé počkají až do léta 2027. Když je silnice už hodně ucpaná, řidiči sjíždějí mimo hlavní tah a krátí si cestu okolními obcemi. Ředitelství silnic a dálnic se potýká s podobným problémem jako u tunelu Homole. Odstřely skály na trase dálnice poblíž Strakova jsou už ale hotové a zdržení stavby obchvatu podle něj nehrozí, informuje Svitavský deník.
0: Zítra se o 13 hodin v Pardubicích uskuteční komentovaná procházka s názvem Tepna moderního města. Historik umění a kurátor Jan Ivanega během ní účastníkům podrobně představí vývoj palackého třídy. Procházka povede od vlakového nádraží až k domu služeb. Výklad se zaměří hlavně na přeměnu komunikace z původní zemské

0: silnice na moderní bulvár. A ještě jeden tip máme z Pardubic. Mladí začínající herci ze studia Like připravili na nedělní odpoledne svou další premiéru. V 17 hodin přijde v autorské inscenaci na jeviště městské scény Mauglí. Autorkou textu je dramaturgyně Lajku Kristýna Plešková, která vycházela z povídek Kniha džunglí. V její úpravě se tak prolíná příběh malého chlapce z džungle z 19. století s osudem dívky z 21. století. O tom všem píše Mladá fronta dnes.
1: Deník Jen se věnuje případu Andreje Jermaka, který čelí obvinění z korupce. Bývalý šéf prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského býval druhým nejmocnějším mužem Ukrajiny. Dobře zná prakticky všechny evropské lídry a první dny války trávil s prezidentem přímo v bunkru. Až do svého zatčení měl na hlavu státu nebývalý vliv. Teď ho ale soud poslal do vazby a hrozí mu až 12 let vězení. Postupně na povrch vyplouvají i docela bizarní okolnosti z jeho kauzy. Telefonní odposlechy odhalily, že obsazování nejvyšších funkcí v zemi řešil s vědmou. Jermak konzultace s astroložkou popírá.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Ať se možná zrovna sladíte ranní čaj nebo ranní kávu, v každém případě vám všem přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu Pardubice ve 6:45. Je pátek 15. května. Právě dnes začíná 22. ročník festivalu muzejních nocí. Ode dneška až do 13. června se ho zúčastní 656 institucí a 208 měst. Přehled všech muzejních nocí je k dispozici na webu muzejninoc.cz v sekci Přihlášená muzea a jejich akce. Tak třeba u nás, tady v Pardubickém kraji, to všechno začne v Krajském technickém muzeu. Bude to ve Vysokém Mýtě už dnes, tak se odpoledne v našem programu tam taky stavíme. Dozvíte se něco víc o expozici, která se týká zemědělství. No a zítra odpoledne taky budeme ve Vysokém Mýtě a to už nás bude zajímat konkrétně expozice s unikátními vysokými koly. Jak se na nich kdysi jezdilo, kde se vyráběla, jak se rozrůstaly cyklistické spolky ve druhé polovině 19. století. Uslyšíte zítra odpoledne krátce po 15:30.
1: Počasí.
0: Před víkendem počasí beze změn, tedy velká oblačnost, občas s deštěm anebo přeháňkami. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo, déšť občasný. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer už budou srážky ustávat. Odpolední teplotní maxima mezi 12 a 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, předpokládané množství srážek 5 až 10 mm. Rozptylové podmínky většinou dobré, teď ráno a večer místy ještě mírně nepříznivé.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, je pátek 15. května roku 2026 a posloucháte Český rozhlas Pardubice 5,5 minuty po 6:45. Pozornost hokejových fanoušků se ode dneška soustředí na Švýcarsko, kde startuje mistrovství světa. Na chvíli se odloží klubová nevraživost a fandit se bude společně českému týmu. Ale fanoušci sledují i to, co se v jejich týmech děje. Výjimkou to není ani v Pardubicích, kde už dozněly mistrovské oslavy a stejně jako jinde se budou chystat na novou sezónu. Víc si povíme právě teď s naším redaktorem Otou Gutwirtem. Hezké ráno. Pro některé hráče Dynama sezóna ještě neskončila. První zápas v takovém jejím nastavení čeká dnes večer, je to tak?
1: Je to tak, začíná mistrovství světa. Češi ho rozehrají ve Švýcarsku soubojem s Dánskem ve 20 hodin a 20 minut. Týkat by se to mělo i čtveřice hráčů Romana Červenky, pro něj to je 13. mistrovství světa. Lukáše Sedláka, ten je na čtvrtém šampionátu. Čtvrtý šampionát čeká taky jediného obránce Pardubic, který se probojoval do nominace Libora Hájka. Dále Martin Kaut, ten startoval na národním týmu jenom jednou. Jan Mandát je zatím mimo soupisku, ten je na svém premiérovém šampionátu, o tom už jsme se bavili a to už jsme zmiňovali, takže tato pětice borců, kteří oblékali dres Dynama, má šanci startovat na mistrovství světa a většina z nich se objeví už dnes.
0: Tak je to pětice nominovaných hráčů pardubického Dynama, ale možná bych mohlo být i šest. Co se změnilo?
1: Změnilo se to, že Pardubice mezi tím, co vlastně se všechno chystá na start světového šampionátu a hráči už jsou spolu, tak představilo první významnou posilu pro nadcházející sezonu a to je David Tomášek, takže to znamená, že už je tam šest dynamáků. Pro Davida Tomáška to bude třetí mistrovství světa v kariéře. Zahrál si turnaj v roce 2023 a taky v roce 2024. No a kdybychom to měli vzít teda úplně komplet, tak jsou tam i hráči, kteří v minulosti dres Dynama oblékali, co se týká nominace, a to je Dominik Pavlat, Jan Ščotka a Matěj Blima.
0: Jeden velký příchod jsme zmínili, posílí Pardubice ještě dál?
1: Ano, mluví se ještě o jednom velmi významném jménu, bude to Matěj Stránský, ono to není tajemství, je to spíš veřejné tajemství, než klub představí tohoto hráče, takže to by měla být druhá výrazná posila pro pardubický celek do té nadcházející pomistrovské sezony.
0: Jak to vlastně vypadá se složením kádru, kdo odešel a jak velké změny se dají očekávat?
1: Tak, když zmíním odchody, tak odešel Daniel Herčík, který šel za větším herním vytížením, i když on má ještě v Pardubicích platnou smlouvu, takže odešel na hostování do Olomouce. Odešel Robert Kousal z mistrovského celku a odešel Tomáš Vomáčka. Oba dva zamířili do Hradce Králové. Ale velké změny se očekávat nedají. Zbytek kádru je v podstatě pod smlouvou. Vedení klubu teď se snaží prodloužit ještě smlouvu s golmanem Malcolmem Subenem, ale jinak žádné velké odchody a žádné velké změny se očekávat nedají a popravdě k tomu ani není důvod.
0: Změny jsou ale určitě ve vedení klubu, nejenom v tom hráčském kádru. Jak tam to vypadá?
1: Ano, tam došlo ke změnám. Dynamo vstoupí do té příští sezony s novým vedením. Výkonným ředitelem společnosti a předsedou představenstva bude jmenován Filip Kaplan. Místo předsedou představenstva se stane Pavel Hinek. Mimochodem trenér, který tady trénoval a má i s Dynamem mistrovský titul. Klub se naopak dohodl na ukončení spolupráce s ředitelem Ivanem Čonkou, který byl v čele Dynama necelých 6 let a představenstvo opustí i jeho současný předseda Ondřej Heřman, který se přesune do dozorčí rady.
0: A ještě jedna věc v krátkosti. Během sezóny se objevily spekulace o tom, že by Karel Mlejnek měl skončit na pozici asistenta trenéra kvůli zájmu jiného extraligového klubu. Co je na tom pravdy?
1: Ty spekulace se objevily, ale vycházelo to z jednoho jediného média a je to absolutní nesmysl, jak potvrdil sám Karel Mlejnek bezprostředně po zisku mistrovského titulu. Říkal, že by byl blázen, kdyby někam odcházel, když to řeknu doslova, a velmi se těší na tu nadcházející pomistrovskou sezonu.
0: Tak to byly hokejové aktuality, které se týkaly pardubického Dynama a Otagu Tvirt. Děkujeme.
1: Hezké ráno.
0: A teď už Pavel Bobek.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravské Třebové dnes skončí dopravní omezení na frekventované ulici Svitavská. Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Včerejší ruský útok na Kyjev nepřežilo 24 lidí a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Dnes skončí opravy přechodu pro chodce na frekventované ulici Svitavská v Moravské Třebové. Stavební práce během týdne omezovaly dopravu v jednom z nejvytíženějších úseků města. Podrobnosti doplnil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Jedná se o místa pro přecházení a o jeden přechod u nemocnice následné péče. Město reklamovalo spárování kostek, zhotovitel provádí nápravu a práce probíhají s omezením dopravy, takže je uzavřen vždy jeden jízdní pruh.
2: Lesy České republiky chystají na zítřek na několika místech v kraji prohlídky lesa s doprovodným programem. Na organizované vycházky je potřeba se registrovat na webu státních lesů, kde je taky zveřejněný seznam všech míst s připraveným programem. Co čeká návštěvníky u koupaliště Dachova u Hořic, popisuje mluvčí lesů Eva Jouklová.
4: Tam máme vycházkový okruh, ve kterém lesníci vysvětlí, proč se některé stromy kácí a jiné zůstávají v lese až do rozpadnutí dřeva. Uvidíme ukázky lesnické techniky, jako je třeba harvestor. Lidé zjistí, jaké stromy nejčastěji vyhledávají ptáci a brouci. Budou připravené špekáčky, ale taky zvěřinové speciality.
2: Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel ji ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku.
5: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
6: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
5: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
7: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
5: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas.
2: Počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev vzrostl na 24, včetně 3 dětí. Zraněných je na 50, informuje o tom server Kyjev Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery ale zasáhly i další civilní infrastrukturu. Sport. Novým trenérem české hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který naposledy vedl národní tým do 18 let a získal s ním bronzové medaile na nedávné mistrovství světa. Tomajka vystřídá u české osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné zdržení na silnici 1/35 na úrovni Janoviček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Letošní turistická sezóna se ve Svitavách nese v duchu výročí 770 let od první zmínky o městě. Jaké novinky pro obyvatele i návštěvníky radnice připravila, shrneme za chvíli. Je pátek 15. května, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. po 7. hodině pro vás máme písničky, které nestárnou, třeba Helenu Vondráčkovou, nač vlastně v půli vzdávat mač. Bude tady skupina Smoky, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, anebo teď Buty.
9: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Žádným tajemstvím už nejsou hokejové výsledky z NHL, tak pojďme na ně. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty před 7:45 brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Ve druhém kole playoff Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. Lukáš Dostál inkasoval 5krát z 21 střel a sezóna v zámoří mu skončila. My se teď ale vydáme do Svitav, už ne za hokejem, ale za oslavami.

0: protože město má letos 770 let od první písemné zmínky. Jubilejní atmosféra se promítla taky do turistické sezóny. Na obyvatele a návštěvníky čekají nové trasy v rekreačním areálu Brand i řada akcí, které historii Svitav připomenou trochu jinak než z učebnic. Pro podrobnosti vyrazila reportérka Věra Pavlasová do tamního informačního centra.
1: Vytvořili jsme nové materiály, které prezentují vlastně novinky, které se ve Svitavách objevují. Jsou to letáky, které prezentují zejména nové atraktivity, jako je mechová stezka u rybníku Rosnička.
2: Říká vedoucí Svitavského informačního centra Petr Šmerda.
1: Také jsme vytvořili vlastně nové propagační předměty, které podporují 770. výročí založení města Svitavy.
2: Nejen aktualizované propagační materiály jsou novinkou pro letošní turistickou sezónu, vysvětluje Pavel Liška z informačního centra.
3: Na letošní sezónu bude dokončena revitalizace rybníku Rosnička a okolí, znovu otevření Sváťovy cesty.
4: Na co se lidé už teď nejčastěji ptají?
3: Určitě to je Sváťová cesta. Je to několik zastavení okolo rybníku Rosnička, kde jsou hrací prvky, kde si můžou jak děti, dospělí, vlastně je to neomezené věkově, zahrát s balančními hrami.
4: Budou si moc turisté i letos půjčovat kola?
3: Určitě. V rámci informačního centra nabízíme zapůjčení několika kol, jak dospělých, dámských i dětských.
2: A na kolech se turisté můžou vydat i do rekreační oblasti Brand, kde je, jak dodává starosta David Čimek ze Sdružení pro město, čeká také několik novinek.
5: Nová pěší trasa k pramenu řeky Svitavy, ale i zázemí kolem rybníku Rosnička bude již na turistickou sezónu připravené nové lavičky, opravené hřiště a nové workoutové hřiště u zemí Brandu.
2: Petra Soukupová uvedla, že nabídku letošní turistické sezóny doplní i kulturní akce, které připomenou významné výročí 770 let od první zmínky o Svitavách.
6: Mezi největší patří určitě pivní slavnosti a letošní výstava historických vozidel Vinný košt a samozřejmě velký pouťový víkend, pouť svatého Jiljí, který začíná tradičním pátečním koncertem, sobotními akcemi na stadionu, volnočasovými aktivitami, přehlídkou dechovek na náměstí. Pouť svatého Jiljí začíná tradičně první zářijový víkend.
2: V turistické sezóně navštíví Svitavské informační centrum přes 20 000 lidí. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: Český rozhlas Pardubice, krásné páteční ráno, dnes je 15. května, minuta po 7:45. Zahrady Slatiňanského zámku jsou v plném květu a to si přímo říká o piknik v trávě společně s kastelánem Jaroslavem Buštou. Budeme obdivovat místní dřeviny, nahlédneme do oranžerie a samozřejmě vás pozveme do samotného zámku. Zajdeme taky do Slatiňanského hřebčína, projedeme se kočárem ke Švýcárně a kochánovickým rybníkům. Do kočáru s námi usednou povolaní lidé, se kterými se rozhodně během výšťky nebudeme nudit. Tak si poslechněte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice od 9 do 12 hodin s Jitkou Slezákovou a Miroslavem Hrubanem. A určitě oba zajímá, jaké bude počasí na ten piknik.
1: Počasí.
0: No nepotěšíme. Podle meteorologů teď po ránu a dopoledne většinou zataženo s občasným deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Až večer by měly srážky ustávat. Teploty dnes mezi 12 a 15, na horách od 6 do 9 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý, proměnlivý.
2: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Když mě

0: Český rozhlas Pardubice nabízí soutěž s datem 15. května 2026 na hodinách 6 minut po 7:15. Nabízíme CDčko s napínavým příběhem z viktoriánské Anglie Žena v bílém a navíc ještě naše drobné propagační předměty. Pozdraví vás dnešní čtyřicátník.
1: Dobré ráno všem, co taky vstali před chvílí, co mají ještě předtím, než je něco rozčílí. Dobré ráno všem lidem. Dobré ráno všem lidem.
0: Tenhle písničkář a herec patří ke komerčně úspěšným umělcům. Bývalý moderní pětibojař se už skoro 20 let pohybuje ve vrchních patrech české populární hudby a svoji tvorbu neomezuje hudebními žánry. Ve svých textech se často vyjadřuje ke společenské a politické situaci v zemi a taky aktivně podporuje nejrůznější ekologické i politické aktivity. V posledních letech taky hraje hodně v seriálech a filmech. Jak se jmenuje dnešní oslavenec? Zavolejte nám na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak už je někdo na telefonu, pěkné ráno přejeme, koho zdravíme?
2: Tady Věra z Pardubic.
0: Paní Věro, vítejte, znáte odpověď?
2: Ano, myslím si, že to je Tomáš Klus.
0: Přesně tak, Tomáš Klus je správně a výhra je vaše, tak moc gratulujeme.
2: Tak děkuju moc.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Naschanou.
0: Ještě doplníme, že Tomáš Klus vystoupí 18. července na Kunětické hoře během festivalu Hrady.cz. Tak tolik dnešní bleskovka, která pro vás bude nachystaná pochopitelně i o víkendu. Kdybyste nevěděli, co dělat v těch volných chvílích, tak doporučujeme naše internetové stránky pardubice.rozhlas.cz. Jsou tam právě i tipy na víkend. Jak se tak dívám po kraji, tak třeba ve Svitavách bude v areálu gymnázia zítra den otevřených úlů od 13. hodiny. Zajímavá akce včelařského kroužku, prohlídka včelnice, ochutnávka, prodej medu a svíček i ukázka včelařského vybavení. Ale akcí, kam se můžete vypravit, je pochopitelně mnohem více, tak se mrkněte na náš web. My už taky chystáme zprávy, na 7:30 budou tady za 7 minut, do té doby vás čeká muzika. Tu českou zastoupí Helena Vondráčková, hrajeme písničky, které nestárnou. Tak pěkné probouzení a úspěšný celý dnešní den. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, dnes je 15. května, teď už jsou připravené další ranní zprávy, s nimi je ve studiu Ota Gutwirth.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Vedení Pardubického kraje nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro větrné elektrárny. Vládní návrh s nimi počítá na čtyřech místech na Svitavsku, v Trstěnicích, Mikulči, Pomezí a v Karli. Hejtmanství má výhrady k rozsahu zón a jejich blízkosti k zástavbě, obává se i negativních dopadů na podobu krajiny a kvalitu života. V Litomyšli dnes začíná hlasování v dalším ročníku sdíleného rozpočtu. Lidé tak můžou rozhodnout o realizaci projektů, které navrhli občané. Na výběr mají celkem z 6 návrhů. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má dočasně nové vedení. Dosavadní vedoucí David Rešle rezignoval na vlastní žádost, zaměstnancem agentury ale zůstává. Policisti zadrželi ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo zjistit informace o místě, kde by se vzácná relikvie měla nacházet. Další podrobnosti teprve policie zveřejní. V Curychu a Friburku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku ve 20 hodin a 20 minut Dánsko. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehodu máme hlášenou ze Seče, ulice k sídlišti, blízko křížení s ulicí k přehradě, nehoda dvou osobních aut.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 15. května 7,5 minuty před 7:45. Budeme číst z dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Ředitelství silnic a dálnic znovu potvrdilo, že dálnice D35 v Pardubickém kraji bude v srpnu 2027 hotová. Není ale jasné, co bude se stávající silnici 1/35. Nechce jí totiž ani stát, ani kraj, což blokuje mimo jiné plány Litomyšle na sklidnění dosavadního průtahu. Důvodem sporu o to, kdo převezme nevítané břemeno v podobě staré silnice, je vysychající penězovod z Evropské unie. Stát sice do nových dálnic lije rekordní sumy na údržbu těch stávajících, ale v kase zbývá čím dál míň. Podotýká Mladá fronta dnes.
0: Dopravní policisté pátrají po řidičce bílého osobního auta, která se měla na konci dubna střetnout s cyklistkou v průmyslové zóně v Linharticích. Po vzájemné domluvě obě ženy z místa odjeli. Teď policie žádá o pomoc svědky i samotnou řidičku. Dopravní policisté vyšetřují nehodu, ke které mělo dojít 30. dubna kolem 14. hodiny 15. minuty v průmyslové zóně právě v obci Linhartice. Podle dosavadních informací se tam střetlo osobní vozidlo s cyklistkou, ta po kolizi upadla na zem. Policisté teď žádají o spolupráci řidičku osobního vozidla bílé barvy, se kterou by potřebovali mluvit kvůli objasnění okolností nehody. Obracejí se taky na případné svědky. Volat můžete na tísňovou linku 158, napsal Svitavský deník.
1: Bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi ve svém projevu v německých Cáchách varoval, že Evropa zůstala v nové geopolitické realitě osamocená. A o jeho slovech píše bruselský server Politico. Při převzetí mezinárodní ceny Karla Velikého Draghi zdůraznil, že se Evropa musí vzpamatovat, aby byla schopná čelit aktuálnímu celosvětovému dění. Podle něj se musí přehodnotit všechny strategické závislosti na Spojených státech. Starý kontinent by měl urychleně začít investovat do oblasti obrany umělé inteligence a posílit svou energetickou infrastrukturu. Taky by měl rychleji rozhodovat.

0: Od roku 2002 se koná tradiční mezinárodní jízda zahajující cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí Cyclo Glacensis. Téhle spanilé jízdy se účastní 17 týmů startujících ze 17 různých míst českých a polských regionů. Týmy jedoucí po různých trasách směřují do cílového místa, které každým rokem na jiné straně hranice, jeden rok v Čechách, dalším rokem v Polsku. Letos je cíl v Říčkách v Orlických horách. Start je dnes v 8 hodin z náměstí v Ústí nad Orlicí a z náměstí dalších 8 českých měst České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Žamberku, taky se pojede z Králík, Vysokého Mýta, Chocně, Lanškrouna, Bačetína a z 8 polských měst. Trasa vede příjemným horským terénem v délce zhruba 50 kilometrů. Tak uvidíme, jaké bude počasí třeba na ty cyklové jízdy.
1: Počasí.
0: Vypadá to, že nic moc, i ta noc na dnešek byla většinou zatažená, objevovaly se dešťové kapky. Ve druhé půlce noci pršelo už na většině území Pardubického kraje, tak to vypadalo i podle předpovědi, která slibovala na noc hodnoty mezi 5 a 8 stupni Celsia. Jaké bude počasí přes den, zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové pana Imricha Drapáka konkrétně. Krásné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Asi bude pršet i dál, musíme s ním počítat.
2: Hlavně teďka dopoledne ještě musíme počítat, že opravdu bude pršet, taková hra na těch srážek Pardubice hravě směrem na východ, takže tam a postupně potom v odpolních hodinách by se ty srážky ale mohly posouvat k severu, až k severovýchodu, takže potom by mohly i ustávat na večír. Teď maximální teploty 12 až 15 stupňů a vítr slabý, promíjivý do 4 metrů za sekundu. Většinou době rozptylové podmínky teďka ráno místy mírně nepříznivé a by opět stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A co o víkendu, jaké nás tam čeká počasí?
2: Zase k ránu by od jihu mohly přibývat srážky, takže potom postupně od toho jihu v noci převážně zataženo a po ránu potom na jihu kraje už se nám rozprší. Potom během dne by se ty srážky posouvaly od jihu na celé území toho Pardubického kraje, takže zítra by to opět bylo s nějakým deštěm vytrvalým. Ty nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, zítra opět ty teploty nějakých 12 až 15 stupňů. Opět na večer to vypadá, že by ty srážky postupně začaly ustávat. Oblačnost by se začala protrhávat asi až během neděle. Tam už konečně to snad vypadá, že by to mohlo být i bez srážek. Teploty by mohly stoupat někam k 17 stupňům, jak už jsem říkal, postupně v neděli ubývání oblačnosti i na nějaký polojasno. A od pondělka potom zatím vypadá, že se opravdu oteplovalo a ty maximální teploty by jsme na konci týdne mohli dostat k nějakým letním 25 stupňům.
0: Tak taková byla předpověď počasí, nakonec i optimistická, z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a pan Imrich Drapák. Děkujeme a přejeme vám pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Mám taky hezký víkend. Naslyšenou.
0: Ještě jedna aktualita. Spojené státy zrušily záměr dočasně nasadit 4000 vojáků v Polsku. To píše agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Další zprávy nabídneme v 8 hodin a od 9 vás čeká přímý přenos.
3: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
4: Popelářem, a ty?
3: Princeznou.
5: Jako princezna?
4: A to ti můžu splnit.
5: Vážně?
4: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
3: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
4: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
3: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
4: Tak už jenom korunku a 15. května.

0: tradičním čase.
1: Od 9 do 12
0: s princeznou Jitkou
1: a Mirkem.
2: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i křižíkovou fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čmada?
4: Jo, čmada.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
2: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
4: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, uvedl mluvčí Cermatu. Zjišťujeme další podrobnosti, zprávy tady budou za 7 minut.
8: Český rozhlas Pardubice.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silničáři letos opraví 6 úseků silnic poškozených stavbou dálnice na Pardubicku. Hradec Králové prověří možnost zavedení vyhrazených pruhů pro městskou hromadnou dopravu. Cermat zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice Opatovice Časy. Aktuálně opravují 3 úseky, další 3 začnou dělat v nadcházejících 2 měsících. Podle ředitelství silnic a dálnic velkou část návozových tras už opravili v minulých sezónách.
3: Cesty poškozené navážením materiálu na stavbu dálnice opravují za úplných uzavírek. Týká se to třeba i několik týdnů zavřené silnice ze Srchu do Starých Ždánic, která vede kolem rekreačních písníků u Stéblové. Dokončení stavebních prací tam plánují na začátku června. Následovat potom bude oprava navazujícího úseku ze Srchu do Hrádku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové by v budoucnu mohly vzniknout vyhrazené jízdní pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Radnice si u dopravní fakulty ČVUT nechá za víc než 250 000 zpracovat studii, která prověří, jestli by takové opatření pomohlo zlepšit plynulost dopravy. Výsledky chce mít město příští rok v březnu, doplňuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
4: Chceme analyzovat, zdali náš inteligentní dopravní systém unese vymezené buspruhy, které ale mohou být pravděpodobně využívány například pro IZS, taxi, případně cyklisty. Zároveň také je potřeba připomenout, že Hradec Králové je snad jediným městem v České republice z hlediska velkých tady krajských měst, který tento princip, který je běžný všude v Evropě, v České republice zatím stále ignoruje.
2: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Proti výsledku je možné podat odvolání, to ale nezaručí místo na vybrané škole. Postup popisuje ředitelka organizace Cermat, která zkoušky připravuje, Barbora Rusulková.
5: Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se nepodává prostřednictvím DIPSY, ale přímo řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ten ho následně postupuje příslušnému krajskému úřadu v Praze magistrátu hlavního města Prahy.
2: V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb a Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který by podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Do června chce rezort představit vládě další návrhy, které by následně prošly připomínkovým řízením.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kratší kolonou počítejte na silnici 1/17 u kruhového objezdu nedaleko Zámrsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký pátek, s vámi je Český rozhlas Pardubice, 4 minuty po 8 hodině. V Hamzově léčebně v Luži mají nový pavilon za víc než 250 milionů korun. Léčit se tam budou pacienti po těžkých úrazech anebo mozkových příhodách. Na místo se podíváme za chvíli. A z muziky můžeme slíbit Václava Neckáře song Lásko ztracená. Boží mlejny melou to bude Eva Farná, k tomu Gilbert Bekot, Vladimír Mišík a Blue Effect anebo Palo Habera. Taková je naše nabídka.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: No a s vámi je Český rozhlas Pardubice v pátek 15. května 3,5 minuty před 8:45. Basketbalistka Emma Čechová nedohrála kvůli zranění utkání WNBA, ve kterém Minnesota vyhrála v Dallasu 90-86 a ve třetím zápase sezóny si připsala druhou výhru. Druhá Češka v dresu Lynx Eliška Hamzová nenastoupila. Další zprávy nabídneme o 8:30. Teď se vydáváme za pacienty do Hamzovy léčebny v Luži. Ti totiž budou využívat nový pavilon za víc než 260 milionů korun. Stavbaři dokončili opravu budovy M ze 30. let minulého století. Ta je teď větší, modernější a napěchovaná špičkovými přístroji, které mají usnadnit léčbu pacientů. Podrobnosti zjišťoval reportér Josef Kopecký.
2: Nový pavilon M má 3 patra, kapacitu 60 lůžek.
3: Můžete samozřejmě pak nakouknout, jak teda naše pokoje vypadají.
4: Kde je červený kruh, tak tam je někdo z toho personálu.
3: Tam je někdo ze zdravotnického personálu, jo? Takhle, kde jsou ty dveře označeny červeně.
2: Mechanoterapie.
5: Pavilon je určený pro pacienty se získaným poškozením mozku, zejména cévní mozkové příhody, traumata, úrazy mozku, nádory mozku. Věřím, že ta rehabilitace se posune někam výš na novém pavilonu s moderními přístroji.
2: Popsala spektrum pacientů, pro které bude nový pavilon určený, primářka Taťana Laurová.
5: Je zahrnut jak fyzioterapeut, ergoterapeut, který se zaměřuje na soběstačnost, fyzioterapeut na cvik chůze, posílení svalstva, logopéd, logopedky trénují s pacientem řeč. Máme paní psycholožky, které se věnují pacientům, protože samozřejmě poškození mozku vždycky zásadně mění život toho pacienta.
2: Přestavba pavilonu stala 265 milionů korun, ale léčebna na ní získala peníze z Národního plánu obnovy. Se změnou je spokojený i ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.
6: Pro Hamzovu léčebnu je to historický okamžik. Ta modernizace pavilonu M a vlastně těch sousedících staveb, spojovacích chodeb, což je velmi důležité pro pacienty, pro personál, tak prostě garantuje, že pacienti tady budou mít špičkovou péči. Robotika, která tam vlastně je, to celé vybavení, které také bylo podpořeno i z evropských fondů, tak je prostě na nejmodernější úrovni.
2: První pacienti se nastěhují na konci května. Za Hamzovy léčebny Josef Kopecký, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice žije.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Pardubice, pátek 15. května, skoro 3 minuty po čtvrt na 9. Dnes po ránu a taky dopoledne máme počítat se zataženou oblohou a občasným deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer už budou srážky ustávat. Teploty dnes odpoledne maximálně 12 až 15, na horách mezi 6 a 9 stupni Celsia. Takže teploty nikterak vysoké a my se ochladíme ještě víc za moment s Martinem Písaříkem, protože budeme rozebírat sněhuláky a hlavně to, kde se vzali v naší rubrice, co v učebnicích nebylo. A teď nepůjdeme za sněhuláky, ale za Jitkou Slezákovou, Miroslavem Hrubanem do Slatiňan, odtamtud totiž bude přímý přenos dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. Tak vás zdravím, pěkné ráno.
2: Krásné ráno. A Kubo, prosím tě, už to víc neochlazuje, ano, to vysílání.
1: Už to stačilo.
2: Přesně tak, no my už jsme přímo na zámku ve Slatiňanech, jsme v saletku a dáme si tartaletku.
3: Tartaletka to nebude. My jsme se těšili na buchty od pana Kastelána, bušty, ale letos nepekl buchty, letos připravil medovník.
2: Ano, my jsme byli loni v kuchyni, v té nově zařízené s těmi úžasnými kamny. No a protože je květen, tak jsme si slíbili, že letos půjdeme do těch zahrad, do parků, že si to tady prohlédneme, to okolí Slatiňan. A protože jsme tvrdohlaví jako mesci, tak jsme se rozhodli i přes nepřízeň počasí, že to absolvujeme.
3: Takže už za chvilku si sedneme do té mokré trávy v pláštěnkách, zakousneme něco dobrého, prohlédneme zahrady, ale samozřejmě nebude to jenom o Slatiňanském zámku, stavíme se i v Hřebčíně. No a pokud se počasí opravdu rapidně nezhorší, tak se snad projdeme i v Kočáře.
2: Ano, a podél Kochánovických rybníků. Máme na to všechno hosty, kteří o tom vědí více, takže se máte určitě na co těšit od 9 do 12.
1: A jak slyšíme, nejsou z cukru, Jitka Slezáková, Miroslav Hruban, takže všechno dopadne. Těšíme se na vás po 9. naslyšenou.
2: I taky, naslyšenou.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
4: Otaku Twirt přináší další páteční zprávy. Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Pardubický kraj vybral firmu, která zrekonstruuje Svitavskou nemocnici. Celá modernizace vyjde na bezmála 1 miliardu a 370 milionů. To je o 200 milionů víc, než hejtmanství původně počítalo. V Kočí u Chrudimi dnes pořádají hasičskou muzejní noc. Ve sbírkách jsou stovky kusů vozidel, techniky i výstroje od období první republiky po současnost. Komentované prohlídky v hasičském muzeu začínají v 10 hodin a potrvají až do půlnoci. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. Státní organizace CERMAT dnes zveřejňuje výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy i víceletá gymnázia. Elektronický systém DIPSI, kde se právě tyto výsledky zobrazuje, ale má výpadky. Trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 22 z celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. V předvečer prvního hracího dne na ní figurují dva brankáři, 7 obránců a 13 útočníků. Dnes bude v Pardubickém kraji ráno a dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky a výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na silnici 36 mezi Sezemicemi a obcí Časy a se zdržením a kolonou taky počítejte na silnici 1/17 mezi Stradouní a Kruhovým, objezdem u Zámrsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hned dva kuchařské talenty z Pardubic přivítáme už za chvíli u našeho mikrofonu.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 15. května 5,5 minuty před 8:45. První ročník soutěže Makro Gastro Cup ovládla Labská střední odborná škola a střední odborné učiliště Pardubice. Ta tak získala v pražském O2 univerzu nejenom titul vítěze, ale taky prestižní stáž u šéfkuchaře Zdeňka Polreicha. Tak si budeme o téhle soutěži a lásce ke gastronomii povídat s našimi hosty. Máme tady jednak oceněné studenty a ti se jmenují Adriana Nefe, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A Nikola Spartl, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: A váš doprovod je tady taky pedagožka ze zmíněné školy, paní Jana Šimečková. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak paní Šimečková, začneme u vás, abyste nám představila tu soutěž Makro Gastro Cup. V čem se vůbec soutěžilo?
3: Tak, Makro Gastro Cup vlastně byl to první ročník celorepublikové soutěže, kde vlastně se připravovali žáci gastronomických oborů a vlastně šlo o simulaci skutečného provozu v moderní restauraci. Nešlo teda tím pádem jenom o nějaký vaření, ale šlo o celkový gastronomický zážitek, kde vlastně žáci museli připravit pokrm, ale šlo to i přes servis a hlavně právě pak ta komunikace s hostem a hlavně týmová spolupráce.
0: Kolik vašich žáků se zapojilo do té soutěže?
3: Tak, ta soutěž byla vlastně rozložena do 3 kol a v tom prvním kole vlastně žáci museli natočit medailonek, a kde vlastně představili svůj 7členný tým. Pak vlastně následně nás pozvali do O2 nebo do makroakademie, kde už vlastně nastala ta simulace toho skutečného provozu.
0: Podle čeho jste vybírali účastníky té soutěže?
3: Tak vybírali jsme hlavně podle odborných dovedností, ale samozřejmě jsme koukali i na tom, jestli jsou zodpovědní ti žáci, jestli dokážou pracovat v týmu, jestli dokážou spolupracovat, komunikovat.
0: Abychom si představili tu konkurenci, kolik škol se účastnilo?
3: Tak do prvního kola se přihlásilo podle našich informací přibližně 30 škol a vlastně na základě, vlastně my jsme museli natočit medailonek a na základě toho medailonku se odborná porota shodla na výběru vlastně 4 škol, které vlastně se už pak účastnili v makroakademii toho právě ty simulace.
0: A pojďme už za úspěšnými studenty. Zajímá nás i ta příprava na samotnou soutěž. Jak jste se na ní chystali? Bylo to náročné?
2: Tak příprava byla určitě náročná. Každá příprava na takovouhle soutěž náročná. Příprava byla dlouhá a náročná. Byly to intenzivní měsíc a půl trénování, my zavřený v kuchyni a čišníci na place, takže obrovská příprava.
0: Dalo by se říct, co bylo nejsložitější v té přípravě?
1: Tak i ta komunikace mezi samozřejmě kuchyní a placem a všechno, co skloubit dohromady. My jsme museli jako číšníci splnit nějaké

0: školy a kuchaři taky a spojit to všechno dohromady, aby to vyšlo jak na čas, tak aby to i bylo tak, jak to má být.
1: Mm-hmm. Možná někteří posluchači znají tu televizní soutěž Hell's Kitchen. Dá se to k tomu připodobnit? Bylo to něco podobného? Určitě jste taky někdy viděli aspoň náznaku chvíli.
2: Tak je to něco jiného, ale ten koncept je víceméně docela stejný. Je to taky hell v kuchyni. Je to extrémní tlak a extrémní stres, takže lehce by se to k tomu dalo přirovnat.
1: Co vás překvapilo na té samotné soutěži? Bylo tam něco takového překvapivého?
2: Tak mě překvapila profesionalita té soutěže, byla obrovské jako profesionální soutěž, takže to byla asi jedna z nejprofesionálních soutěží, co jsem byl, takže obrovská profesionalita té soutěže.
1: Bylo tam něco pro vás jednoduché, snadné, že jste si řekli, to zvládnu levou zadní? Nebo to byla spíš výzva celkově?
0: Byla to celkově výzva, všechno to skloubit dohromady, já jsem to osobně ještě nezažila, takže pro mě velká výzva. No.
1: Co pro žáky a učitele znamenají podobné soutěže? To už je další otázka, zeptáme se toho učitelského sboru nejdřív. Co to pro vás znamená?
3: Tak, určitě obrovská zkušenost. Žáci si vlastně vyzkoušeli skutečný provoz v té restauraci, práci pod tlakem a hlavně tu spolupráci mezi kuchyní i tou obsluhou. Naučili se fungovat jako tým, komunikovat mezi sebou a vlastně nést hlavně zodpovědnost za svoji práci. Pro nás učitelé bylo pak krásné vlastně sledovat, jak ty studenti rostou a jak dokážou využít to, co se vlastně ve škole naučili. A zároveň je to pro všechny velká motivace do další práce. Myslím, že podobné vlastně soutěže ukazují, že gastronomie je krásné a poctivé řemeslo.
1: A jak si tým považuje tohoto úspěchu? Jak jste si ho cenili, vážili?
0: Tak určitě, my jsme se vážili, dalo to hodně práce, ta příprava byla opravdu dlouhá. Jsem moc rád, že to vyšlo, protože každý z nás do toho dal úplně všechno, co mohl.
1: Mm-hmm. My si pamatujeme z minulosti, že už naším hostem byl Nikolas Partla, tehdy jsme si tady povídali o tom klání Gastro Olomouc Olima Cup 2025. Teď tedy další úspěch. Dá se to nějak porovnat mezi sebou, tyto úspěchy?
2: Tak je to furt o vaření, dá se to lehce porovnat, ale tady to bylo zase něco jiného. Nebyl jsem tam za jednotlivce sám, ale byla to týmová. Já jsem byl kapitánem celého týmu, takže jsem to potřeboval nějak koordinovat, všechno šéfovat. Takže bylo to jako něco jiného, pro mě obrovská zkušenost a chtěl jsem to dokázat, jestli to sám u sebe zvládnu a se to povedlo.
1: Asi ta týmová soutěž to víc odpovídá té realitě potom v kuchyni.
2: Určitě, určitě.
1: Co je nejtěžší pro pedagoga, když pošle do takové soutěže své svěřence? Jak moc to prožívá v uvozovkách na lavičce, jako ten trenér?
3: Tak prožíváme to opravdu hodně. S žáky vlastně trávíme během přípravy spoustu času. To je jenom, nejenom ve škole, ale i odpoledne, o víkendech, o svátcích. Jo, několikrát jsme tam byli v těch svátcích, velikonoční svátky jsme tam trávili. A nejtěžší ta chvíle je asi opravdu před tou samotnou soutěží, když už máme všechno připravené, všechno naváženo, zabaleno, odjedeme na to místo určené a pak vlastně víme, že už to je jenom na těch žácích. Jo? My je můžeme jenom podpořit, věřit jim a držet jim palce, aby jim to krásně vyšlo. A když pak vidíte, jak dokážou fungovat pod tlakem, že dokážou krásně reprezentovat naši školu, tak to je pro toho učitele ten největší úspěch, největší radost a prostě je to největší odměna.
1: Říká Jana Šimečková, pedagožka Labské střední odborné školy a středního odborného učiliště Pardubice. Ve studiu jsou taky úspěšní studenti Adriana Nefe, Nikolas Partl a hned po písničce budeme ještě pokračovat.

0: pátek 15. května, 4 minuty po 8:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, my tady máme jednu aktualitu ze servisu ČTK. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%. Další zprávy přineseme v 9 hodin. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstávají kuchařští talenti, abychom tak řekli, Adriana Nefe a Nikola Spartl, studenti střední Labské střední odborné školy a středního odborného učiliště Pardubice, a je tady s nimi i jejich pedagogický doprovod Jana Šimečková a mluvíme tady o velkém úspěchu. První ročník soutěže Makro Gastro Cup ovládla právě tato škola a získala titul vítěze a zmiňovali jsme, že i prestižní stáž u šéfkuchaře Zdeňka Polreicha. Tak ještě vás čeká ta stáž nebo už byla?
1: Ano, čeká nás v půlce června.
0: Těšíte se na ní?
1: Jo, hrozně moc, bude to velká zkušenost pro nás.
0: Ale nebude to první kontakt se Zdeňkem Polreichem, on už s vámi vlastně vařil.
2: Ano, pozval se nás hned na to makrofestivalu, se nás tam hned pozval, po té soutěži nás tam pozval na vaření, na cooking show.
0: A jaký to byl pocit pod vedením Zdeňka Polreicha vařit?
2: Jo, tak bylo to fantastický, užíval jsem se to každou vteřinu, podle takovýhle kuchařský legendy, tak to je sen a učí se furt.
0: A co Adriana?
1: Jo, já zastávám číšnický tým, takže já jsem pouze sledovala, jak se to tam dařilo.
0: Vy jste se jenom dívala.
1: Ano.
0: No a teď i na Fresh Festivalu budete společně se Zdeňkem Polreichem. Jak se to stalo?
2: Tak on si nás tam pozval, nebo on napsal na školu, že by nám chtěl ukázat nějaký nový recept a pozval se nás na Fresh Festival, který se koná tady v Pardubicích, takže super.
0: Ano, za týden na dostihovém závodišti, i k tomu budeme mít příští týden hosta ve vysílání, ale zpátky k vám jako k úspěšným účastníkům této kuchařské soutěže. Už jsme tady zmiňovali, jaká tam byla konkurence. Přiučili jste se něco od té konkurence? Dalo se tam něco pochytat?
1: Tak určitě konkurence byla silná, každý tým měl něco jiného, takže určitě jsme možná něco okoukali, ale spíš jsme se i jako dozvěděli, co třeba dělají oni jinak oproti nám, takže určitě.
0: Nikolas taky něco okoukal?
2: Tak v té gastronomii se každý učí od každého. Každý si předává nějaký recepty, nějaký nový trendy, takže určitě jsme se něco přiučili.
0: Jaká je příprava na tu soutěž? To už jsme se tady taky ptali účastníků, ale z pohledu pedagoga, jak moc to jsou skutečně náročné časy, když se chystáte na tu samotnou soutěž?
3: Tak příprava je opravdu dlouhá, intenzivní a opravdu velmi náročná. Jak už jsem zmiňovala, jo, nejenom vlastně odpoledne nebo ve škole, ale odpoledne o víkendech, o svácích. Ta prvotní vlastně fáze je, že společně vytváříme nějaký menu. Trénujeme techniky, servis a celkovou vlastně organizaci práce. Důležité je, aby vlastně fungoval tým z kuchyně a tým z obsluhy a jako prostě jako jeden tým. A protože v gastronomii vlastně na sobě všechno navazuje. A žáci se učí spolu komunikovat, spolupracovat, zvládat vlastně práci pod tlakem. Velký důraz se klade i na výběru surovin a na jejich přípravě. Museli jsme si o těch surovinách povídat, museli jsme se vlastně naučit, protože kdyby se ten host zeptal, co to je, kde se třeba nacházejí foie gras, co to je brzlík a tak dále. Takže o všech vlastně těch surovinách museli vědět. A jak už jsem říkala, ta příprava byla opravdu náročná, nejenom ve škole, ale prostě pořád. Furt jsme se o tom bavili, furt jsme si neustále psali, co třeba zlepšit, co ještě přidat, jo, na čem zapracovat. Žáci trénovali i komunikaci. Měli jsme tam paní, která nám vlastně pomáhala, aby se žáci rozmluvili, aby věděli, kdy mají dělat pauzy. Museli opravdu se učit, jak navzájem komunikovat mezi sebou. Museli si dávat nějaký povely, kdy přijít do kuchyně, kdy zase přijít. Naopak ten kuchař třeba na tu obsluhu. Takže to bylo to nádherný.
0: A ještě, jaká byla porota? Měli jste trému?
1: Jo, tak porota byla určitě zkušená. Ta porota se tomu věnuje už hrozně dlouho, takže nás naučili taky něco nového. Pokaždé nám dali zpětnou vazbu, takže i z té zpětné vazby jsme se posouvali dál. Ale tréma tam určitě byla.
0: Nikolas měl taky trému?
2: Jo, tak jak říkala Adri, ta porota je profesionální, moc neporadí, spíš nás trápí, ale profesionální, skvělá porota.
0: Nikola Spartl, Adriana Nefe, studenti Labské střední odborné školy a středního odborného učiliště Pardubice a s nimi je taky jejich vyučující Jana Šimečková. Všem třem moc děkujeme, gratulujeme k tomu úspěchu a užijte si to. Naslyšenou, mějte se.
3: Děkujeme moc krát.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Králíkách dnes otevírají novou sportovní halu za 87 milionů korun. Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Česká hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko. A pátek je a bude oblačný až zatažený s deštěm, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otan Utvěrt. Město Králíky na Orlicko-Ústecku dnes slavnostně otevře novou sportovní halu. Multifunkční tělocvičnu pro 120 diváků nechalo postavit za zhruba 87 milionů korun. Bude sloužit školám, sportovním klubům i veřejnosti. Pro dnešek je připravený celodenní program od 10 dopoledne, říká starosta Václav Kubín ze Sdružení sportovci.
2: Bude především v dopoledních hodinách program pro školní mládež, ale samozřejmě pro kohokoliv, kdo přijde, a v odpoledních hodinách předpokládáme, že přijdou spíš lidé, kteří jsou zaměstnáni, takže do večera bude hala přístupná a bude možné vidět vybavení, novou lezeckou stěnu, posilovnu a celý sál, včetně tedy zázemí.
0: V Litomyšli dnes začíná hlasování v dalším ročníku sdíleného rozpočtu. Lidé tak můžou rozhodnout o realizaci projektů, které navrhli občané. Na výběr mají celkem z 6 návrhů, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
3: Mezi návrhy, o kterých budou moci občané hlasovat, je například nové audiovizuální vybavení zimního stadionu, workoutové hřiště, rekonstrukce volnočasového areálu v Pohodlí, anebo například umístění sochy Boženy Němcové v historickém centru města.
0: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3% deváťáků. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%. Elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní zřejmě výplachem z kanalizace, informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikala mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči pořád nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhynuly ryby ani ptáci.
1: Sport.
0: Ve Švýcarsku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburgu od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu soupeře.
4: Je to tým, který je velice nevyspytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka, večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodové dopoledne přejeme ze Slatiňanského zámku. Právě odstartoval náš přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
6: A kdo slídil dopředu po našich sociálních sítích, ten ví, kde jsme. Tahle místnost se jmenuje Saletek. Dali jsme si tady tartaletku.
5: Dali jsme si medovník, kafíčko, abychom se posilnili na ty následující 3 hodiny, které nás čekají a které odstartujeme právě tady na zámku s panem Kastelánem.
6: No a abyste věděli, co nás čeká dál, tak budou to zámecké zahrady, bude to návštěva hřebčí. Naš Vícárny a dále-li počasí, tak se vydáme až ke Kochánovickým rybníkům.
5: A na ten Kočár se nás vejde 6, takže se můžete těšit i na naše skvělé průvodce. Od 9 tedy už začínáme, končíme až ve 12, čeká nás docela dlouhá cesta, počasí snad vyjde, tak si to užijte spolu s námi.
6: Zdraví vás princezna Jitka.
5: No a král Miroslav.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Leona Machálková dospívala a my se vracíme na Slatinský zámek. Dnes nabídneme přímý přenos právě odtud, tedy nejenom ze zámku, to už jsme říkali před malou chvílí, ale začínáme tady. Začínáme v prostoru zvaném Saletek a začínáme s kastelánem Jaroslavem Buštou. Dobré dopoledne.
1: Hezké dobré dopoledne.
2: A nabízí se otázka, co je to Saletek?
1: Saletek je vlastně zkomolenina. To od slov sala terena. To je takový jako přízemní sál, napojený na zahradu. Představit si můžete situaci, kdy venku svítí slunce, strašně praží a vy na té venkovní terase nechcete víceméně se spálit. A tak se schováte do saletku. A jenom se těmi otevřenými dveřmi koukáte pěkně do zámecké zahrady, dáte si tady kafe, a dáte si třeba nějaký zákusek, otevřete si knížku a užíváte si třeba hezké, klidné odpoledne.
0: To jsme přesně udělali, schovali jsme se před pražící sluncem. A
2: na tu knížku.
0: Ale knížku tady taky má pan Kastelán, výborně. Ale co každého asi zaujme na první pohled, tak to je ta výzdoba, a zvlášť ty modré obklady.
1: Mm-hmm. No to jsou takové pěkné kachličky, a to z Nizozemí. Kachličky, které byly přivezeny na zámek už na konci 19. století, poté, co se rodina vrátila z dovolené v Nizozemsku, v Zébat, Knoke a v Nordvíku, kam se jezdilo buď na léčení s princeznou Charlottou, a nebo tam byla v roce 1901 ještě rodina na dovolené se Schwarzenbergovými. A právě v Nizozemsku si zakoupili tuhle sérii kachliček a když se na ně pořádně detailně podíváme, tak uvidíme vlastně výjevy z Bible, ze Starého zákona. Tak tamhle třeba za vámi, tak tam je výjev s Noemovou archou, tamhle je babylonská věž, tamhle Kain a Abel a tak dále. A nebo jsou tam různá povolání. A to je vlastně takové to hlavní, co upoutá oči. A potom je to vlastně ta vyškrabávaná omítka, takové vnitřní probarvované z grafito. A to je taková hodně atypická záležitost romantismu z 19. století, používaný teda k ozdobě interiéru. No a kolem nás je samozřejmě taky spousta kytek.
2: Tak. No saletku se mi začíná líbit čím dál tím víc. Škoda, že máme jenom tento první vstup na to, abychom to tady mohli popsat. Ty kytky, už jsme si je tady všechny jmenovali, některé s pomocí aplikace, pravda, ale jsou to květiny, kterým se daří přesně na takových těch prosvětlených verandách, ať už různé fikusy, tamhle je vzadu klivě, ta nepotřebuje moc světla, je tady juka a další a další. No a když se podíváme ven tady těmi velikými dveřmi, tak tam už je výhled na tu zahradu a do parku. A tam my půjdeme. Kam konkrétně?
1: No my ještě na začátek zavítáme do skleníku, protože teď máme konečně za sebou Pankráce, Serváce a Bonifáce, tedy zmrzlé. A příští týden už budeme vytahovat i to, co zůstalo ve skleníku, což je ale pro nás v tomto případě většina těch květin. A to nás čeká příští týden, tak se mrkneme, kde jsou zimovány. No a potom ještě omrkneme terasu a zajdeme si do zámecké zahrady, protože je období rododendronu a azalek.
0: Výborně, takže kytičky, Jitka bude prostě ve svém
2: živlu.
0: A pokud si dobře vzpomínám, když jsme byli ve skleníku naposledy, tak tebe tam zaujala kvetoucí tlustice. A ty jsi tam říkala, že jsi to nikdy v životě neviděla.
2: Ne, z toho jsem byla úplně nadšená ještě potom několik dalších let.
1: No, a pro mě je to nadšení taky, zvlášť když to člověk potom musí všechno popadnout a vytáhnout ven. A ono se to docela v tom množství pronese.
2: No pojďme se tam podívat, pustíme si písničku, ať máme dostatek času. Vzhůru do skleníků.
3: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Stále posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice a my jsme se ze Saletku vydali směrem do zahrad a do skleníků a byli jsme v zázemí, protože, jak řekl pan Kastelán, každý zámek, kde mají park i zahradu, musí mít své zázemí.
1: No, je to tak, protože aby to u nás hezky vypadalo, tak musíte mít takový ten prostor, kde to třeba na první pohled tak úplně hezky nevypadá, ale musíte mít zázemí, kde máte uskladněnou techniku, kde máte třeba zazimované rostliny, kde předpěstováváte různé věci, které potom udělají ten hezký areál vlastně ještě hezčím.
2: Tak a obvykle se divím já, ale tentokrát byla nadšená Jitka. Vlezli jsme do skleníku a je, tady tohleto a tady hele, a citronka, tady roste tohle, támhleto. No spousta kytiček, takže jak jsi říkala, v sedmém nebi, jo?
0: No jo, já jsem v sedmém nebi, protože se o to nemusím starat taky, když to vidím. Protože na starost to tady má paní zahradnice, my vás poprosíme o jméno.
3: Hana Kropáčková.
0: A počítat nebudeme asi ty rostliny, jsou jich stovky?
3: Jsou jich stovky.
2: Tak, plné ruce práce v těchto dnech předpokládám.
3: Určitě, teď vlastně všechny rostliny, protože už snad máme po zmrzlých, tak jdou ven, aby nám to tam hezky zdobily a aby měli návštěvníci hezké zážitky.
0: Obměňujete a nebo se snažíte dávat ty letité květiny a keře pořád na stejné místo, protože víte, že se jim tam dobře daří?
3: No, většinou se dávají na stejné místo, ale rostou nám. Takže ne po každé se podaří tu rostlinu stejnou dát tam, kde byla v loni, protože narostla a už se nevejde.
2: Říkali jsme, že to jsou stovky rostlin, jak dlouho třeba trvá, než to všechno rozmístíte tady po tom areálu?
0: Tady pan Kastelán může.
1: No, ono se to dělá postupně. Postupně něco už venku vlastně máme teď. Většina toho ale přijde až příští týden na své místo. No, pár dní to trvá a je to vlastně práce pro všechny, kdo mají volné ruce.
0: Mně se velmi líbí ty kopřivy okrasné. To je teda vaše pícha asi.
3: No, to ty máme hodně rádi. Vlastně je to takový náš koníček s kolegyněma. Vlastně i je sbíráme, když někdy uvidíme nějakou třeba na výletě nebo prostě v obchodě, tak si ji koupíme a tady množíme.
0: Aha, výborně.
2: Máte tady nějakou třeba i raritku?
3: No, tak tady orchideje, ty jsou tady už spoustu let, vlastně po mé předchozí kolegyni.
0: Aha, no je to vidět, to máte ty kořeny, vlastně jsou volně tady visí a pokvetou asi až za nějaký ten čas, ale jak jste tady mluvila o těch habánech, co už se nevejdou na svoje místo, které ty rostliny jsou takové nejhorší na to, že strašně rostou?
3: No, asi fíkusy. Pod jedním stojíte a to jsou takové ty benjamínci a pak ještě máme klasické a ty máme dva a ty opravdu musíme už i sestřihovat, aby se nám vešly po sezóně do skleníku.
2: No a ještě se zeptám, jako zahradnice, máte plné ruce práce i třeba přes zimu, nebo si odpočnete někdy?
3: No já nejsem jenom zahradnice, já vlastně i zámek zdobím, co se týče řezaných květin nebo sušených aranžmá, no a v zimě hlavně Vánoce. Takže Vánoce před, Vánoce rušení po, samozřejmě už začíná v zimě nějaké přesazování, stříhání. Takže
0: no, je nám to jasné, vy se prostě nenudíte. Panu Kastelánovi jsem nabízela araukári, roste nám, už nám prorazila skoro strop. Nabízím ji vám.
3: No, ne. Mám
1: Děkujeme, děkujeme, jste hrozně hodná, děkujeme, ale už se sem tak nějak nevejde.
2: Tak jo, tak jsme prohlédli skleníky, ty se ještě chvilku budeš kochat, ale až se dokocháme, tak vyrazíme obhlédnout ty zámecké zahrady.
0: Určitě podíváme se i na vzácné stromy, které tady rostou. Příjemný poslech. Vysíláme přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice ze Slatiňanského zámku momentálně.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
1: A ten dnešní přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice je ze Slatiňan, v tuto chvíli ze Slatiňanského zámku. A my jsme vyrazili do těch nádherných zahrad. A takovéhle zahrady, to si asi nemůže dovolit někdo, kdo má málo peněz.
2: No, ale být knížetem, postavit si chaloupku na léto a mít ji někde uprostřed hospodářského dvora, tak to taky není ono. Zvlášť když vyrůstáte na zámku ve Vlašimi, kde je jeden z nejstarších vlastně parků na našem území. A v momentě, kdy vyrostete, zdědíte nějaké ty své vlastní statky, a mezi ně patří Slatiňany, a tady kolem vás je jedna sýpka, stáj, chlív, příkop, ochranná zeď, tak nemůžete udělat ten krok tím dneska francouzským oknem z obýváku rovnou do zahrady. A tak se rozhodnete, že tohle všechno musí zmizet. Aha. A že chcete zahradu.
3: A na tom se bude něco plánovat. A my jsme právě došli v našem přímém přenosu ze Slatiňanského zámku k Ceduli. Jsme v zámeckém parku a vidíme tady, jak zámecké návrší vypadalo před založením parku právě v tom roce 1796, že kromě toho zámku je všechno splanírované, všechny ty hospodářské budovy. No a začalo se sázet.
2: No, kníže Auersperg se rozhodl, že ta zahrádka u zámku bude mít 10 hektarů a bude osazena mnoha různými dřevinami. Následující kníže Auersperg řekl, že 10 hektarů je málo, a tak začal skupovat okolní pozemky až na rozlohu 26 hektarů, aby se to hezky propojilo s navazující oborou o rozloze 1250 hektarů. A to celé bylo doplněné sítí různých cestiček a výletních a odpočinkových míst, o kterých potom později. A tady v zámecké zahradě můžeme vlastně si říci, že kromě těch cestiček bylo také jezírko, a tenisový kurt a dětské hospodářství a další místa. A je to vlastně areál, který má nějakou svou kompozici, protože to není o tom, že bychom přišli jen tak nějak samovolně rozhodili stromy, ale zahradník, který to dával dohromady, tak nad tím evidentně hodně přemýšlel, aby nakombinoval jednotlivé dřeviny tak, aby vždycky něco kvetlo, aby hezky odpovídala barevnost a abychom při té procházce měli pocit takového uvolnění a relaxace. Takže i ten spon těch stromů, ten jejich vzdálenost mezi nimi má nějaký pravidelný rytmus.
1: Keře, květiny, dřeviny, kolik druhů těch věcí tady je v tom zámeckém parku a zahradách?
2: No, jsou to desítky druhů, možná vyšší desítky druhů. Jenom třeba buků je tady asi 8 typů. Máme tady různé jehličnaté stromy. Tady stojím zrovna teď pod cipřiškem tupolistým, což je taková zajímavost a zvláštnost, která pamatuje poslední zahradní úpravy areálu ze 40. let 20. století podle projektu chrudimského architekta Josefa Vaníka. To si nechala naprojektovat poslední zámecká paní Blanka Trautmannsdorfová a bylo to součást její takzvané Steingarten, kamenné zahrady. My stojíme vlastně v takové části, kde je spousta břečťanů a pod tím břečťanem jsou schované poslední zbytky kamenů, které bohužel ale po druhé světové válce si tak lidé z okolí rozebrali a odvezli. Takže se Steingarten zbyla vlastně jenom, zbyl jenom ten cipříšek tupolistý a potom ještě ten zeraf, který je tamhle vedle.
3: Tak to jsou ty historické stromy, takže se na ně pořádně musíme podívat a zaspomínat na to. A posluchači, kteří sem přijdou, tak si to můžou přečíst i na těch tabulích, které tady jsou rozmístěné, a nebo můžou, až to vyschne, zasednout tamhle do těch krásných lehátek, která máte připravená pro lepší počasí. My ale děkujeme Pánu Bohu za to dnešní, protože neprší a všechno se tady nádherně zelená. Pokročíme kousek dál?
1: Já jsem zásadně pro. A teď půjdeme k tomu dětskému hospodářství?
2: Vyrazíme k chaloupkám.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice. Jsme na zámku, respektive v parku zámeckém ve Slatiňanech a volám Ferdo, Ferdo, pojď sem k noze.
1: U nás byl Ferda vždycky křeček, ale tohle křeček není.
0: To je páv a má tady i svou družku. Myslím, že Blanka se jmenuje, pane Kasteláne.
2: Je to tak, jmenuje se Blanka. A Ferda teda asi k noze úplně nepřijde, ale poslouchá Český rozhlas taky.
0: No tak to nás samozřejmě moc těší a už víme, že mají potomky z loňska, takže daří se množit a ti utekli právě, takže jste to řešil.
2: No, ti zdrhli k zámku, ale oni zase přijdou, protože vědí, že tady bude vždycky nasypaná miska.
1: My jsme těmi zahradami přišli k takovým, řekl bych, malebným roztomilým stavením. Vypadá to jako vesnický statek, v hodně malém tedy, model jakéhosi hospodářství.
2: A pozor na hlavu, až půjdeme dále. A je to opravdu zmenšenina, je to pro děti. Vzniklo to v roce 1860, kdy to starší kníže založil pro své děti, okoukal to v Anglii. A bylo to takové místo, kde si děti nejenom hrály, ale kde se taky vzdělávali. Další generace, od které se nám dochovaly dopisy, tak víme, že tu hráli na indiány, což byla mezi dětmi velmi oblíbená hra. Jezdili na kole, stanovali, ale primárně sem chodili okopávat záhonky a krmit slepice a králíky, a aby se nějak seznámili s takovým tím základem toho hospodaření.
0: Aha, takové dílny, jako jsme měli na základní škole.
2: Přesně tak, pozemky.
0: Pozemky
2: jsme tomu říkali. A zároveň se tady učili vařit a chodili sem psát dopisy, většinou v cizím jazyce, aby je potom mohli poslat rodičům a rodiče si pak vlastně přečetli, jak dalece už jsou na tom s výukou těch cizích jazyků. Takže je to takové multifunkční vzdělávací zařízení, ano. Ferda souhlasí.
0: Jo.
2: A zároveň i místo k hrám, takže jenom opravdu bacha na hlavu, protože je to na děti, je to na rozměr dětí.
1: Chápu, že třeba hra na indiány určitě bavila, ale co ty ostatní věci, takové ty povinnosti v uvozovkách, to okopávání a tak dále, jak se na to tvářili?
2: Já si myslím, že to bylo formou hry, tak to celé bylo určitě hrozná zábava, protože to bylo něco, k čemu se běžně zámecké děti nedostali. Ale ono, představit si, že děti ze zámku se mají nějak báječně ve smyslu, že mají spoustu volného času, tak to rozhodně ne, protože výuka od pondělí do soboty. Žádný volný červenec a srpen a učitelstvo jezdí s rodinou, když se někam jede, aby děti ani na těch cestách nezahálili. A jak píše synovec slatiňanského knížete ve svých pamětech, tak i vychovatelé jezdili přímo s nimi, s kluky, protože se jim říkalo raubíři, a jezdili odděleně separé od rodičů a od sester, aby asi nepřišli...
0: Aby je neotravovali.
2: Aby je neotravovali a řekněme, aby ty mravy neutrpěly.
0: No jsou to zajímavé věci, co všechno se dá vyčíst z kronik, podívat se na obrázky, později potom i na fotografie. No a my, když jsme tady byli s dcerou, když byla ještě hodně malá, bylo jí 9 roků, tak jsme mířili i směrem na Kočičí hrádek a to je další taková záležitost pro děti, že?
2: Kolem těch dětí tady se vlastně točil celý svět, protože Slatiňany byly rodinné sídlo, kam jste si k tělu pustili jenom přátelé a rodinu, žádné oficiality. Tady to bylo doma, takže kolem dětí a jejich výchovy tu vlastně bylo všechno. No a Kočičí hrádek je jedna z takových těch zastávek v krajině, a kterou všechny děti dodnes milují. A i když to rozměrově není asi úplně to, co občas očekávají, ale je to skvělá prolejzačka a takové šiškové bitvy o Kočičí hrádek jsou dodnes velmi v oblibě.
1: Koukám, že všichni dělali v dětství to samé, na Kočičím hrádku, i pan Kastelán.
0: Je to tak, tak já bych byla proto, abychom si pustili písničku. Potom poprosíme našeho kolegu technického, aby nám tam pustil příspěvek, který jsme natočili právě s Barčou, s Lezákovou, dnes už Bláhovou, když jí bylo 9 roku a když jsme právě mířili na ten Kočičí hrádek. No a my se mezi tím přemístíme tam, kam bude potřeba.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.

0: Procházíme krásným parkem Svatiňanského zámku. Prošli jsme kolem koní, jak se jim říká, koně Převalského baru.
1: Ano, polodivoký koně Převalského.
0: Kolik jich tam měli?
1: 3 dospělí a jednoho malýho.
0: A nechali se pohladit?
1: No, nenechali. No, oni by se nechali, jenom že nepřišli. Jenom ten malý Nomgon přišel nakonec, nechal se pohladit.
0: Jdeme dobře, podívej se na značku.
1: Jo, jdeme dobře.
0: Jdeme po zelené na Kočičí hrádek. A tady už ukazuje zelená šipka doprava. A už to tady bude muset někde být. A za náma jdou děti s babičkou a s dědou. A co se to tam ptal ten chlapeček?
1: Mám to říct přesně.
0: Řekni.
1: Bády, jsou na tom Kočičím hrádku taky kočky. Tady se blížíme k další ceduli. Tak, nauč nás stezka ke Kočičímu hrádku.
0: A je tady spousta zvířat a i otázky, hele, pro nás. No a Baru, teď už nám tady ukazuje zelená šipka doleva a něco tam prosvítá, jsem zvědavá na tvoje reakce.
1: Já myslím, že to není Kočičí hrad, to tady mají něco jako, to ještě chvíli půjdem. To není možný, to není to, co jsem očekávala.
0: Naučná tabule číslo 4 Kočičí hrádek nechala postavit v letech 1898 až 1901, 3 roky to trvalo, kněžna Vilemína Aušperková. Miniatura zděného hrádku stojí na křemencové skalce na tom kameni a byla určena, víš, pro koho? Koho tam vidíš?
1: Děti.
0: Pro hry zámeckých dětí. I v dnešní době přináší hrádek radost a potěšení hlavně malým dětským návštěvníkům.
2: No to bylo kouzelné, teda poslouchat Barču a ten hlásek. A dneska ji můžeme slyšet vlastně každý čtvrtek, když zve na nejrůznější kulturní akce.
3: Ano, no a my jsme se tady smáli, když jsme se bavili o koních Převalského, taky máš, Mirku, svoji vzpomínku.
2: Ano, Jony se mě ptal, co to je ten kůň Převalského, a jsem vždycky říkal, že musí dvakrát lesknout a on se převalí. Tak chodil kolem ohrad a tleskal a nepřevalili se, byly to obyčejní koně totiž.
3: To všechno poslouchá opět i pan Kastelán Jaroslav Bušta. My tady slyšíme opět křik pávu, ale koně Převalského ty už tady dnes nenajdeme.
4: Koně Převalského už tu dlouhá léta nejsou, ty patřili zoo Praha, takže musíme do zoo na výlet.
2: Ale koně tady máte?
4: Koně máme, teda my ne, ale Hřebčín má spousty koní. My máme jenom toho bronzového.
3: Ale ten je tady taky vidět skoro ze všech stran, procházeli jsme kolem něj. Jdeme směrem k tomu jezeru, co je tady, to je taková ta klasická si procházka pro návštěvníky. A přijďte, protože je to tady kouzelné, všude kvetou rododendrony a azalky a hraje to tady všemi barvami.
2: No a my jsme chtěli k tomu jezírku, to už asi nestihneme.
3: To už nestihneme.
2: A kurty jsme chtěli taky zmínit, že?
4: No, kurty jsou hned za námi, tedy byly. Ještě v 50. letech byl tenisový kurt, jeden z nejstarších tenisových kurtů v zemi. A ve Vídeňském paláci si dokonce rodina postavila taky tenisový kurt venkovní a dokonce postavili míčovnu, kde hráli s účastí zaměstnanců britské ambasády. No, ale to už je minulost. U nás si tenis teda nezahrajete, ale můžete vzít děti a děti si tam můžou hrát na malém dětském hřišti, kde jsou takový houpací dřevěný koníci a můžete si odpočinout a lehnout a užívat si slunečného dne, který jistě bude, až přijedete na výlet do Slatiňan.
3: Tak ono potřebovalo zapršet a teď, kdybyste to tady viděli, to se všechno po tom dešti tak zelená. Ptáci taky ožili, všechno tady zpívá. Je tu prostě překrásně. Nicméně, my se odebereme do Hřebčína.
2: Výborně, čeká nás snad ta projížďka kočárem po okolní přírodě a už se moc těším.
3: Pane Kasteláne, pojďte s námi.
4: Mil rád.
3: Tak jo, frčíme. Hned po písničkách a po zprávách se vám přihlásíme ze Slatiňanského Hřebčína.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 8:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Moravské Třebové končí dopravní omezení na frekventované ulici Svitavská. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Americký prezident Trump ukončil návštěvu Číny a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Dnes skončí opravy přechodů pro chodce na frekventované ulici Svitavská v Moravské Třebové. Stavební práce během týdne omezovaly dopravu v jednom z nejvytíženějších úseků města. Podrobnosti doplnil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Jedná se o místa pro přecházení a o jeden přechod u nemocnice následné péče. Město reklamovalo spárování kostek, zhotovitel provádí nápravu a práce probíhají s omezením dopravy, takže uzavřen vždy jeden jízdní pruh.
1: Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu projednala rada města. Příští týden v úterý budou definitivně schvalovat zastupitelé. Strážníci budou moct díky vyhlášce lidi s alkoholem vykázat nebo pokutovat.
3: Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí v Hradci Králové od roku 2008 a aktuálně zahrnuje 640 míst ve městě. Radnice ji postupně rozšiřuje podle podnětů obyvatel i městské policie. Loni například přibyly dvě lokality ve Věkoších a dětské hřiště na Slezském předměstí. Podobně chce město reagovat i na jiná problémová místa a zvýšit tím bezpečnost i pořádek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Před malou chvílí o tom informoval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Letos podalo přihlášku víc než 156 tisíc uchazečů. Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky zkoušek zveřejněné, má od rána výpadky kvůli velkému náporu. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
4: Prostě pod náporem těch 156 tisíc uchazečů, kteří tu zkoušku konali, ten systém prostě občas nezareaguje. Je potřeba počkat.
1: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Včerejší požár v kladenských pekárnách způsobil škodu zhruba 100 milionů korun. Oznámil to mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Oheň poškodil část techniky. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel ve spolupráci s policií a technickým ústavem požární ochrany. Americký prezident Donald Trump odletěl z Číny. V Pekingu několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu například o současném americko-izraelském konfliktu s Iránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřka, večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/35 před Litomyší na úrovni rybníku Velký Košíř.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zdravíme opět ze Slatiňan, pokračuje náš přímý přenos. Zprávy jsou za námi a nás teď čeká taková adrenalinová, nevím jestli zábava, ale určitě to bude zajímavé.
6: No v každém případě to bude výšťka. My už jsme tady u hřebčína Slatiňanského, už jsme si pohladili dva koně, kteří nás povezou, potáhnou za sebou kočár se 6 lidmi a taky paní Janu Černochovou, která tady ve hřebčíně je jako doma a budeme se těšit na její výklad.
5: Tak, no a kam zamíříme?
6: No tak první zastávka je ve Švýcárně, jsme se domluvili, tam už na nás čeká paní Chlápková, aby nám řekla, co to ta Švýcárna je a proč bychom tam měli zajet.
5: A když signál dá, tak ano, se dostaneme až ke Kochánovickým rybníkům. Mm-hmm. A my jsme si ještě naložili jako spolucestujícího pana Peřinu, ten rozumí přírodě, takže to budeme mít s úžasným výkladem.
6: Počkejte si na to, určitě nevypínejte Český rozhlas Pardubice, protože doufáme, že to bude stát za to. Příjemný poslech stále přeje Mirek
5: a Jitka.
0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Ještě stále vysíláme staticky. Domluvili jsme se s paní Černochovou, která je, a teď to řekněte za mě, vedoucí
1: průvodcovské služby pro slatinianský hřebčín a výcvikové staje v Heřmanově městci.
2: Tak jsme si nikoho povolenějšího nemohli pozvat do našeho přenosu, protože paní Lenka určitě bude vědět naprosto všechno o slatinianském hřebčínu a nejenom o něm. Myslím si, že je všeobecně známo, že tady jsou ustájení vraníci. Co ještě zajímavého byste nám řekla?
1: Mimo toho, že jsou tady ustaní starokadruští vraníci, tak tady máme taky úžasnou galasedlovnu, která je ještě pozůstatkem po šlechtickém rodu Auspergu, kteří roku 1898 nechali zdejší stáje postavit.
0: Může sem kdokoliv přijít a nechat si povyprávět o tom hřebčíně, o tom, co je tady zajímavého, jaká byla historie?
1: Určitě je to možné každý den mimo pondělka, takže od úterý do neděle se může široká veřejnost přijít podívat na prohlídku stájí v slatinianském hřebčíně. Je to komentovaná prohlídka zhruba na hodinu a projdou si nejen stáje, ale projdou si právě i tu zmíněnou galasedlovnu a také potom ještě kočárovnu.
2: No a vy, když máte na starosti Slatiany a také ještě Heřmanův městec, tak to se celkem nalítáte, ne?
1: Jak se to vezme? Tím, že tady mám samozřejmě i kolegy, kteří se mnou spolupracují na téhleté pozici nebo respektive na té průvodcovské službě, tak tady nejsem sama, takže se samozřejmě vystřídáme, máme to rozděleno vždycky, máme rozepsány směny, podle kterých potom fungujeme a provázíme návštěvníky jak tady, tak i v Heřmanově městci. Byť tedy Heřmanův městec v letošním roce bude otevřen pro veřejnost jenom v létě, jenom o letních prázdninách v červenci a v srpnu a k tomu ještě dva víkendy v měsíci září, kdy se tam konají závody. Nejprve závody všestrannostní a potom kočárové závody spřežení, memoriál pana Škodného.
0: Rádi o tom určitě budeme informovat, až nastane ten správný čas. Dívám se tady na budovu hřebčína ve Slatiňanech a pořád je moc pěkná, přesto jste říkala, že vás čekají nějaké ty rekonstrukce.
1: Ano, v letošním roce již byla dokončena výstavba nových stájí, které ponesou jméno profesora Františka Bílka, stájový dvůr, který vznikl, jelikož profesor Bílek byl ten, který se zasloužil o to, že tady ve Slatiňanech 81 let máme tyhle ty krásné černé perly, slatinanské vraníky, respektive starokladrůbské vraníky. A díky tomu, že tedy profesor Bílek nám koně slatinanské zachránil, přivedl jsem do Slatiňan, tak jsme tedy na jeho počest nechali pojmenovat nové stáje pro chovné stádo Klisen po jeho jméně a to chovné stádo Klisen prozatím ještě ustájeno v těch původních historických stájích šlechtického rodu Auspergu, ale od letošního roku tedy dojde k přesunu tohoto stáda a do původních stájí potom půjdou tedy koně pro výcvik a ty stáje budou rekonstruovány.
2: Tak my prozatím děkujeme a je asi na čase skočit do kočáru a vydat se na cesty okolní krajinou.
0: Pan Kočí, nevím, jestli to je správný název pro takového krásného muže, mladého sportovce.
1: Určitě, to je náš výborný kočí a také výborný vozatel, který jezdí kočárové soutěže spřežení. Jezdí zatím páry, ale určitě bude jezdit i čtyřky zase. Má to svůj cíl, jak nám Láďa Moudrý zmiňoval. Takže náš Vladimír Moudrý, jeden z našich nejlepších tady u nás vozatajů a jezdí páry, byl to i mistr České republiky právě v této oblasti.
2: Takže budeme v dobrých rukou.
0: Je to tak. Jedeme.

0: Český rozhlas Pardubice, přímý přenos ze Slatiňan a my už sedíme v kočáře a projíždíme zdejší krajinou v rukou těch nejlepších, bych řekl.
1: Ano, v rukou nejlepších, ruce nejlepší nevědí, že chceme oslovit právě teď. Já nevím, jestli se to vůbec dá pana Kočího, když řídí koně, ale asi ano. Tak se postavíme takhle v tom kočáře.
0: Zajíte se nesmí telefonovat, tak já nevím.
1: A pane Moudrý, představíte nám nejdřív, než vjedeme směrem ke Švýcárně, nebo než zaparkujeme u Švýcárny, vaše koně, kteří tak nádherně klapou těmi podkovami a krásně jsme se dopravili.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a s náma teďkom jedou pětiletý valach Solo Mantila a sedmiletý hřebec Romke Samanáda.
0: Tak ono to s těmi jmény je trochu složité, asi do toho nebudeme úplně zabředávat, podle čeho se pojmenovávají koně, nebo jde to nějak stručně vysvětlit?
1: Budou nějací šlechtici určitě.
2: Je to trošku složitější než vlastně obvyklý jména, protože ty jména vlastně to první, to Solo třeba, tak to se dává vlastně po otci a to Mantila vlastně, a i když je to vlastně hřebec, tak vlastně Mantila je vlastně matka tady toho pětiletého valacha, takže se to dává vlastně po té matce.
1: No jsou to hřebci, to jsme pochopili, protože jsme zaslechli klisny, jak se tam ozývali někde ze stáje a oni tak nádherně odpovídali. Je vidět ta síla v nich, ta energie. Jsou mladí anebo už v nějakém tom zápřahu sportovním?
2: Právě ten jeden, ten pětiletý, tak ten je v takovém základním výcviku, bych řekl. A ten druhý, ten sedmiletý, ten už má za sebou dva mezinárodní závody.
0: My jsme vyjeli, tak jste také říkal, že se účastníte nejrůznějších soutěží a to mě teda hodně zaujalo. Jak se na to připravuje, jak často třeba trénujete a jakým způsobem?
2: Vlastně každý ten kůň potřebuje jiný výcvik, takže s některým koněm třeba hodně jezdíme pod sedlem, některýho třeba zapřeháme do jednospřeží, každý ten kůň je takový jakože individuální.
1: A vy jako vozataj máte už nějaké úspěchy?
2: Pár úspěchů už tam jsou, jsem dvakrát po sobě se nám podařilo vyhrát mistrovství České republiky a mezinárodních závodech se nám dařilo.
0: No tak my každopádně v tuto chvíli děkujeme. Teď nevím, jestli v rychlosti dokážeme ještě popsat, kudy jsme projeli.
1: No můžeme, protože jsme tady seděli v kočáře s Vlastimilem Peřinou a ten nám řekl takovou zajímavou věc, jak se hezky domluvili s Hřebčínem ohledně Vlaštovek, tam, kde se staví právě ty nové budovy Hřebčína.
3: Slyšeli jsme o nových budovách, dobrý den. Podařilo se nám domluvit s Hřebčínem a s umístění podložek pro vlaštovky, protože v těch nových stájích nejsou klasické stropy a předtím tam byly stáje, kde hnízdila velká, velmi početná kolonie vlaštovek a tak, aby se tam ty vlaštovky potom, co se vlastně ty staré stáje zbouraly a postavili nové, mohly vrátit, tak se tam provedly technická opatření, aby ty vlaštovky to tam měly usnadněnější a mohly tam zase zpátky zahnízdit a chtěl bych velmi poděkovat Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem, že nám v tom tomu vyšli vstříc.
0: Tak to je skvělé, že i v tomto směru ta spolupráce funguje. My už teďka stojíme, což možná slyšíte, protože kopyta neklapou. A když se otočím, tak to je ta Švýcárna, Jitko.
1: No to je ta Švýcárna a my tam jdeme. Za chvíli se ozveme přímo zevnitř.

0: Hlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
2: A my věříme, že se nám... Vám náš přímý přenos líbí, nám se tady líbí moc, už jsme se projeli v kočáře a zastavili jsme před malou chvílí u Švýcárny, což je taková zajímavá stavba. No a víc nám o ní řekne tady paní Olga Chlápková. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás tady vítám.
4: Je to tady jako v pohádce opravdu, uprostřed lesu najednou taková chalupa a už jsme si nastudovali, že takhle nějak by měla vypadat chalupa někde v Anglii, tak v takovém tom anglickém stylu a že za to můžou Auersperkové, kdo jiný.
3: Ano, přesně tak, máte pravdu. Právě se inspirovali na svých cestách na anglický venkov a do anglické krajiny a tak tady postavili tuto krásnou malebnou stavbu.
2: K čemu jim sloužila?
3: Bylo to jakoby takové odpočinkové výletní místo v krajině, byla to i salaš a myslivna.
4: Teď je to krásně zrekonstruované a slouží to turistům, lidem, kteří navštíví Slatiňany. Co tady všechno máte?
3: Tak primárně jsme interaktivní muzeum s expozicí, ale snažíme se být i takovým velkým komunitním centrem, kdy víceméně skoro každý víkend nabízíme nějakou aktivitu, nějakou akci. Celoročně tady probíhají výstavy a vlastně první rok v loni bylo otevřeno i celoročním provozem.
2: No, když výstavy, tak co vystavujete třeba dnes?
3: V tuto chvíli tady máme výstavu obrazů pana Jaroslava Korečka k jeho 80-letému jubileu. Je to rodák ze Slatina, ze Škrovádu a tak jsme rádi, že máme tu možnost toho tady takhle prezentovat.
4: Vím, že si tady rozhodně přijdou na své i děti, že se chlubíte tím, jak to máte interaktivní, to muzeum, jestli vůbec se dá říct muzeum.
3: Muzeum je interaktivní, ale samozřejmě i ten areál okolo, kde tady máme spoustu herních prvků a i ty aktivity se snažíme cílit na rodiny s dětmi. A jestli mohu pozvat, tak zítra tady máme velkou akci, je to Den o přírodě s myslivci, který pořádáme s okresním mysliveckým spolkem s Chrudimi a všechny zveme zítra v sobotu 16. května od 9 do 17 k nám na loveckou kynologii, lesní pedagogiku a poznávačku zvěře.
2: Vy už to tady všechno chystáte, máte tady stany, kdyby náhodou nepřálo počasí, jsou tady i krmelce, aby návštěvníci viděli, jak to chodí v lese?
3: Ano, právě jsou tady už myslivecké rekvizity, je tady zakrmovací zařízení a krmelec, protože myslivost není jenom o lovu zvěře, ale je to o péči o les a o péči o přírodu jako celku. Takže o tom budeme zítra nejen děti, ale i velké návštěvníky chtít vlastně edukovat a měl by tady být i dravec a psi. Ano, určitě.
4: A budou tady i Švýcaři?
3: Švýcaři tady nebudou, ti tu byli před 3 týdny.
2: A co pak tady dělali?
3: Protože v rámci spolupráce s partnerskými městy ze Švýcarska, tady s městem Slatiny, tak tady byly 2 skupinky kolegů a my jsme jim tady nabídli takové vlastně krásné posezení v přírodě, tak jak to máme my Češi rádi u táboráku.
4: Paní Chlápková, moc děkujeme za to zastavení tady u vás. Já osobně jsem tady nikdy nebyla, nevím jak ty, Miru.
2: Já jsem tady také poprvé, ale mně se strašně líbí, že jak jsme slyšeli od pana Kastelána, tak Auerspergové si udělali ze zámku letní sídlo, aby si tam jezdili odpočinout. A když si chtěli odpočinout od toho odpočinku, tak jeli odpočívat ještě sem. Takže takový odpočinek na druhou.
4: No co by jiného dělali v létě asi, že?
5: A my se právě snažíme i těm návštěvníkům zprostředkovat ten odpočinek na druhou. Takže jste velice vítáni.
4: Přijďte zítra na Den s myslivci. My moc děkujeme, paní Chlápková. Ať se akce vydaří, včetně počasí.
5: I Švýcárna děkuje. Mějte se moc hezky. Naschledanou.

0: Věřte, nevěřte.
1: Stále jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, posloucháte přímý přenos ze Slatiňan. Byli jsme na zámku, teď jsme stále ještě u Švýcárny a máme pro vás takovou informaci, která se tohoto příbytku týká. Je opravdu nádherná.

0: 606 48 48.
1: A já ještě přidám, co je ve hře. Pozor, rodinná vstupenka na zámek Slatiňany a k tomu, až se stavíte ve Švýcárně, tak dostanete?
2: Náš čaj Koňská louka.
1: A k tomu je termoláhev, o tu soutěžíme, to budete mít na ten výlet do Slatiňan, o tu soutěžíte celý týden.
0: Halo, halo, kdo je na lince, kdo zkouší své štěstí?
3: Dobrý den, tady Jaromír ze Sázavy.
0: Dobrý den, pane Jaromíre, tak jak vám to zní, to tvrzení pana Kastelána? Uvěřitelně nebo mu věřit nebudete?
3: No, právě, že to je tak uvěřitelný, až bych tomu nevěřil.
0: Tak uvěřitelné, až by tomu nevěřil.
3: Takže tomu dneska nebudu věřit, je to moc jednoduchý nějaký. Tam bude nějaký chytáček, háčíček nějaký.
0: A v tom případě se tedy zeptám, podle čeho se podle vás jmenuje Švýcárna?
3: Vůbec nevím.
0: Nevíte?
3: Vůbec.
0: Dobře.
3: Ani mi nic nenapadá logického, co bych... Nevím.
1: Nevadí. My děkujeme i za to, že nevěříte dnes, pane Jaromír, já to jenom zopakuji. Švýcárna, odkud dnes natáčíme, právě teď momentálně, má název podle architekta, který vymyslel, vyprojektoval, pan Kastelán říká někdy 1840, a byl to švýcarský architekt, takže
3: jo,
1: proto Švýcárna.
3: Jo, říkám, je to tak jednoduchý, až prostě nebudu věřit. Dobře.
1: Tak jste první, uvidíme, co druhý volající. Jaromír, krásný den, naslyšenou.
3: Hezký víkend, naschle.
0: Naschledanou, tak je tam někdo další? Dobrý den, halo.
4: Dobrý den, tady Jarka. Svitavý.
0: Pani Jarko, jak to
4: a
0: vidíte vy?
4: Já vám můžu věřit, mně se to líbí. Je to hra,
0: se
4: tak
0: to líbí.
4: Já budu věřit.
0: Tak jo, tak my se tady zapíšeme, že paní Jarka věří. Byla jste se podívat někdy ve Slatiňanech na Švýcárně?
4: Ano, já jsem tam byla kolikrát, protože jsem tam jezdila do Kunčík bratránkovi. Byli jsme tam i na tom kočičím hrádku, tam to máme všechno prošli.
1: A byli jste i nově teďka v té Švýcárně po opravě?
4: Teďka ne.
1: No tak to je úplně něco jiného, to musíte určitě přijet zase.
4: On byl starší než to já a už zemřel a před 4 rokama zemřela i jeho žena a chalupu pronajímají, takže teď už tam
1: takže
4: jako ani
1: takže už nemáte za stolik příležitostí. A tak jenom tak třeba na takový výlet. Ale děkujeme, děkujeme za váš tip a naschledanou, paní Jarko.
4: Naschledanou.
0: Tak, do třetice, kdo zkouší své štěstí, dobrý den.
5: Dobrý den, Martin Pardubice.
0: Tak Martin z Pardubic, vy to také... A proč nevěříte?
5: Nevím, připadá mi to takový moc jednoduchý.
0: Moc jednoduchý.
1: To je jednoduché, Martine. Švýcárna, švýcarský architekt, anglický projekt a rakouské císařství v té době tady. Tak proto nevěříte, to příliš mnoho států najednou.
5: To je takový moc jednoduchý, jo?
0: Měli jsme to udělat těžší možná ještě. No nic... Tak my vám děkujeme, Martine, máme zapsáno, zdravíme, hezký den, naslyšenou. A teď ještě pro ty z vás, kteří se nedovolali, tak můžete i dnes posílat e-maily studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě to rychle zopakuj, proč se Švýcárna jmenuje Švýcárna?
1: Protože ji vyprojektoval architekt ze Švýcarska v roce 1840. Tak ano, nebo ne, pište, my zatím nastupujeme do kočáru a jedeme směrem ke Kochánovickým rybníkům.

Juillet.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice,

0: V tuto chvíli sedíme v kočáře, projížděli jsme nádherným malebným místem kolem restaurace Monaco, viděli jsme kvetoucí kopretiny, teď nás teda předjíždí nákladní auto, tak se omlouváme za ten hluk. Co jsme ještě všechno viděli?
1: Viděli jsme Ferdinandův vodojem, úpravnu vody, to jsou ty technické záležitosti. No a vidím tady i Zdendu Nováka, který nám opět dělá technickou podporu a projíždí e-maily, ve kterých jste odpovídali na naše záludné tvrzení soutěži Věřte, nevěřte.
0: Švýcárna, je to skutečně odvozeno od švýcarského architekta, který švýcárnu navrhl? Zdendo, co se píše?
2: Píšou třeba paní Iveta, dobrý den, dneska souhlasit nebudu, myslím, že se podobá švýcarským horským salašim, od toho vznikl název Švýcárna. Posluchačka Iveta, pak napsal třeba paní posluchačka Jana, vážení, věřím, ta zase věří, dobrý den, budu věřit, já to tady projíždím, protože ty e-maily stále naskakují, dobrý den, já nesouhlasím, myslím, že je to podle způsobu chovu dobytka, píše paní Jitka. A koho ještě tady ocitovat?
0: Si to rozmýšlej a já teda musím velmi zatleskat paní Jitce, protože vypadá, že paní Jitka to trefila. Pan kastelán Slatiňanského zámku k tomu řekne víc?
3: No, je to úplně jednoduché, protože Švýcárna byla vlastně takové to odpočinkové místo na kraji bývalé obory, nebo dnes už bývalé obory. A bylo to místo, kde se i děti ze zámku seznámily s chovem dobytka švýcarského typu.
0: Dobytek švýcarského typu.
1: A kdože to typnul teďka správně? Paní Jitka?
2: Paní Jitka Novotná nechala tady na sebe i telefonní číslo. Píše tady, dobrý den, já nesouhlasím, myslím, že je to podle způsobu chovu dobytka. Způsob chovu dobytka, dá se to uznat?
0: No to určitě, no tak ono stačí nevěřit, věřit, že v naší soutěži to vůbec není podmíněno tím, že to lidé budou vědět, ale navíc takhle v těchto podmínkách, když paní věděla, tak co myslíte?
2: Já myslím, že její jméno z mého upršeného displeje mobilního telefonu můžeme vyhlásit jako vítězné.
1: Tak paní Jitce, moc gratulujeme vám ostatním, kteří jste se zapojili. Děkujeme. My jsme na chvilinku zastavili, jak dlouho ještě potrvá jízda k rybníkům.
0: To se zeptáme pana Peřiny.
4: Já si myslím, že s panem Moudrým, skvělým kočím, to bude trvat 5 minut.
0: Výborně, tak to nám akorát tak vyjde, abychom tam dorazili, popsali, modleme se za signál, který stále drží, takže se po zprávách opět uslyšíme. Přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice ze Slatiňan a okolí pokračuje.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Silničáři letos opraví 6 úseků silnic poškozených stavbou dálnice na Pardubicku. Hradec Králové prověří možnost zavedení vyhrazených pruhů pro městskou hromadnou dopravu. U didaktických testů letos neuspěla skoro 1/10 maturantů a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice Opatovice Časy. Aktuálně opravují 3 úseky, další 3 začnou dělat v nadcházejících 2 měsících. Podle ředitelství silnic a dálnic velkou část návozových tras už opravili v minulých sezónách.
5: Cesty poškozené navážením materiálu na stavbu dálnice opravují za úplných uzavírek. Týká se to třeba i několik týdnů zavřené silnice ze Srchu do Starých Ždánic, která vede kolem rekreačních písníků u Stéblové. Dokončení stavebních prací tam plánují na začátku června. Následovat potom bude oprava navazujícího úseku ze Srchu do Hrádku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: V Hradci Králové by v budoucnu mohly vzniknout vyhrazené jízdní pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Radnice si u dopravní fakulty ČVUT nechá za víc než 250 000 korun zpracovat studii, která prověří, jestli by takové opatření pomohlo zlepšit plynulost dopravy. Výsledky chce mít město příští rok v březnu, doplňuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
6: Chceme analyzovat, zdali náš inteligentní dopravní systém unese vymezené buspruhy, které ale mohou být pravděpodobně využívané například pro IZS, taxi, případně cyklisty. Zároveň také je potřeba připomenout, že Hradec Králové je snad jediným městem v České republice z hlediska velkých tady krajských měst, který tento princip, který je běžný všude v Evropě, v České republice zatím stále ignoruje.
3: U státních maturit letos neuspěla skoro 1/10 studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů, loni jich neuspělo asi 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se ubytovatelů platform, jako je Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos, dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
7: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
3: Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Český prezident Petr Pavel už dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly nepotrestány.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka, večer budou srážky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Varování máme ze silnice číslo 360. U obce Korouhev je hlášeno stádo krav na silnici.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Stádo krav na silnici u obce Korouhev. My tady nějaká ta stáda taky uvidíme, protože posloucháte stále přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice ze Slatiňan a okolí a jedeme do kopce.
9: Ano, stále tažení kočáře starokladrubskými vraníky, míříme na další zajímavé místo a spoustu jsme tohoto cestou viděli. My se k tomu ještě určitě i s panem Peřinou vrátíme, aby nám to všechno řekl. No a co nás dneska ještě čeká v té poslední hodině? No,
8: určitě si budeme povídat o tom, že tady dvakrát ročně kvetou kopretiny, o Kochánově rybnících, o žabím kuňkání. No a potom
9: se vrátíme zase zpátky na zámek.
8: Ano, ano, a tam ještě pozveme taky a zavzpomínáme na buchty z té staré zámecké kuchyně. Tak to všechno nás čeká.
9: A pokud byste chtěli vidět, jak ta projížďka v kočáře vypadá, tak koukněte na naše sociální sítě, je to tak? Zdem taky ve hlavou.
10: Zatím tam není ještě natočené video, ale streamovali jsme živě, tak snad se to tam uložilo.
8: Jo, a na začátku jsem se zakoktala, tak se omlouvám.
10: No a teď bojujeme se signálem, ale zachránili jsme to.
8: Příjemný poslech přejeme i nadále. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Přímý přenos ze Slatiňana.
4: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a přímý přenos ze Slatinan. Stále jsme taženi kočárem, stále také s naprosto vynikající osádkou. Tady vzadu jeden odborník vedle druhého. Teď nás bude zajímat pan Peřina, protože my tady projíždíme krajinou. Projeli jsme kolem kochánovických rybníků, tůní a poslouchali jsme ty úžasné informace. Také o třešních byla řeč, o kaštanech. Tak to pojďme to vzít hezky postupně a začneme asi možná u těch třešní.
1: Jo, u těch třešní, protože tady je třešňovka, je tam i takové pěkné posezení a je to naprosto romantická záležitost, moc pěkné.
2: Tam vyhlídka, kam chodil Jaroslav Vrchlický a skládal zde při svých letních pobytech ve Slatňanech básně. V novodobé historii tam z peněz Evropské unie byla revitalizovaná třešňovka, byly vysázeny nové stromy, také místní skauti se na tom podíleli a je to výborné místo k procházkám nejen v době, kdy třešně kvetou, ale i když dozrávají. Jsou tam také skupinky ostružin, takže i v srpnu tam je něco k snědku a je to úžasné místo, je tam ponecháváno velké množství odumírajícího starého dřeva, takže se tam dá pozorovat velké množství hnízdících ptáků anebo třeba i zajímavé druhy hmyzu.
0: Tak to je třešňovka. Pak ty kaštanovníky, ty byly podél cesty, pár jsme jich tam zahlédli a ty jsou typické tady pro tu krajinu.
2: Je to v podstatě rarita, kaštanovník svatý, který pochází ze Středomoří, tak do okolí Slatinan ho vlastně přivezli Aušperkové. Známe určitě všichni kaštanku na Stavrkách, sad jedlých kaštanů, ale i tady v okolí Slatinan, kolem zámku Aušperkové, vysazovali jedlé kaštany do lesních porostů a dodnes tady v těch lesních porostech ty kaštanovníky zmazují a tvoří podíl na zdejší dřevinu skladbě, takže opět veliká regionální zajímavost.
1: No viděli jsme jeden kaštanovník, pak zase tamhle byl a tamhle, takže je to obrovská zajímavost, možná celostátního významu, zrovna tak jako ty kobretiny kvetoucí dvakrát v roce.
2: To byla taková malá zajímavost kolem úpravné vody Monaco. Místní to velmi dobře vědí, nejenom teď v květnu, že rozkvétají, ale i pak koncem října a objevují se i během dušiček na hrobech tady a neznám jiné místo, kde by kopretiny takhle pozdě ještě kvetly.
0: Já jsem teďka přestal chvilku vnímat, protože jsem koukal, kam jedeme. Ne, já jsem koukal, kam jedeme. Vy jste si pojeli o těch...
2: Se kocháte v Kochánovicích.
1: Kochánovických
0: rybníků, kde jsme také byli, ano. A tam jsou ty, jak to řekl, blata, tůně.
2: Evropský významná lokalita soustavy Natura 2000. Podařilo se tam díky vizi kolegy Milana Ružičky a díky evropským penězům zrealizovat v místě bývalé střelnice lidových milicí. Byl to takový zanedbaný zarostlý prostor, tak se podařilo zrušit podporchové podzemní odvodnění. Byly tam meliorační trubky, které tam vlastně byly vybudovány, to meliorační odvodnění v 70. letech minulého století. A to všechno se podařilo dostat ven, přerušit, vrátit tam vodu. Vybudovali jsme tam více než 16 tůní. Který byl hluboký, zahloubený, se dostal na povrch, krásně meandruje, vynese tou krajinou. Díky spolupráci s nevládní organizací Pestré Polabí se v tom místě pase skotský náhorní skot.
1: Tak a jsme u toho skotu. Tady bych to zatím zakončila a pustíme si písničku a po ní ještě více popíšeme kochánovické tůně rybníky, protože tam vede i naučná stezka, tak tam můžeme pozvat naše posluchače.

0: Tady to nehraje. Ticho.
1: Dobře.
0: Tak, teď dostáváme pokyny z režie, že jsme údajně slyšet, tak budeme doufat, že to tak skutečně je a že můžeme pokračovat našem přímém přenosu a také povídání s panem Peřinou, Vlastimilem Peřinou, což je vedoucí CHKO
1: Železné hory, agentury ochrany přírody a krajiny.
0: Tvé radosti, dali jsme to.
1: Pane Peřino, my jsme projížděli právě kolem těch kochánoviských rybníků. Jsou to jednotlivé tůně, ale i pořádné vodní plochy. A vy jste měli tuši, minulý týden jsme zvali na takovou pěknou akci za kvákáním žab. Jak se to povedlo? Kvákali dostatečně?
2: Kochánovické tunkání, povedlo se to náramně. Bylo to opravdu obojživelné, protože půl hodiny před srazem účastníků začalo velmi prudce pršet po velkém období, kdy bylo velmi sucho, takže určitě celá příroda i my jsme se zaradovali, ale ne tak ty lidé, kteří se chystali přijet, takže účast byla menší než v minulých letech. Měli jsme tu v minulých letech i několik desítek, teď bylo kolem 20 lidí, ale měli všichni možnost slyšet kunkání, kunky ohnivé. Všichni tu žábu znají, její charakteristický hlas, protože ji proslavil pan Smoljak ve filmu Na samotě u lesa.
1: Mirek umí napodobit.
3: Radíme vejš.
2: A přestože ta revitalizace byla dokončená v roce 2023, tak už je tam několik stovek, nebojím se říct takhle vysoké číslo. Vyšší desítky čolků velkých, což je velmi vzácný obojživelník. Ta evropský významná lokalita je právě pro tyto dva druhy zřízená. Ale poletuje tam i velké množství vážek. Nedávno možná jste zachytili zprávu, že v olomouckých tůních na Moravě byl zachycen největší vodní vrub na světě, Vodomil Černý, tak toho tady máme samozřejmě také. A je to prostě úžasné, jak se to povedlo, jak příroda si ten prostor tam našla, když jsme jí nabídli ty možnosti, mám na mysli teď tu vodu, kterou se podařilo dostat na povrch díky zrušení podpovrchového systematického odvodnění. A je taková zajímavost, docela důležitá i v souvislosti s klimatickou poruchou, že jedna čtvrtina všech zemědělských pozemků, všechny, když bychom si vzali louky a pole v České republice, tak jedna čtvrtina je systematicky odvodněna podzemními trubkovými drenážemi a je třeba s tím něco dělat, protože je to dneska, když máme vysoké výpary, vysoké teploty, věc, kdy ta krajina tu vodu nemá, tak je to nejúčinnější způsob a chtěli jsme to právě jako takový příklad dobré praxe udělat a velmi se to povedlo. A přejděte se podívat do Kochánovického údolí.
1: Tak je tam naučná stezka, jak jsme řekli, takže ta možnost tady je. A my jsme tady teď museli trošku přibrzdit Maty a Sam, jak se jmenují naši koně. Tak ne, že by se lekli psa, ale přeci jenom trošičku, to už jsme v klusu, nebo jak se tomu říká, tomuto? Klus nebo co?
4: Klus.
1: Nebo cval?
4: Ne, klus.
1: Je to klus, je to klus, výborně. Tak my moc děkujeme za ty informace o kochánovických rybnících a čeká nás ještě
0: povídání o těch významných stavbách.
1: Ano, o významných stavbách, které tady zanechali Auersperkové.
5: A už se nám ustaluje signál, vypadá to, že už budeme v běžném spojení, krása, protože teď se nám rozkryla ta krajina, vyjeli jsme z lesa.
1: Ano, řekl i Zdeněk Novák, náš průvodce.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: my jsme dojeli a koně to zvládli. I ten převis velký, jak se říkalo, hůra, že? Tomu
1: hůra,
0: vrchu.
1: No, hůra, kousek pod tím podhůra. No a pan Vláďa nás vezl, paní Lenka tam seděla s ním na kozlíku. A vy jste si furt tak jako povídali, jsem vás pozoroval. Co jste řešili celou cestu?
2: Tak my jsme se spíš bavili o tom, jak vlastně ty koně fungujou, jak potom se třeba zapřahají, protože my pořád průvodci se snažíme vzdělávat, protože ta průvodcovská práce je samozřejmě práce s lidmi, jsou tam i často záludné dotazy.
0: Jak jsme tak abyste právě tohle, teď jste to využila ke vzdělávání, ano, tu hodinu, co jsme krásně se projeli a děkujeme moc Samovi a Timovi za to, že nás takhle krásně vozili a hlavně vám, pane Moudrý, ať se v tom vozatejském umění stále daří.
3: Děkuji moc krát.
1: No, my děkujeme moc krát, bylo to perfektní. Tak zakotvili jsme teďka u Hřebčína, zastavili a samozřejmě musíme se zeptat na nějaké akce, které tady chystáte. My o jedné víme, bude to už brzy, o co jde?
2: Jedná se o akci Slatinanské pozastavení, bude to příští týden v sobotu 23. května. Je to ve spolupráci i s městem Slatiňany a farností ve Slatiňanech, s tím, že tam bude tedy jak koňský program, budou tam i různá hudební vystoupení. Bude tam potom také možnost se svést kočárem, což je samozřejmě atrakce největší, dá se říct, pro spoustu návštěvníků i našeho Hřebčína a i těch, co přijdou na tuto akci. Budou se moci svést jak dopoledne, tak odpoledne. Vždycky během jedné hodinky bude možnost svezení kočárem na asi 5 až 10 minut. A kdyby náhodou to bylo pro některé málo, tak samozřejmě je možné se potom přijít svést i na delší čas, jako jsme strávili my teď, ano, třeba, ano, na kočáře.
0: To bych doporučila, já vím, že to asi není úplně levná záležitost, ale to kochání se přímo takhle za klapotu koní nebo těch kopyt, to je prostě nádhera.
2: Přesně tak, určitě. Je to možné potom i během tedy celého, dá se říct, toho roku, je to většinou tedy spíš od února do října, aby samozřejmě to počasí bylo trošku ideální a přálo. A je to možné od úterý do pátku, kdy tady máme vlastně dostatek zaměstnanců, kteří potom ten kočár pro ty případné zájemce mohou zapřáhnout.
1: A dát hodně dopředu vědět o sobě, že chci přijet.
2: A určitě je lepší se ozvat třeba 14 dnů až 3 týdny dopředu.
0: Pane Moudrý, tak co vy teď těm koníkům řeknete?
3: Přijedeme do stáje a dostanou samozřejmě nějakou odměnu.
0: Ano. A co jim dáváte? Co jim nejvíc chutná jako odměna pamlsek?
3: Asi normálně oves, ječmen.
0: A mrkvičku, kdybychom příště vzali?
3: To by bylo nejlepší.
0: Skvěle.
1: Takže příště zabalíme. Mrkvičku, možná nějaký ten cukřík, třeba i pro tebe, ne? Co?
0: Klidně jako čokoládičku, i když medovník byl na zámku. My se na ten zámek vracíme, tak jak jsme slíbili i v naší upoutávce. Zdravíme ještě jednou Slatiňanský Hřebčín a moc děkujeme. Naschledanou.

0: Český rozhlas Pardubice, přímý přenos ze Slatiňan, z Hřebčína, ze Švýcárny, od Kochánovických rybníků a teď opět ze zámku. Pokračuje, tak jde do finále, bych řekl možná pomalu. Ale ještě se vrátíme k té cestě, protože kromě té nádherné přírody jsme míjeli také pár staveb, těch, které tam ještě jsou, i míst, kde stavby už nejsou, které stojí za připomenutí. Je to tak, pane Kasteláne?
1: No, určitě všichni znají Lednicko-Valtický areál. A málo kdo ví, že v Pardubickém kraji existuje něco podobného. Jenom je to v trošku menším měřítku. A jedná se o krajinnou památkovou zónu Slatiňansko-Slavicko. Jádrem je vlastně obora, Slavická obora, která končila až tady u Slatiňan, až do roku 1945. A ta krajina byla vlastně poseta různými takovými výletními a odpočinkovými místy a hájovnami. Samozřejmě ke správě a polesí a chovu vysoké zvěře v té oboře. Ale v té krajině bychom se mohli potkat, nebo mohli bychom potkat Tyrolský dům.
2: Například, ano, mohli bychom, jsme kolem.
1: Mohli bychom potkat eremitáž na Chlumu. To je vlastně, eremitáž se překládá jako poustevna, ale nebyl tam skutečný poustevník, takové to místo k rozjímání, je to vlastně ta vyhlídková věž. A jako scénografický prvek v té komponované krajině. Sový domek, šibeniční domek, Psinec, venkovní bazén, kde se děti ze zámku učili plavat, ten byl také v Kochánovicích, a rozhledna Jelení hlava, rozhledna Vilemínina vyhlídka a střelnice v oboře. Mm-hmm. A hned za oborou u Střítaže dodnes stojící lovecký zámeček, stavěný v roce 1863 podle projektu, na kterém bychom našli rukou pana knížete napsáno: schvaluje se k provedení, vypadá to přesně tak, jak chtěla moje žena.
2: No kam se hrabe Lednicko-Valtický areál? A jsou aspoň některé z těch památek, které jste jmenoval, nějak označené, aby lidi věděli, o co vlastně jde?
1: A některé z těch staveb existují, některé už jsou jenom bohužel v základech, některé už neexistují vůbec, ale snad se povede třeba některé z nich obnovit, protože takové venkovní koupání v Kochánovickém bazénu, to by bylo úplně super.
0: A tak tam bude voda asi hodně studená, ne?
1: Ono to bylo hned vedle potoka, napájeno čerstvou chladnou vodou Okrouhlického potoka, takže by to bylo pro otužilce. Mm-hmm.
2: Zajedete si někde, a když vyjde čas, na kole projet si tahle místa, která jsou přece jenom třeba kilometr, dva tady od zámku?
1: Sem tam se něco takového vyskytne, ale já to znám hlavně z historických plánů, a které se nám buď na zámku nebo v archivu dochovaly. A z nich je vidět ta láska vlastně těch majitelů a ta ruka člověka, která tu krajinu formovala do lovecké anglické komponované krajiny, protože ta Anglie v průběhu 19. století byla velikým vzorem.

0: museli, ale tak stane se. Občas to někomu prostě z kapsy vypadne a neví o tom. Tak aby to bylo hezké, čisté, tak se to musí udělat.
1: A hezké, čisté, vypolírované, vyšperkované dokonalosti, to tady ve Slatiněnech na zámku určitě je. Takže zveme, přijďte se podívat i vy osobně na to, co jsme viděli my.
2: Mm-hmm. A my za chvíli nabídneme jednotlivé akce, které chystají. Na zámku je to třeba Den otevřených zahrad, to bude jedna z nejbližších akcí, tak se těšte.

0: Musíme z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice se chýlí ke svému konci a jsme opět na nádvoří Slatiňanského zámku. A já obdivuju tady střihače psího vína, protože ten pětiprsták je tak krásně mezi těmi okny zastřižený. Já mám co dělat, abych ho udržela na plotě, jakž takž, aby se nerozlézal k sousedům. Moc se mi to nedaří.
1: No, akorát je to práce tak pětkrát za rok, no. Protože ono to vyžene vždy několik metrů a musíme to opravdu redukovat, jinak bychom museli pořídit asi plošinu, protože bychom to stříhali až úplně úřím si.
0: Byl byste tady jak šípková růženka zarostlý.
1: No, i tak si musíme vzít ten nejdelší žebřík a stříháme opravdu pětkrát za rok.
2: Zahradníci se zkrátka na zámku nenudí, ale my jsme, když jsme sem přicházeli, viděli, že se tady nenudí ani řemeslníci, protože usilovně se tady pracuje na takové té spojovací chodbě od zámku ke kostelu.
1: No, to je chodba z roku 1861 a ona se tak nějak začala naklánět. A kromě teda mnohých jiných neduh, protože nikdy neprošla opravou, takže změna je život a letos bude hotovo. Mm-hmm. Tak já jsem moc rád, že se podařilo získat finance na opravu téhle spojovací chodby, která je takovým unikátem, protože na zámku nebyla kaple a chodilo se tou spojovací chodbou vlastně na mši přímo do kostela, mm-hmm. do panské oratoře.
0: Takže se bude moc procházet tamtudy, nebo jenom vy jako zámecký pán?
1: A tak my počítáme s tím, že to bude samozřejmě součástí, ale spíše takových speciálních prohlídek, protože ono to má i tak svou nosnost, omezenou kapacitu a je to na úplně opačné straně zámku, než je klasická prohlídková trasa, takže při takových speciálních příležitostech se to určitě dá navštívit.
2: Tak nějaké ty speciální příležitosti nebo jiné akce chystáte na zámku v nejbližší době?
1: Nejbližší je vlastně na konci května, posledního května, budou hrané prohlídky pro rodiny s dětmi, tak na to bych rád srdečně pozval. Stejně tak to budeme ještě opakovat v polovině června. Mm-hmm. A v polovině června nás ještě čeká víkend otevřených parků a zahrad, takže komentované exkurze zámeckou zahradou. A také nás čeká hradozámecká noc, zámecká noc, čekají nás divadelní představení v zámecké zahradě. A čeká nás taky jedna talk show v zámecké zahradě.
0: A to už jsou prázdniny?
1: A to už jsme v létě, to jsme o prázdninách a se vlastně nenudíme, protože pořád se tu něco děje.
0: Tak nejblíž jsou ty hrané prohlídky, za co jdete?
1: Já nehraju naštěstí, to po mně nemůže být chtěno. Já tady budu dělat takový ten, ne, já tady budu dělat takový ten, to zázemí, budu ten člověk v pozadí, který se bude starat o hladký průběh.
2: Takže jako v podstatě to, co děláte vždycky.
0: Tak, vy máte za chvíli prohlídku, takže už vás nesmíme moc dlouho zdržovat. Jenom ještě k těm zahradám otevřeným, tam budete opět vy, předpokládám, lidem nabízet ty znalosti o těch jednotlivých rostlinách, keřích a stromech.
1: No, bude to spíše takový vhled do historie zahrady a o tom, jak ta zahrada vznikala. A co zajímavého v té zahradě najdeme za stavby, a které tam byly, které bychom třeba do budoucna rádi obnovili. A také to bude o tom, jak se o tu zahradu staráme, a protože to není jen tak něco, že samo všechno bude a všechno to samozřejmě něco stojí a hlavně to stojí spoustu práce.
2: Spoustu času, spoustu úsilí, ale vyplatí se, protože Slatiňanský zámek je jak Spartesu, bych řekl, a určitě zveme a už přicházejí.
0: Je to tak a přicházejí, první ani utíkají, protože se bojí toho mikrofonu, ale mně se líbí tamhle ta paní a já jdu za ní. Dobrý den. Můžu se zeptat, odkud jste přijeli? Vy jste nějaký zájezd, jdete na prohlídku?
3: No, my jsme tady na výletě se spolužečkama, takže jsme z Břeclavy nebo z Hustopečí.
0: Aha, no tak zdravíme na Moravu. Tamhle to je pan Kastelan, tady to je pan Kastelan a on asi vás bude provádět a máte se rozhodně na co těšit.
3: Děkuji.
0: Tak si to krásně užijte.
2: No a my jdeme do finále, protože když kouknu na hodiny, tak máme 11.51, nejvyšší čas se rozloučit.
0: Tak jo. Moc děkujeme panu Jaroslavu Buštovi za úžasnou prohlídku.
1: Díky za to, že jste dorazili a doufám, že se posluchačům přenos dnešního dopoledne líbil a srdečně zvu na návštěvu nejenom zámku, ale také do zahrad, do vedlejšího hřebčína, na Švýcárnu i ke Kochánovickým rybníkům a do zdejší krajinné památkové zóny.
2: Tak a my zase zveme k dalšímu přímému přenosu, protože ten bude zanedlouho.
0: No jo, my jdeme na chlebíčky, na chlebíčkovou slavnost jsme byli pozváni do Ústí nad Orlicí, do Hernichovy vily a bude to 20. května od...
2: Vůbec nemám tušení.
0: Já ti to řeknu, od 14 do 15, bude to odpoledne tentokrát. Pojďte s náma, ale teď už se loučíme. Mějte se moc krásně, hezký den přejeme, hezké odpoledne, pokud možno samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
4: Dvanáct hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Lidé z Litomyšle mohou ode dneška znovu hlasovat o sdíleném rozpočtu. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Řeku Moravu znečistili ropné látky, dostali se do ní zřejmě z kanalizace. A počasí. Dnes čekejte v Pardubickém kraji zataženo a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční poledne. V Litomyšli dnes začíná hlasování v dalším ročníku sdíleného rozpočtu. Lidé tak mohou rozhodnout o realizaci projektů, které navrhli občané. Na výběr mají celkem ze 6 návrhů, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
6: Mezi návrhy, o kterých budou moci občané hlasovat, je například nové audiovizuální vybavení zimního stadionu, workoutové hřiště, rekonstrukce volnočasového areálu v Pohodlí, anebo například umístění sochy Boženy Němcové v historickém centru města.
4: Zítra v 10 hodin ráno startuje jubilejní 20. ročník hradubického běhu. Závodníci vyběhnou zároveň ze dvou míst v Pardubicích a v Hradci Králové. Cíl je v polovině cesty v Čeperce a délka trati je pro oba směry stejná. V Pardubicích se běžci začnou scházet v 9 hodin v ulici Poděbradská. Ve Špindlerově Mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem úřadů, ale také žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova Mlýna se sbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. To je podobně jako loni. Informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
7: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole. Na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
4: Neúspěšní uchazeči se mohou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, které po prvním kole zbývají volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy letos podalo více než 156 tisíc deváťáků. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní zřejmě výplachem z kanalizace, informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči stále nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhynuly ryby ani ptáci.
5: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte nejprve zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka, večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou místy mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dobrou zprávu máme pro řidiče z dálnice D11. Příčiny zdržení na 69. kilometru ve směru na Hradec Králové jsou odstraněny. Tolik doprava, dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po 3hodinovém přímo přenosovém maratonu ze Slatiňan a okolí začíná 55-minutový maraton písniček a vašich poledních vzkazů a pozdravu, tak se na ně moc těšíme.
5: Písničky od srdce a Jan Vamberský.
8: A pojďme si také říct, jaké písničky k vašim vzkazům přidáme v těchto 60 minutách. Dostaví se country boy Pavel Bobek, těšit se můžete na kosmický vandr Michala Tučného, chybět nebude ani Olga Lunová, Lenka Filipová, Karel Černoch, Vabidaň a třeba i Dalibor Janda. A teď na začátek Věra Špinarová a kouzlo bílejch čar.

0: Pověřešme, Norové, jako vždy, než začneme plnit vaše písničková přání, tedy, pardon, než začneme vyřizovat vaše polední pozdravy. Je víkend, tedy není víkend, já jsem celý zmatený z toho. Tak až bude víkend, budeme plnit vaše písničková přání po 12. Teď ještě ne, teď ještě playlist naší hudební redakce. A k tomu vaše vzkazy na telefonu 726 46 4848, na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak se dovolal jako první? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Jitka, zdravím celé Pardubické rádio a chtěla bych popřát moji vnučce Sofince Urbánkovi ze Svítkova a všem žofinkám k svátku a že jí přeju hodně moc zdravíčka, štěstíčka a ať se jí sestřička neposmívá, že je žofinka.
0: Žofy je náhodou krásné jméno, mě se líbí.
2: Ale ona je na to alergická.
0: To byla myslím, pohádková postava žirafy, ta se jmenovala Žofie. Žovka.
2: Tak to je dobrý teda.
0: No, ale
2: chtěla bych ještě pozdravit Aninku na Šivra do Sopotnice a svoji sestru Hanu Trnkovou do Rokytna.
0: Dobře, tak vyřízeno jest, písnička je zde. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj chtěl tančit a kdo pak by chtěl něco z našeho playlistu teď zahrát? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka.
1: Tak, Jarko,
2: ano. A já bych
1: ano.
2: vás poprosila o Dalibora.
1: Dobře, Daliborek je připravený, komu ho pošleme?
2: Děkuju, mě.
1: Vám, tak máte ho mít, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuju, ale načkujou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vás na telefonu. Kdo pak je to? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel. Dneska to bude rychlý. Já, protože jsem pravidelným a velmi spokojeným posluchačem Českého rozhlasu a České televize, bych chtěl následující písničku věnovat všem nám, kterým to není hostný, který věci jsou hostejný a v neděli podpoří vlastně pochod, který bude v 17 hodin v třídním míru a půjde k vám na k rozhlasu. Takže všechny, kdo chtějí podpořit, budete vítáni a díky moc.
1: Dobře, děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak,

0: Tom Jones a kapela Mousty a jejich, no, sex bomba, sex bomb v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak vyrazíme na kosmický vander s Michalem Tučným a Zdeňkem Rytířem. A kdo bude kormidlovat ten kosmický vander? Haló?
1: No, dobrý den, tady Hanka Žamberk.
0: Zdravíme do Žamberka, Hanko. Tak povídejte, komu pošleme písničku.
1: A chtěla bych nechat zahrát svoji kamarádce Renatě.
0: Mhm.
1: S kterou se teďka dávám kávičku odpolední.
0: Mm-hmm.
1: A holkám do práce.
0: Dobře.
1: Na přízemí.
0: Ano, tak si užívejte kávičku, písnička je tu, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Který teď opět někoho vítá na drátě. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Anička z České Třebové.
1: Aničko, zdravíme Českou Třebovou. Tak koho pozdravíte?
2: Já vás taky zdravím tam v těch Pardubicích. Těším se na vás. A chtěla bych nechat zahrát Košumber Klůže. Mhm. Protože včera měli teda tu velkou oslavu a že to bylo moc hezké. Byl tam můj syn se na to podívat, já jsem nemohla, protože jsem měla jiný starosti, musela jsem k pánům doktorům, no to už je vedlejší, ale moc si to chválil a byl to prej moc hezký pořad. A tak bych jim chtěla všem za to poděkovat.
1: Dobře. A my pošleme písničku ještě.
2: No, jakou tam máte na řadě?
1: Pavel Bobek, Country Boy.
2: Tak ho dejte.
1: Dobrá.
2: To je taky dobrý chlap na zpívání.
1: Přesně tak. Hlavně to se málo ví. Pavel Bobek uměl usnout normálně ve stoje, klidně i v mezihře při písničce. To on dovedl.
2: Jo, tak jo, to je dobré.
1: To byl jeho velký koníček, spánek. Ten skutečně za to, ten když za to vzal, tak si schrupnul prakticky kdekoliv. Tak písnička je tady a rozhodně nebude žádná spací. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Vy taky.

0: i Pavel Bobek v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Je 15. května, svátek mají Žofie a já jsem tady neprávem jednu pohádkovou postavu Žofy nazval žirafou a píšete mi tady, že to byla opice. Ano, skutečně Žofka a její dobrodružství, to je pohádka Miloše Macourka. Tak, kdo pak je na telefonu? Dobrý den. Haló?
1: Dobrý den,
0: Dobrý den.
1: Standa Chrudim.
0: Stando, zdravíme Chrudim, předpokladám někam do auta, teď někde jste na cestách.
1: Jo, vidíte. Je to do éteru, jo?
0: Tak, ano, už jsme v kráteru, přesně tak, už víčíme.
1: Já jsem se něco k tomu Pavlu Bobku, jak jste říkal, jo. Tak souhlasím, ale si lidi nepochopí všichni, ale tak nechte zahrát mojí manželce, ať jsou zdraví, ona je tím zákonně nakřípaný. Helenka Pobořilová.
0: Dobře.
1: Helence do Chrudimi.
0: Ano.
1: Zdravím, krásné, skvělé rádio.
0: Děkujeme, taky vás zdravíme, tady je Chris DeBarge. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky pozdrav pro paní Slezákovou, hezký víkend.

0: Prosím, vyberte nějakou písničku pro Míru, Jitku a pro Zdendu za jejich dopolední vysílání, napsala nám Boženka do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz. Ta někdo je opět na telefonu. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Františka. Tak. Prosím, jak jste říkal, že má svátek, že pije, ona má svátek, Sofínka.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: No, pije. A tak já bych chtěla popřát všem Sofínkám, jednu máme doma, takajte a... Přidejte jí tam nějakou písničku.
0: Dobře, Lenka Filipová je tu. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Ten kratičký

Tolik tedy zamilovaná Lenka Filipová v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No pojďme dál k dalšímu z vašich poledních pozdravů. Píšete prosím o nějakou svěžnou písničku organizátorkám a všem účastníkům zítřejší pardubické kopretiny, která se koná na zimním stadionu v Pardubicích od rána až do večera a je to velmi krásná celostátní akce pro mladé cvičenky aerobiku z celé republiky. Písničku posílá a děkuje babička jedné ze cvičenek.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A telefonní linka je volná, přátelé, 726-46-4848, 3 minuty před 3:15, připravené kapela Queen, ale dáme vám na výběr ještě třeba z Jany Kratochvílové, Vabyho Daňka, anebo Moniky Absolonové s Davidem Dejlem, písnička Budu tu stát je od nich případně ještě připravena v našem playlistu, tak pro toho z vás, kdo se teď dovolá, je tu možnost výběru právě z těchto nabízených skladeb, které jsou přichystány ještě do konce hodiny poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak schválně, jestli se nám někdo dobliká nebo nedobliká, v případě, že nedobliká, tak já tady hrábnu po SMSce, která nám dorazila na číslo 90 011 04. Píšete, milé rádio, prosím, zahrajte písničku pro radost a pro dobrou náladu a také pro pohodu všem i vám do rozhlasu. Díky moc, Zdena ze Svitavska.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: chvílová, publikum tvé jsem já. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice 9 minut před 13. a poslední z vašich dnešních poledních vzkazů.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak kdo pak ten vzkaz vyřídí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady jsou Rožkovi Horní Jelení.
0: Zdravíme Horní Jelení, tak povídejte.
2: Chtěli bychom dát zahrát na tři vnučce.
0: Ano.
2: Která se jmenuje taky Sofinka. Jo.
0: Uh-huh.
2: A chodí do školy, bude vycházet, chce být doktorkou z Vilové kastu, tak má učení a mají dva koníky doma, tak aby se jí dobře kydal nůj.
0: Dobře, tak písnička je připravená a hlavně ať si jde za svým snem, protože sny se mají plnit.
2: Ano.
0: Tak, Monika Absolonová, David Dale, mějte se moc hezky, naslyšenou. Tolik tedy polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a za chvíli už Michaela Spáčilová a další zprávy a po nich už pravidelný to páteční k vesele a zdravě.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický kraj odmítá akcelerační zóny pro větrné elektrárny. K mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek, zabývat se bude jen některými. Policisté našli lebku svaté Zdislavy, kterou v úterý ukradl muž z baziliky na Jablonecku. V kraji dnes čekejte většinou zataženo, srážky a teploty do 16 stupňů. Dobré páteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Vedení Pardubického kraje nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro větrné elektrárny. Vládní návrh s nimi počítá na čtyřech místech na Svitavsku, v Trstěnicích, Mikulči, Pomezí a v Karli. Hejtmanství má výhrady k rozsahu zón a jejich blízkosti k zástavbě. Obává se také negativních dopadů na podobu krajiny a kvalitu života. Krajský radní Miroslav Krčil z koalice 3PK si myslí, že by o větrných elektrárnách měly rozhodovat obce.
3: Jsme přesvědčeni o tom, že v konečném důsledku o věcech, které se týkají katastru jednotlivých obcí, musí rozhodovat zastupitelstva a samosprávy právě daných obcí. A tímto směrem by také v budoucnu i v případě zřízení akceleračních zón měla být vedena debata.
1: V pardubických Nemošicích dnes vstyčí májku tradičním způsobem bez použití moderní techniky. Akci pořádá místní spolek Nemošice, který letos zároveň slaví 10 let od svého založení. Zdobení stromu začíná v 17 hodin u obecního úřadu, po 18. hodině přijde na řadu samotné stavění a večer pak zakončí doprovodný program. Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovala je například Hospodářská komora nebo antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými.
4: A jestliže se těchto těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
1: Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. Informaci CNN Prima News potvrdila Českému rozhlasu státní zástupkyně Veronika Klapková. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera. Už ho začali trestně stíhat. Lebku prý chtěl pohřbít v řece. Podle policie ji zalil do betonu.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou zataženo, četné přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou místy mírně nepříznivé, tlak večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku u Opatovce na silnici číslo 43 bouralo nákladní a osobní auto. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
6: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
5: Téma něčeho moc bude.
6: Ano. Toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
5: A my muži?
6: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
5: Ano.
6: Patriku, jsou to chlupy.
5: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
6: Nebo než se mu líbí.
5: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
6: No, jsem s ním.
5: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst chlupy
5: všude možně.
0: Chcete říct, že kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: A nebo... Nemá tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznala, pardon. No, jinak děkujeme, pardon, ano. Děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti, to znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc.
0: Takový.
2: A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna atopii a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky veselazdravi.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše, tady je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupu.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky,
1: jo.
2: Není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších, i vevnitř, nebo na bolci. To je

0: dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
1: je to
0: jako,
1: když
0: tam zastřihnout.
1: Punty do uší a stačí ano, na ono holí.
0: Ale pak na permanentní je laser. Tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje. A pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
2: Jediný problém, manžel bere varfarin, takže no.
0: Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
2: okamžitě
0: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
3: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorku velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
0: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemisťují.
1: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. Téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Zajdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Vesele a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jánovy, jasný, od Tokia. Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O muži. Máme další dotaz telefonní nad čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat. A sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, samozřejmě. Jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano, no. Doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak ignor, nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfírie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Pardon. Porfírie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hamzova léčebna získala nové vybavení pro pacienty po kritických stavech. Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Pardubický hokejový klub neplánuje výrazné změny v mistrovském celku. Většinou zataženo, srážky a teploty do 16 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Hamzově léčebně v Luži mají nové vybavení pro péči o pacienty po kritických stavech. Dokončili tam přestavbu bývalé školy na moderní pavilon za 265 milionů korun. Zhruba 30 milionů stál nákup přístrojů na rehabilitaci. Pavilon je určený pro pacienty s poškozením mozku. Ti vyžadují náročnou péči, jak vysvětluje primářka Hamzovy léčebny Tatiana Laurová.
2: Je zahrnut jak fyzioterapeut, ergoterapeut, který se zaměřuje na soběstačnost, fyzioterapeut na cvik chůze, posílení svalstva, logopedky, trénují s pacientem řeč. Máme paní psycholožky, které se věnují pacientům, protože samozřejmě poškození mozku vždycky zásadně mění život toho pacienta.
0: Svitavy si letos připomínají 770 let od první písemné zmínky o městě. K výročí vydali nové propagační materiály i upomínkové předměty. Návštěvníci si v informačním centru mohou vyzvednout také informace o letošních novinkách a akcích, říká vedoucí centra Petr Šmerda.
3: Jsou to letáky, které prezentují zejména nové atraktivity, jako je mechová stezka u rybníku Rosnička. Také jsme vytvořili vlastně nové propagační předměty, které podporují 770. výročí založení města Svitavy.
0: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera.
1: Sport.
0: Hokejový klub HC Dynamo Pardubice nechystá výraznou obměnu mistrovského kádru. Tým opustili Robert Kousal a brankář Tomáš Vomáčka. Naopak znovu po 8 letech oblékne pardubický dres útočník David Tomášek. Ten si vyzkoušel NHL, KHL i severské soutěže. Teď popisuje, s čím se do Pardubic vrací.
4: Byl něco starší, snad byl něco zkušenější a musel jsem si taky projít nějakýma věcma, zraněníma, pádama, těma negativníma věcma a taky trošku vyzrát, by se dalo říct, jako hráč a jako člověk, takže určitě tady tyhle ty věci doufám, že mě posunuly v tom pozitivním slova smyslu a snažím se je využít nebo použít, takže tak.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou zataženo, četné přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Noc bude na východě Čech zatažená, kránu na jihu kraje s deštěm. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů. A zítra čekejte v regionu také převážně zataženo, od jihu s deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte v Pardubicích. V Hradecké ulici bourala dvě osobní auta. Další kolizi máme hlášenou ze Svitavska. U Opatovce na silnici číslo 43 havarovalo nákladní a osobní auto, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Pardubickém kraji se rodí stále méně dětí. Za posledních 5 let klesnul počet porodů asi o třetinu. Podrobnosti o tématu přinese Naďa Kubínková zhruba za 15 minut a hrát si v této hodině budeme i písničky, které nestárnou. Třeba od Boniem, taky od kapely Olympic, Heleny Vondráčkové anebo od Síla.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.
6: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Také rocková legenda, tahle písnička Okno mé lásky, Petr Janda, kapela Olympic. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, se teď bude věnovat hokeji, protože dnes startuje světový šampionát v ledním hokeji a čeští hokejisté vstoupí do šampionátu večerním zápasem proti Dánsku. V roli kapitána povede nároďák ve Švýcarsku Roman Červenka, který mimochodem ve stejné zemi už jednou na šampionátu hrál. Bylo to v roce 2009 a tehdy to pro něj byl premiér šampionát a dokonce na něm i několikrát skóroval. Poprvé to bylo v zápase proti Slovensku. Od Petra Kadeřábka teď uslyšíte víc podrobností.
1: To vím, dva góly jsem dal, to si pamatuju. A já byl nejlepší hráč. To si taky pamatuju.
2: Jako vyhlášený, nemyslím, že bych byl, ale myslím vyhlášený.
3: Směje se Roman Červenka. Tehdy český tým skončil šestý, ale aktuální kapitán reprezentace odstartoval v roce 2009 úctyhodnou sbírku účastí na světových šampionátech. Letos bude hrát už na svém 13., což se nikomu v českém dresu v historii nepodařilo. Odehrál přes 100 zápasů, získal 4 medaile, včetně 2 zlatých, a teď se vrací do země, kde vše před 17 lety začal.
1: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady, no. Takže říkám, je to rozhodně jiný, než když jsem tady byl já poprvé ve 22 a takový vyukaný ucho ještě.
3: Vzpomíná Roman Červenka, který je ve 40 letech nejstarším z aktuálního výběru, ale vykat mu zatím jeho spoluhráči nezačali.
1: Ne, to určitě ne. A vypadá mlaději než některý mladší, nebo říkají to teda.
3: Udržuje si dobrou náladu Roman Červenka a to, že se letos v kabině potkává s několika o generaci mladšími hokejisty, nějak neřeší.
1: Samozřejmě je to takový osvěžení, dá se říct, té kabiny, a já věřím, že to dáme dobře dokupy a dobře začneme. No.
3: Ten začátek přijde už ve 20 hodin a 20 minut, kdy český tým nastoupí proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Počet novorozenců v našem kraji stále klesá ve srovnání s rokem 2021. Se loni v regionu narodilo asi o třetinu méně dětí. Nejméně se rodí děti ve Svitavsku, ve Svitavské nemocnici, kde počet porodů klesnul pod doporučovanou hranici na bezpečný provoz porodnice. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny ale toto orientační kritérium neplatí třetina nemocnic po celé republice. Podrobnosti nám teď řekne redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak prosím tě, kolik dětí se tady za loňský rok narodilo v Pardubickém kraji ve srovnání s jinými regiony?
1: Tak v nemocnicích Pardubického kraje se v loni narodilo přes 2800 dětí. To je za posledních 5 let pokles zhruba o třetinu. Podobně jsou na tom Královéhradecký a Liberecký kraj nebo Vysočina. Nejvýrazněji počet narozených dětí klesl ve Středočeském kraji, a to o 32%. Demografové upozorňují, že porodnost strmě klesá napříč republikou. V Česku se loni narodilo nejméně dětí od roku 1785, kam se datují nejstarší demografické záznamy. Důvody vysvětluje Terezie Štiglerová z Českého statistického úřadu.
2: Kromě výrazného poklesu plodnosti stojí za úbytkem narozených v posledních letech částečně i věková skladba současných rodiček, mezi které patří i ženy ze slabých populačních ročníků narozených ve druhé polovině 90. let a na začátku 0. let nového století.
0: Kvůli trvalému poklesu porodů už ukončila svůj provoz na konci loňského roku třeba porodnice v sousedním Královéhradeckém kraji, a to v Rychnově nad Kněžnou. A hrozí něco podobného i v našem Pardubickém kraji?
1: Tak podle vedení krajských nemocnic žádné zrušení porodnic nechystají. Ředitel Tomáš Gottwald ale na dubnovém jednání zastupitelstva Pardubického kraje uvedl, že se do budoucna budou zabývat tím, jestli mají porodnice zůstat ve 4 z 5 nemocnic. Pozornost se teď směřuje hlavně k porodnici ve Svitavách, kde se loni narodilo 502 dětí. To je pod hranicí 600 porodů ročně, kterou Česká gynekologická porodnická společnost doporučuje kvůli bezpečnosti péče a zkušenosti personálu. Pracoviště, která dlouhodobě nedosahují této hranice, navíc můžou přijít o akreditaci pro vzdělávání mladých lékařů. Mluvčí krajských nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová říká, že se situací ve Svitavách zabývají.
3: Situace je s porodností v nejmenším a nejméně početném okrese v kraji samozřejmě dlouhodobě sledujeme a průběžně ji vyhodnocujeme. Období jednoho roku je však příliš krátké na to, abychom z něj vyvozovali závěry s možným dlouhodobým dopadem. Odborná společnost sice uvádí orientační hranici 600 porodů ročně, její nedosažení v jednom roce však automaticky neznamená omezení poskytované péče.
1: S dotazem jsem se obrátila také na VZP. Podle mluvčí Viktorie Plívové pojišťovna při uzavírání smluv s porodnicemi zohledňuje dosažený roční počet porodů, zároveň ale upozorňuje, že nejde o jediné kritérium. Doporučovanou hranici totiž dnes nesplňuje zhruba třetina porodnic v Česku. Důležitá je také dostupnost péče v regionu, aby ženy nemusely do porodnice dojíždět příliš daleko.
0: Říká redaktorka Naďa Kubínková. Probrali jsme spolu problém klesající porodnosti v našem kraji. Naďo, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: A teď o filmu, který je česky staromilský a přesto mezinárodně srozumitelný. Je to film režiséra Jana Svěráka, který se jmenuje Kolja a měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh stárnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Reportér Tomáš Maleček se za vznikem filmu ohlédne i pomocí záznamu, kdy pro Český rozhlas na něj vzpomínal scénárista a představitel hlavní role Františka Louky Zdeněk Svěrák.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj.
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala pěvačka nahoře na kůlu a najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítalo, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale... Je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal. Aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Dědušky i babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Kolju vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Kolja.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolja dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: letošním jubilejním 10. ročníku pochoutkového roku hledáme nejlepší recept z dosavadních 9 předešlých ročníků. Jedná se o 630 výherních receptů, mezi kterými tedy hledáme ten nejlepší z nejlepších. Tentokrát recepty ale nepřipravují sami soutěžící, nýbrž profesionální porotci spolu s profesionálními kuchaři. A na jaký recept se můžete těšit tentokrát? V neděli bude připravovat zelné šlíšky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Nejlepší recept z roku 2020. Michelinský šéfkuchař Roman Paulus a Patrik Rozehnal se zajímal, jestli to bere jako závazek předělávat po někom recept, který vyhrál.
1: A jako tak všechno je závazek. Jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako, tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo. A tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
3: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
0: Tak celý recept uslyšíte samozřejmě v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce a už teď ho najdete na internetových stránkách pochoutkovýrok.cz.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká na

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Silničáři letos opraví 6 úseků silnic poškozených stavbou dálnice na Pardubicku. Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu skoro beze změny. Pardubický hokejový tým se pro další ročník extraligy příliš měnit nebude. A počasí na zítřek. V kraji čekejte většinou zataženo srážky a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční odpoledne. Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice v úseku Opatovice-Časy. Aktuálně opravují 3 úseky, další 3 začnou dělat v nadcházejících 2 měsících. Podle ředitelství silnic a dálnic velkou část návozových tras už opravili v minulých sezónách.
6: Cesty poškozené navážením materiálu na stavbu dálnice opravují za úplných uzavírek. Týká se to třeba i několik týdnů zavřené silnice ze Srchu do Starých Ždánic, která vede kolem rekreačních písníků u Stéblové. Dokončení stavebních prací tam plánují na začátku června. Následovat potom bude oprava navazujícího úseku ze Srchu do Hrádku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Pro návštěvníky je dnes mimořádně otevřené hasičské muzeum v Kočí u Chrudimi. Provozovatelé se tam připojili k sérii akcí muzejních nocí a prohlídky budou možné až do půlnoci. Sbírka zahrnuje techniku z období první republiky až po současnost, dodává zakladatel muzea Jakub Morávek.
7: Máme aktuálně ve sbírkách 27 automobilů hasičských, máme desítky dalších stříkaček dvoukolových, přenosných a ve stáji vlastně v expozici nejstarší techniky, tak máme 3 koně střežní stříkačky, které se tahaly za koněma a 2 historický dřevěný žebříky, se kterýma dokonce hasiči museli na místo doběhnout sami.
5: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává ze třídenního průměru velkoobchodních cen. Sport. Pardubický hokejový A tým se pro příští extraligový ročník příliš nezmění. Většina hráčů má v klubu dlouholetý kontrakt. Změny budou jen minimální. Odešel Robert Kousel a Daniel Herčík a také gólman Tomáš Vomáčka. První posilou pro další sezónu je zkušený útočník David Tomášek, který už dříve v Pardubicích hrál.
8: 10 let vlastně, co jsem odehrál svoji první sezónu v Pardubicích, ale zároveň se na to těším. Je to do známého prostředí vlastně, nebo nemyslím si, že se moc věcí změnilo, co se týče zázemí haly a města, takže no, těším se. Počasí.
5: Noc bude na východě Čech zatažená, kránu na jihu kraje s deštěm. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů. Zítra čekejte v regionu také převážně zataženo, od jihu s deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak zítra slabě, večer mírně stoupne a bio bude na jedině. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Tři osobní auta bourala v Pardubicích v Poděbradské ulici poblíž kruhového objezdu u Globusu. Na hradubické silnici u Čeperky na Pardubicku ve směru na Hradec Králové zasahují hasiči u požáru auta. Osobní auto se střetlo s autobusem na silnici číslo 43 u Opatova na Svitavsku a tři osobní auta bourala také u Stradouně na Orlicko-Ústecku na silnici číslo 17. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Zdravíme do Vysokého Mýta. Žáci a učitelé ze základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě u vás zvelebili dvě místa ve městě pomocí pianin, obrazů a také květin. Podrobnosti k tomu řekneme v této hodině a přidáme třeba i kalendárium a písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Valdemara Matušku, také na Patti Smith a nebo i na Žalmana a spolči Petra Reska.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Jen se přiznej, že ti scházím. Valdemar Matuška, další klasika v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Mimochodem, co se týče počasí, tak je to takové rozmanité v celém našem kraji. Někde prosvítá sluníčko, jinde je zakaboněno, jinde dokonce prší a teploty, ty jsou také ve velkém rozptylu, někde od 10 až do 14 stupňů Celsia. My se ale budeme ptát, jak to bude dál.
1: Počasí.
0: Začnu pronostikou, která je neúprosná a říká: Žofie vína upije a také déšť svaté Žofie švestky ubije. Jak to s tím deštěm bude, tak to budeme vyzvídat od Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Tak pane Drapáku, jak to bude? Ubije žofiínský déšť švestky nebo neubije o víkendu?
2: Hlavně ta sobota, no. Ještě dneska se můžou být skvěle nějaké přehánky. Ty teploty byly být kolem těch 15 stupňů, ale potom během noci od jihu nám bude přibývat potom těch srážek, tam ty minimální teploty měly být nějakých 8 až 5 stupňů a postupně od toho jihu teda by ty srážky přibývaly a i zítra během dne převážně velká oblačnost teda s deštěm, hlavně teda v těch východních partích toho kraje, tam by mohly být i trvanlivý nějaký déšť, ty maximální teploty do 15 stupňů, ale neděle potom už byla dobrá, protože v sobotu na večer už ty srážky postupně začnou ustávat, v neděli spíše nějaký pojasno oblačno, sem tam nějaká přehánka slabá by se mohla vyskytnout, ale už by to nemělo být nic významného, teploty někdy kolem těch 18 stupňů a od pondělka potom v tom týdnu postupné oteplování a převážně nějaký pojasno oblačno v odpoledních hodinách. Jsem tam nějaká přehánka a zatím to vypadá, že ke konci týdne na víkend bychom se mohli dostat i k letním 25 stupňů Celsia.
0: No výborně, tak jsme to krásně vzali jedním vrzem, moc za to děkujeme, zdravíme do Hradce Králové a přejeme hezký víkend a těšíme se zase na slyšenou.
2: Taky hezký víkend, na slyšenou.

0: Tak to byla Eva Farná, zpívala Všechno nebo nic v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. A my teď, jak jsme slíbili, na začátku hodiny vyrážíme do Vysokém Mýtě. Chodba na autobusovém nádraží anebo altán na náměstí ve Vysokém Mýtě bývají totiž často místem hlučných dýchánků a také nepořádku. Místní základní umělecká škola se ale rozhodla proměnit problémová místa po svém, a to v rámci festivalu ZUŠ Open. Tam totiž vytvořila originální buskovací pokojíčky s pianíny, květinami a také s dalšími dekoracemi. Místo lahví, tak teď prostor zaplňuje hudba. Do jednoho z netradičních koutků se vypravila i naše redaktorka Barbora Soukupová.
1: Takzvaný baskovací pokojíček je způsob, jak zútulnit části města, konkrétně tady v altánu na náměstí Přemysla Otakara II., říká zástupce ředitele místní základní umělecké školy Filip Janouch.
2: My jsme se rozhodli ve Vysokém Mýtě oživit dvě místa, a to tím, že jsme sehnali dvě stará pianina a na městských trzích sehnali nějaké staré dekorace, nakoupili květiny, nakoupili staré obrazy, které jsme přemalovali našimi žáky, a vytvořili jsme dva malebné pokojíčky.
1: Ty obrazy jsou přímo tady uvnitř altánu pověšené.
2: Byli bychom moc rádi, aby tyto dvě místa nalákaly úplně nové občany, aby sem přišli a mohli se zde zahrát právě na ty dvě pianina, a ty dvě místa mohly začít sloužit i jiným účelům.
1: Ono jde totiž o to, že vám se nelíbilo, jak to tady bylo předtím a kdo se tady scházel.
2: Je tomu tak, ty místa, to druhé se nachází na autobusovém nádraží. Dá se vlastně říct, že obě dvě tyto místa sloužily k popíjení alkoholu a k takovým nočním přespávačkám. A my jsme chtěli, aby se trošku zútulnili, aby dali příležitost tomu přijít úplně jiným lidem, aby zde bylo hezky a všem příjemně, aby se sem nikdo nebál přijít.
1: A jak se vám podařila sehnat ta pianina?
2: Občas se nám někdo ozve z obyvatel města, že má doma staré pianino, jestli bychom ho nechtěli. A my pak přejedeme, zjistíme, to pianino je opravdu staré, že už není vhodné pro výuku, a tak hledáme nějakou cestu, jak by se ještě mohlo uplatnit. A velký poděkování patří technickým službám, který nám jsou nápomoci v tom, abychom ty pianina dostali na ty místa, kde ještě můžou sloužit.
1: Ještě bychom možná mohli vysvětlit posluchačům pojem baskovací pokojíček, co to vlastně znamená.
2: Odráží se to od termínu basking, tedy pouličního hraní.
1: Baskovací pokojíčky budou ve městě do 1. června a pokud se nápad osvědčí, základní umělecká škola ho zopakuje i příští rok. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
0: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. To jméno znamená z řečtiny moudrost. Dnes je také Den rodin a tady je Petr Jungmann. Žižkov na město povýšil v roce 1881 císař František Josef I. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Otec se synem Frederik a Gerard Philipsovi založili v roce 1891 v Amsterdamu rodinnou firmu, ze které se stal jeden z největších světových výrobců elektroniky. Nese jejich jméno Philips. Provoz letiště v Karlových Varech byl ještě v provizorních podmínkách zahájen před 95 lety. Už v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary Olšová Vrata zařazeno do sítě evropských letišť. Ve stejný den před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
2: maršál Malinovský,
0: ruský námořní inženýr.
3: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
0: Jeden z nejkrásnějších českých filmů, už je taky spíš filmem pro pamětníky, měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
4: Čemodán?
3: Jo, čemodán.
0: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
3: Dřív než si pro nás přijde zubata.
0: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
5: To je útok na každého Slováka, na každou Slovenku.
0: O politiku v život pak 5 hodin bojovali lékaři z Banskobystrické nemocnice.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
0: Kulatou 70-ku má dneska bývalý premiér.
7: Ve sněmovně je bordel.
0: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pár.

prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž,

0: Šalmana Spol a také velká folková klasika Barevný šál v odpoledním programu Českého rozhlasu Pardubice s pátečním datem 15. května. Pojďme teď za kulturou. S inscenací Kurýr má zpoždění, se totiž vrátila do Východočeského divadla v Pardubicích kostýmní výtvarnice Lucie Špalková. S jejími návrhy se pardubičtí diváci setkali už po čtvrté a redaktorku Miladu Velehradskou zajímalo, co je pro tuto kostýmérku vlastně důležité při vymýšlení šatů na představení.
1: Ta inscenace může být tak silná, že prostě člověka to vlastně vtáhne a baví. Najde si tu kreativitu aspoň v takových jako drobničkách na těch kostýmech. No pak jsou hry, kde naopak jako je hodně šití a vlastně člověk vymýšlí třeba i nějaké atypické jako věci, že se nedrží jenom jako historických vyloženě kostýmů a tam je to taková pestřejší práce.
2: Vy děláte spíš současnější tituly.
1: To samozřejmě vychází z spolupráce s režiséry. Já spolupracuji především s Filipem Lukolsem. Dělá hlavně civilní inscenace, co se týče kostýmů. Mívá většinou dost konkrétní představu o charakteru toho člověka. Kdo to je, co by měl mít na sobě. Kam to má diváka hodit, aby bylo jasné, co to je za

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V roce 1909 bylo dáno do provozu přímé telefonické vedení Vídeň-Pardubice Dvůr Králové nad Labem. To je jedna z významných událostí z kronik našeho kraje ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Další významnou událostí jistě bude páteční humoriáda, na kterou se už teď můžete těšit. Uslyšíte ji hned po zprávách Michaely Spáčilové, které přijdou na řadu přesně za 8 minut a scénky vám dnes v humoriádě budou nabízet Jitka Němcová spolu s vaším oblíbeným miláčkem Patričkem Rozehnalem. A hned potom po 17. hodině se Jan Vamberský bude těšit na souhrn pátečních událostí v pořadu Den v kraji. Ale do 16. ještě kapela Jelena Magdaléna, taky podvod od Honzy Nedvěda a samo sebou i spotřebitelský servis. Dnes tady máme dotaz na nedodržení reklamační lhůty. Má v takovém případě zákazník nárok na vrácení celé částky za zboží? Opět odpoví náš spotřebitelský rádce, pan Josef Černý.
1: Paní Petra reklamovala mobilní telefon, který se občas sám vypínal. Protože se prodejce ve lhůtě nevyjádřil, paní 32. den odstoupila od smlouvy a požadovala vrácení peněz. Prodejce odstoupení akceptoval, ale s tím, že částku sníží o 1000 korun, prý za velmi poškrábaný displej. Paní posluchačko, pokud se prodejce k vaší reklamaci nevyjádřil ve stanovené lhůtě, potom máte nárok na vrácení plné kupní částky bez jakýchkoliv podmínek, tedy i v případě, že by váš telefon byl mechanicky poškozený nebo měl jinou vadu, na kterou se záruka nevztahuje.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Město Králíky na Orlicko-Ústecku zahájilo provoz nové sportovní haly za 87 milionů korun. Rekonstrukce Svitavské nemocnice bude stát téměř 1 miliardu 370 milionů korun. Dětský ombudsman chce, aby tvorba a vysílání pořadů pro děti měly ukotvení v novém zákoně o médiích veřejné služby. Zítra čekejte v regionu většinou zataženo, srážky a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční odpoledne. V Králíkách na Orlicko-Ústecku dnes otevřeli novou multifunkční sportovní halu. Vznikla na místě bývalé sokolovny, kterou město nechalo zbourat. Stavba vyšla asi na 87 milionů korun. Nová budova bude sloužit školám, sportovním oddílům, ale i veřejnosti. Radnice ale nutně nepočítá s tím, že by byl provoz výdělečný, říká starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci.
2: To je vždycky u sportovních zařízení velký otazník, jestli se uživí sama o sobě, protože to je zase samozřejmě o cenách. Za plné ceny se samozřejmě může pronajímat, ale když chceme podporovat třeba i ten sport mládeže, tak určitě tuto činnost nějakým způsobem budeme i do budoucna dál dotovat, abychom ten mládežnický sport podpořili.
1: Pardubický kraj vybral firmu, která zrekonstruuje Svitavskou nemocnici. Celá modernizace vyjde na bezmála 1 miliardu 370 milionů korun. To je o 200 milionů více než hejtmanství původně počítalo. Přestavba je rozdělená do několika etap. První práce by měly začít ještě letos v létě, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
3: Při příchodu k nemocnici vidíme sice pěkný pavilon urgentních oborů, ale i hned za tímto pavilonem je velmi zastaralá lůžková část Svitavské nemocnice. Proto je nezbytné, abychom skutečně posunuli celé zázemí do 21. století, tak je potřeba postavit nový pavilon, který bude bezprostředně sousedit s urgentním pavilonem.
1: Modernizace Svitavské nemocnice by měla být hotová v roce 2030. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součást připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování. Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo dnes. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadů zákona. Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 až do září 1977 za výtržnictví.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zatažená, k ránu na jihu kraje s deštěm, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů. Zítra čekejte v regionu také převážně zataženo, od jihu s deštěm, a to i trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak zítra slabě, večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tři osobní auta bourala v Pardubicích v Poděbradské ulici, a to poblíž kruhového objezdu u Globusu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
4: 553 553. Končí.
5: Já mám nalíkají.
6: Co je z toho strudaná?
7: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Pohodu si udělejte v této hodině. Udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko. No,
9: dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru. Já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Vyjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
8: šťavnatý.
9: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, Jaro, toto. Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky mám připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na té ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? Říká, no to my si, pane, vybublu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybublujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybunujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak do ty, na, tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečenej, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil s vrtulníkem, on to tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde je z vokzál? A ona, no, sakal adin. Já to bys kažu, što ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co i kozáčka. Říkám, no ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, što ty netrus. Říkám, já že ne to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tykři? A jsi
5: šprdavě.
4: Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin, směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Penku Českého Fouska připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře a vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku. oni zazvonili, kluk s holkou, na D20, Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete, oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela, oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Ty nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka a ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní redaktorka vám posílá psa, víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala, ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře. Tak...
2: A zkazil paní Jitce, že... Voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát to Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. Musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda sesénal a s kamarády jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonal mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné to továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedají vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No hodit prací. Nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má hned.
1: To tak nepovede, no.
3: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivoval k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a teď jim říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střežně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí to, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možný, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta Sejdeme se na cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale to je nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, je to proti lidskosti
5: je to
4: trošku.
5: Ne.
3: Ten můžete potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale je krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a tak jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
6: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví, mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko, no a teďka přijde, seděj a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe a zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit druhý kafe, nebudu to uvařit třetí kafe, no a oni vody jdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomání, kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásně. Takže dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech. To bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech? Napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám, když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
5: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
5: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje, tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
5: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
5: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: No,
4: tak to
3: jo.
4: mě moc potěšil.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, no. Samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě... s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo. Dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle.
2: Pak situace. Je to tak. Jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda. Byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezký, ale on nějak byl malej. Ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze. Ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne. Za prvé, já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když
1: že by se tě mohli splést prchlíky.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: Je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stála do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vyletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Mila Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřebovali jste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanice Nová, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch změna. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesněji řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně?
10: Nikdo.
9: Nikdo.
10: No, tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: To snad ne.
9: To už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Všimněte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem.
9: O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je,
9: aha, to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný, náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina s idiota.
9: Tak dal byste si Myškina s idiota?
8: Volte. No ale já pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
10: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
10: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
1: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
0: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
1: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
0: Tobě a se líbí pobíhat po
1: place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
0: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
1: Ne, ty máš divadelní hru a ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
0: Byla by si šťastná v němém filmu?
1: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
0: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
1: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
0: Prosím tě, jak je mohli pustit ze školy?
1: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
0: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor, mezera a nebo

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme Sitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo opravdu rychlé, stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování ty
1: dobře. Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: Já tedy, pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: to říká Raduš,
4: jen
5: že?
4: Hlas... Ano, Raduš, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Raduš.
6: Raduš je tam taky, samozřejmě, že to známe. Raduš je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, tu Mahulenu jsem hrál.
4: Mahulenu? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adept. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: ano.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě,
4: že?
6: No, už od toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: Jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vy se, boží signorle, jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče.
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. No. Vždycky, když my uděláme takhle... Stačí, kolego, když ukazuju já sám. Vždycky, ano. Když my uděláme takhle.
7: Řekl jsem sám.
6: Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jsme domluveni.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: Kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: já vám prosím, vysím na rtech. Já vám vysím na rtech.
7: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sult se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký to. Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá. Uvolni všecko, odhoď.
6: Ano, správně.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco málo, nějaký peníze.
6: Abys to měl rezervu nějakou. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy jste boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž zas mám síly toho větru a všechno.
7: On je jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si jeho víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Moravské Třebové dnes skončí dopravní omezení na frekventované ulici Svitavská. V areálu pardubického koupaliště Cihelna by do budoucna mohl vzniknout kemp nebo nová sportoviště. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa. Soupeřem bude Dánsko. Zítra čekejte v kraji většinou zataženo, srážky a teploty do 15 stupňů. Dobré páteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Dnes skončí opravy přechodů pro chodce na frekventované ulici Svitavská v Moravské Třebové. Stavební práce během týdne omezovaly dopravu v jednom z nejvytíženějších úseků města. Podrobnosti doplnil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Jedná se o místa pro přecházení a o jeden přechod u nemocnice následné péče. Město reklamovalo spárování kostek, zhotovitel provádí nápravu a práce probíhají s omezením dopravy, takže uzavřen vždy jeden jízdní pruh.
2: Pardubice chtějí upravit areál koupaliště Cihelna, včetně jeho okolí. Město proto nechá zpracovat studii, která navrhne například nová sportoviště, kemp nebo penzion. Dokument vyjde na 400 000 korun a hotový má být do 3 měsíců.
4: Studie má navrhnout taky nové parkoviště nebo úpravy okolí pro bezpečnější pohyb pěších a cyklistů. V areálu by do budoucna mohla přibýt nová sportoviště nebo třeba minigolf. Součástí návrhu má být i odpočinková zóna. Pardubice investovaly do modernizace koupaliště už v letech 2023 a 2024, kdy nechali opravit bazény i technologické zázemí areálu. Celkem to stálo 140 milionů korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít také třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje. Znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal, podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friburgu s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
5: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech zatažená, kránu na jihu kraje s deštěm, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů. Zítra čekejte v regionu také převážně zataženo od jihu s deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak zítra slabě, večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D11, stojí před 30. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Je to tak, začíná páteční souhrn událostí dnes datem 15.5. V našem kraji se rodí stále méně dětí. Za posledních 5 let klesnul jejich počet asi o třetinu. Podrobnosti nabídneme zhruba ve čtvrt na 6. Také budeme vařit s kuchařskými talenty z Pardubic a připomeneme třeba i náš dopolední přímý přenos ze Slatiňan a okolí a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Rotrovou s Petrem Němcem. Kromě toho vám nabídneme i Pet Shop Boys, Petra Spáleného, kapelu Roxette a nebo třeba i Madonu.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Budu všechno, co si budeš přát, zpíval Lenek Ledecký. Jako úvodní píseň pátečního pořadu Den v kraji. Začal světový šampionát v ledním hokeji, který, jak víte, se letos hraje ve Švýcarsku. Už se rozehrála také první dvě utkání. Finové vedou na začátku druhé třetiny nad Německem 1-0 a po prvních 20 minutách Kanada-Švédsko 2-0. Tak tolik sport, ale teď souhrn dnešních událostí, co se dělo v pátek 15.5. sledovala a ví to Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Vedení Pardubického kraje nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro větrné elektrárny. Vládní návrh s nimi počítá na čtyřech místech na Svitavsku. Hejtmanství má výhrady k rozsahu zón a jejich blízkosti k zástavbě. Obává se i negativních dopadů na podobu krajiny a kvalitu života. Krajský radní Miroslav Krčil z koalice 3PK si myslí, že by o větrných elektrárnách měly rozhodovat obce.
3: O věcech, které se týkají katastru jednotlivých obcí, musí rozhodovat zastupitelstva a samosprávy právě daných obcí.
2: Počet novorozenců se v Pardubickém kraji stále snižuje. Ve srovnání s rokem 2021 se loni v regionu narodilo zhruba o třetinu méně dětí. Podrobnosti k tématu se dozvíme už za okamžik od reportéra Ondřeje Wolfa. V Hamzově léčebně v Luži mají nové vybavení pro péči o pacienty po kritických stavech. Dokončili tam přestavbu bývalé školy na moderní pavilon za 265 milionů korun. Zhruba 30 milionů stál nákup přístrojů na rehabilitaci. Pavilon je určený pro pacienty s poškozením mozku. Ti vyžadují náročnou péči, jak vysvětluje primářka Hamzovy léčebny Tatiana Laurová.
4: Je zahrnut jak fyzioterapeut, ergoterapeut, logopedky, trénují s pacientem řeč. Máme paní psycholožky.
2: V Králíkách na Orlicko-Ústecku dnes otevřeli novou multifunkční sportovní halu. Vznikla na místě bývalé sokolovny, kterou město nechalo zbourat. Stavba vyšla asi na 87 milionů korun. Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice v úseku Opatovice Časy. Aktuálně opravují tři úseky, další tři začnou dělat v nadcházejících dvou měsících. Podle ředitelství silnic a dálnic velkou část návozových tras už opravili v minulých sezónách. V Litomyšli dnes začíná hlasování v dalším ročníku sdíleného rozpočtu. Lidé tak mohou rozhodnout o realizaci projektů, které navrhli občané. Na výběr mají celkem ze 6 návrhů. A pro návštěvníky je dnes mimořádně otevřené hasičské muzeum v Kočí u Chrudimi. Provozovatelé se tam připojili k sérii akcí muzejních nocí a prohlídky budou možné až do půlnoci. Sbírka zahrnuje techniku z období první republiky až po současnost.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ranní loučení Marie Rotrové s Petrem Němcem v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli nabídneme kapelu Pet Shop Boys a také kolej Albertov, kterou bude opěvovat Petr Spálený. Tak, ale teď téma, o kterém už jste v našem vysílání slyšeli, týká se novorozenců. Jejich počet v našem kraji totiž stále klesá. Ve srovnání s rokem 2021 se loni v regionu narodilo asi o třetinu méně dětí. Nejméně se rodí děti na Svitavsku, tedy ve Svitavské nemocnici, kde v loňském roce počet porodů klesnul pod doporučovanou hranici na bezpečný provoz porodnice. Podrobnosti nám teď řekne Ondřej Wolf. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak začneme tím, kolik dětí se tedy za loňský rok vlastně v našem kraji narodilo ve srovnání s jinými regiony.
1: No tak v nemocnicích Pardubického kraje se v loni narodilo přes 2800 dětí, to je za posledních pět let pokles zhruba o třetinu, no a podobně jsou na tom Královéhradecký a Liberecký kraj nebo Vysočina. Nejvýrazněji počet narozených dětí klesl ve Středočeském kraji, a to o 32%. Demografové upozorňují, že porodnost strmě klesá napříč republikou. V Česku se loni narodilo nejméně dětí od roku 1785, kam se datují nejstarší demografické záznamy. Důvody vysvětluje Terezie Štigler z Českého statistického úřadu.
2: Kromě výrazného poklesu plodnosti stojí za úbytkem narozených v posledních letech částečně i věková skladba současných rodiček, mezi které patří i ženy ze slabých populačních ročníků narozených ve druhé polovině 90. let a na začátku 0. let nového století.
0: A my už víme, že kvůli trvalému poklesu porodu ukončila svůj provoz na konci loňského roku porodnice v sousedním Královéhradeckém kraji. Byla to ta v Rychnově nad Kněžinou, tak hrozí něco podobného i v našem kraji.
1: Podle vedení krajských nemocnic žádné rušení porodnic nechystají. Ředitel Tomáš Gottwald ale na dubnovém jednání zastupitelstva Pardubického kraje uvedl, že se do budoucna budou zabývat tím, jestli mají porodnice zůstat ve 4 z 5 nemocnic. Pozornost se teď směřuje hlavně k porodnici ve Svitavách, kde se loni narodilo 502 dětí. To je pod hranicí 600 porodů ročně, kterou Česká gynekologická a porodnická společnost doporučuje kvůli bezpečnosti péče a zkušenosti personálu. Pracoviště, která dlouhodobě nedosahují této hranice, navíc můžou přijít o akreditaci pro vzdělávání mladých lékařů. Mluvčí krajských nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová říká, že se situací ve Svitavách zabývají.
3: Období jednoho roku je však příliš krátké na to, abychom z něj vyvozovali závěry s možným dlouhodobým dopadem. Odborná společnost sice uvádí orientační hranici 600 porodů ročně, její nedosažení v jednom roce však automaticky neznamená omezení poskytované péče.
1: S dotazem jsem se obrátil taky na VZP. Podle mluvčí Viktorie Plívové pojišťovna při uzavírání smluv s porodnicemi zohledňuje dosažený roční počet porodů, zároveň ale upozorňuje, že nejde o jediné kritérium. Doporučovanou hranici totiž dnes nesplňuje zhruba třetina porodnic v Česku. Důležitá je taky dostupnost péče v regionu, aby ženy nemusely do porodnice dojíždět příliš daleko.
0: Říká redaktor Ondřej Wolf, probrali jsme klesající porodnost nejenom v našem kraji. Díky a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nejteplejším 15. květnem je zatím historicky den z roku 1997, tehdy bylo rovných 30 stupňů Celsia, představte si to. Mimochodem to se maturoval v té době a pamatuju si to, jaké bylo vedro, jak jsme se všichni potili u maturit, nejenom pod vlivem emocí a také nevědomostí, ale i vlivem toho vedra, které panovalo. No a nejnižší teplota byla naměřena v roce 1876, tehdy nebyly ani 3 stupně Celsia. Víme tedy jistě už teď, že ani jeden z těchto teplotních rekordů dnes pokořen nebude. To je jistota, kterou máme, ale nemáme jistotu toho, jaké budou ty dny další. Tak se na to pojďme podívat.
1: Počasí.
0: Začnu pranostikou, která je neúprosná a říká, Žofie vína upije a také déšť svaté Žofie švestky ubije. Jak to s tím deštěm bude, tak to budeme vyzvídat od Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Tak pane Drapáku, jak to bude? Ubije žofijínský déšť švestky nebo neubije o víkendu?
2: Hlavně ta sobota, no. Ještě dneska se můžou být skvěle nějaké přehánky. Ty teploty byly být kolem těch 15 stupňů, ale potom během noci od jihu nám bude přibývat potom těch srážek, tam ty minimální teploty že měly být nějakých 8 až 5 stupňů a postupně od toho jihu teda by ty srážky přibývaly a i zítra během dne převážně velká oblačnost teda s deštěm, hlavně teda v těch východních partích toho kraje, tam by mohly být i trvanlivý nějaký déšť, ty maximální teploty do 15 stupňů, ale neděle potom už byla dobrá, protože v sobotu na večer už ty srážky postupně začnou ustávat, v neděli spíše nějaký pojasno oblačno, sem tam nějaká přehánka slabá by se mohla vyskytnout, ale už by to nemělo být významného, teploty někdy kolem těch 18 stupňů a od pondělka potom v tom týdnu postupné oteplování a převážně nějaký pojasno oblačno v odpoledních hodinách, sem tam nějaká přehánka a zatím to vypadá, že ke konci týdne na víkend bychom se mohli dostat i k letním 25 stupňů.
0: No výborně, tak jsme to krásně vzali jedním vrzem, moc za to děkujeme, zdravíme do Hradce Králové a přejeme hezký víkend a těšíme se zase na slyšenou.
2: Tak je hezký víkend, na slyšenou.

0: Turecká legenda, která se po krátké pauze potom, co odešla Mary Fredrickson do hudebního nebe, vrátila ve velkém stylu a obráží opět celý svět se svým turné. Tohle byla jedna vzpomínka na léta 90. Sleepin' in my car a právě od téhleté švédské party hráli jsme si minutu a půl po půl šesté v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Prestižní soutěž Makro Gastro Cup ovládla Labská střední odborná škola a střední odborné učiliště Pardubice. Kromě titulu získal tým i prestižní stáž u šéfkuchaře Zdeňka Polorejcha. S ním mimochodem budeme vařit dokonce i příští víkend, a to na Fresh festivalu tady na pardubickém závodišti. S úspěšnými studenty si povídal moderátor Jakub Malý v dnešním Dobrém ránu. Záznam rozhovoru už teď najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Ve studiu byl Nikola Spartl a také Adriana Nefe a i pedagožka vítězné školy Jana Šimečková.
1: Byl to první ročník celorepublikové soutěže, kde vlastně se připravovali žáci gastronomických oborů a vlastně šlo o simulaci skutečného provozu v moderní restauraci. Nešlo teda tím pádem jenom o nějaké vaření, ale šlo o celkový gastronomický zážitek, kde žáci museli připravit pokrm, ale šlo to i přes servis a hlavně právě pak ta komunikace s hostem a hlavně týmová spolupráce.
2: A pojďme za úspěšnými studenty. Zajímá nás i ta příprava na samotnou soutěž. Jak jste se na ní chystali? Bylo to náročné?
3: Tak příprava byla určitě náročná. Každá příprava na takovouhle soutěž náročná. Příprava byla dlouhá a náročná, intenzivní, měsíc a půl trénování, my zavřený v kuchyni a čišníci na place, takže obrovská příprava.
2: Dalo by se říct, co bylo nejsložitější v té přípravě?
4: I ta komunikace mezi samozřejmě kuchyní a placem a všechno, co skloubit dohromady. My jsme museli jako číšníci splnit nějaké úkoly a kuchaři taky a spojit to všechno dohromady, aby to vyšlo jak na čas, tak aby to i bylo tak, jak to má být.
2: Mm-hmm. Možná někteří posluchači znají tu televizní soutěž Hell's Kitchen. Dá se to k tomu připodobnit? Bylo to něco podobného? Určitě jste taky někdy viděli aspoň náznaku chvíli.
3: Tak je to něco jiného, ale ten koncept je víceméně docela stejný. Je to taky hell v kuchyni, je to extrémní tlak a extrémní stres, takže lehce by se to k tomu dalo přirovnat.
2: Co vás překvapilo na té samotné soutěži?
3: Tak mě překvapila profesionalita té soutěže, byla obrovské jako profesionální soutěž, takže to byla asi jedna z nejprofesionálních soutěží, co jsem byl, takže obrovská profesionalita té soutěže.
2: Bylo tam něco pro vás jednoduché, snadné, jste si řekli, to zvládnu levou zadní, nebo to byla spíš výzva celkově?
4: Byla to celkově výzva, všechno to skloubit dohromady, já jsem to osobně ještě nezažila, takže pro mě velká výzva. No.
2: My si pamatujeme z minulosti, že už naším hostem byl Nikola Spartl, a tady jsme si tady povídali o tom klání Gastro Olomouc Olima Cup 2025. Teď tedy další úspěch. Dá se to nějak porovnat mezi sebou, tyto úspěchy?
3: Je to furt o vaření, dá se to lehce porovnat, ale tady to bylo zase něco jiného. Nebyl jsem tam za jednotlivce sám, ale byla to týmová. Já jsem byl kapitánem celého týmu, takže jsem to potřeboval nějak koordinovat, všechno šéfovat. Takže bylo to jako něco jiného, pro mě obrovská zkušenost a chtěl jsem to dokázat, jestli to sám u sebe zvládnu a se to povedlo.
2: Asi ta týmová soutěž to víc odpovídá té realitě potom v kuchyni.
3: Určitě, určitě.
5: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Chlapy z kůže toulavých psů obul Michal Tučný a odkráčel z vysílání Českého rozhlasu Pardubice 8 minut po půl šesté. Dnes dopoledne jsme vám nabídli 3hodinový dopolední přenos, a to ze státního zámku Slatiňany, také z Hřebčína a i z blízkého okolí. Malebnou krajinou v okolí Slatiňan mohli moderátoři Jitka Slezáková a Miroslav Hruban obdivovat během jízdy v kočáře, který táhli dva starokladrubští hřebci, a jednou ze zastávek byla i Švýcárna.
1: Už jsme se projeli v kočáře a zastavili jsme před malou chvílí u Švýcárny, což je taková zajímavá stavba. No a víc nám o ní řekne tady paní Olga Chlápková. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás tady vítám.
3: Je to tady jako v pohádce, opravdu uprostřed lesu najednou taková chalupa, a už jsme si nastudovali, že takhle nějak by měla vypadat chalupa někde v Anglii, takovém tom anglickém stylu, a že za to můžou Auersperkové, kdo jiný.
4: Ano, přesně tak, máte pravdu. Právě se inspirovali na svých cestách na anglický venkov a do anglické krajiny, a tak tady postavili tuto krásnou malebnou stavbu.
1: K čemu jim sloužila?
4: Bylo to jakoby takové odpočinkové výletní místo v krajině, byla to i salaš a myslivna.
3: Teď je to krásně zrekonstruované a slouží to turistům, lidem, kteří navštíví Slatiňany. Co tady všechno máte?
4: Tak primárně jsme interaktivním muzeem s expozicí, ale snažíme se být i takovým velkým komunitním centrem, kdy víceméně skoro každý víkend nabízíme nějakou aktivitu, nějakou akci. Celoročně tady probíhají výstavy a vlastně první rok v loni bylo otevřeno i celoročně provozem.
1: No, když výstavy, tak co vystavujete třeba dnes?
4: V tuto chvíli tady máme výstavu obrazů pana Jaroslava Korečka k jeho 80letému jubileu. Je to rodák ze Slatiňan, ze Škrovádu, a tak jsme rádi, že máme tu možnost toho tady takhle prezentovat.
3: Vím, že si tady rozhodně přijdou na své i děti, že se chlubíte tím, jak to máte interaktivní.
4: Muzeum je interaktivní, ale samozřejmě i ten areál okolo, kde tady máme spoustu herních prvků, a i ty aktivity se snažíme cílit na rodiny s dětmi. A jestli mohu pozvat, tak zítra tady máme velkou akci. Je to Den o přírodě s myslivci, který pořádáme s okresním mysliveckým spolkem s Chrudimi, a všechny zveme zítra v sobotu 16. května od 9 do 17 k nám na loveckou kynologii, lesní pedagogiku a poznávačku zvěře.
1: Vy už to tady všechno chystáte, máte tady stany, kdyby náhodou nepřálo počasí. Jsou tady i krmelce, aby návštěvníci viděli, jak to chodí v lese?
4: Ano, právě jsou tady už myslivecké rekvizity, je tady zakrmovací zařízení a krmelec, protože myslivost není jenom o lovu zvěře, ale je to o péči o les a o péči o přírodu jako celku.
3: Paní Chlápková, moc děkujeme za to zastavení tady u vás. Já osobně jsem tady nikdy nebyla, nevím jak ty, Miru.
1: Já jsem tady také poprvé, ale mně se strašně líbí, že jak jsme slyšeli od pana Kastelána, tak Auerspergové si udělali ze zámku letní sídlo, aby si tam jezdili odpočinout. A když si chtěli odpočinout toto odpočinku, tak jeli odpočívat ještě sem. Takže takový odpočinek na druhou.
3: No, co by jiného dělali v létě asi, že?
4: A my se právě snažíme i těm návštěvníkům zprostředkovat ten odpočinek na druhou, takže jste velice vítáni.
3: Přijďte zítra na Den s myslivci. My moc děkujeme, paní Chlápková, ať se akce vydaří, včetně počasí.
4: I Švýcárna děkuje, mějte se moc hezky.
5: Český rozhlas Pardubice, Den v

Hlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Jsou 2 minuty po 3/4 na 6 a jestli ještě nevíte, co s načatým zítřkem, tak pro vás máme pár tipů. Jestli patříte mezi sportovce, tak se můžete spolu s ostatními běžci z Pardubice a Hradce Králové postavit zítra na start, abyste se vydali jeden druhému naproti. Setkáte se potom v polovině cesty, a to v Čeperce, kde symbolicky propojíte 2 krajská města. Hradubický běh 2026 odstartuje zítra v 10 hodin dopoledne současně na 2 místech, tedy v Pardubicích na Poděbradské ulici u zastávky MHD a rovněž tak v Hradci Králové v Lipkách na zastávce městské hromadné dopravy. Zítra se také v pardubickém ABC klubu bude od 8 do 14 hodin konat výstava motýlů, brouků a ostatních skupin hmyzu. Můžete dorazit ale zítra dopoledne i na Palackého náměstí do Skutče, kde se bude konat také farmářský májový jarmark. Znamená to, že náměstí zaplní producenti, výrobci a také prodejci spolu se svými dobrotami. Na kopečnou pouť se můžete vydat po celý víkend do Letohradu, koná se totiž na Václavském náměstí a také na Bečvárně. No a veteráni budou v ulicích Pardubic, protože zítra odstartuje už 11.

0: 40. ročník, mezinárodní veteran rally Pardubice, historická auta i motocykly můžete přijít obdivovat už od 8 hodin ráno na pardubické Peršínské náměstí a v 11 hodin pak začíná samotný závod. A připomínáme, že se na vás zítra od 9 do 16 hodin budeme těšit také tady u nás v Českém rozhlase Pardubice na Dni otevřených dveří.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: konci dne v kraji s pátečním datem 15.5. a pozveme vás teď na události, které přinese pondělí s datem 18. května. Začneme nabídkou našeho vysílání. V ranním programu v 8.40 přivítáme Honzu Riedla, člena kapely The Unix, protože tahle kapela se po více než 25 letech vrací na pódia. Po pauze od roku 1998 navíc slaví 30 let od vzniku a připravila také křest nového alba. Více dozvíte v pondělním ranním vysílání. Dopoledne u Jitky Slezákové se můžete těšit na Jiřího Zelenku a Nelu Janouškovou z ligy Lesní moudrosti kmene Trilobit Choltice. Josef Kopecký vyrazí do Kočí zjišťovat novinky a rozšíření expozice v muzeu Kočí. Ondřej Wolf zase bude v Holicích sledovat plánování opravy starého přes 300 metrů hlubokého artéského vrtu pod moderní 90-kovou kašnou na náměstí. No a najstopař Milena Potůčková se vypraví do okolí Dolní Moravy seznámit vás právě s okolím této krásné lokality. A Jan Vamberský se bude těšit zítra v 9 na dni otevřených dveří. Na viděnou.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hamzova léčebna získala nové vybavení pro pacienty po kritických stavech. Pardubický park na Špici čekají úpravy za více než 30 milionů korun. Pardubický hokejový klub neplánuje výrazné změny v mistrovském celku a počasí na zítřek. V kraji čekejte většinou zataženo srážky a teploty do 15 stupňů. Dobrý páteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Hamzově léčebně v Luži mají nové vybavení pro péči o pacienty po kritických stavech. Dokončili tam přestavbu bývalé školy na moderní pavilon za 265 milionů korun. Zhruba 30 milionů stál nákup přístrojů na rehabilitaci. Pavilon je určený pro pacienty s poškozením mozku. Ti vyžadují náročnou péči, jak vysvětluje primářka Hamzově léčebny Tatiana Laurová.
3: Je zahrnut jak fyzioterapeut, ergoterapeut, který se zaměřuje na soběstačnost, fyzioterapeut na cvik chůze, posílení svalstva, logopedky, trénují s pacientem řeč. Máme paní psycholožky, které se věnují pacientům, protože samozřejmě poškození mozku vždycky zásadně mění život toho pacienta.
2: Pardubice chystají úpravu parku na Špici. Projekt vychází z územní studie a podle odhadů si vyžádá více než 30 milionů korun. Cílem magistrátu je vytvořit příjemnější a praktičtější prostor pro trávení volného času a zároveň park lépe propojit s řekou. Jak doplňuje mluvčí magistrátu Alexandra Tušlová, součástí plánu je také výstavba nového bystra.
4: První etapa proměny počítá například s výstavbou nového bystra skrytou terasou poblíž hlavní promenády u břehu Labe. Přibudou také tři nová mola, dvě schodiště k řece, nové cesty, veřejné osvětlení nebo lavičky a další mobiliář. Město plánuje také úpravu multifunkčního hřiště s bezpečnějším povrchem.
2: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Sport. Hokejový klub HC Dynamo Pardubice nechystá výraznou obměnu mistrovského kádru. Tým opustili Robert Kousal a brankář Tomáš Vomáčka. Naopak znovu po 8 letech oblékne pardubický dres útočník David Tomášek. Ten si vyzkoušel NHL, KHL i severské soutěže. Teď popisuje, s čím se do Pardubic vrací.
5: Byl něco starší, snad byl něco zkušenější a musel jsem se taky projít nějakýma věcma, zraněníma, pádama, těma negativníma věcma a taky trošku vyzrát, by se dalo říct, jako hráč a jako člověk. Takže určitě tady tyhle ty věci doufám, že mě posunuly v tom pozitivním slova smyslu a snažím se je využít nebo použít, takže tak.
2: Českým hokejistům začne ve švýcarském Friburgu mistrovství světa. Národní tým povede jako kapitán Roman Červenka. Úvodní zápas Česka s Dánskem odstartuje ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech zatažená kránu, na jihu kraje s deštěm, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů. Zítra čekejte v regionu také převážně zataženo, od jihu s deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak zítra slabě, večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná záť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
6: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u dalších východočeských výletů, které tentokrát věnujeme unikátním expozicím i celému výjimečnému projektu, který byl nedávno otevřen, Krajskému technickému muzeu ve Vysokém Mýtě. To kromě jiného přibližuje nejen zajímavé technologie a vývoj techniky, ale hlavně ukazuje významné firmy, vynálezce nebo snílky z našeho kraje. A to v rámci interaktivní přehlídky, kde si na své přijdou také děti. Podíváme se tam za malou chvíli. Příjemný poslech.
1: Východočeské výlety.

0: Unikátní expozice, to je téma dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. No a my jsme zamířili do opravdu nového unikátního prostoru, a to do Vysokého Mýta, do Krajského technického muzea, který mě dnes bude provázet jeho ředitel Jiří Junek. Jak je to dlouho, co jste vlastně otevřeli?
1: Tak v tom úplně plném provozu jsme otevřeni vlastně teprve 14 dní, takže je to opravdu čistě nová záležitost.
0: Je to velký dům, bývalá zemědělská škola, tak kolik je tady té podlahové plochy a těch prostor, kde můžou lidi něco vidět?
1: Tak když se budeme bavit čistě jenom o těch výstavních prostorách expozičních, tak je to nějakých 1200 metrů. K tomu ještě můžeme připočíst dva otevřené depozitáře, což je dalších nějakých asi 100-150 metrů navíc, teď přesně z hlavy nevím, ale bavíme se tady o nějakých 1200 metrech čtverečních, které mohou návštěvníci navštívit.
0: Takže se docela tady projdou.
1: Projdou, ale i tady výtah, takže to není tak náročné.
0: My jsme začali tady v suterénu v expozici, která je věnovaná kolům, takže dopravní prostředek, jeden z dopravních prostředků, které tady představujete, a jsou tady ta krásná historická kola. Jak se jim říkalo tady těmhletěm, kde je to kolo jedno veliké a druhé malé?
1: Jsem vlastně rád, že se na to ptáte, protože dost často mylně mezi veřejností se těmto kolům chybně říká kostitřasy, to tak není, a říká se jim úplně zcela jednoduše vysoká kola. Takže to je ta správná terminologie, kostitřas, na ně koukáme tady, to vlastně jsou úplně první historická kola, kdy vlastně to ještě bylo plně loukutové, z velké části dřevěné, a opravdu ta jízda na tom vám natřásala všechny kosti v těle, proto kostitřas.
0: Jsou některá z nich tedy funkční? Já vím, že se na nich projíždíte ve Vysokém Mýtě.
1: Ty velocipedy pravděpodobně funkční jsou, asi by se na nich i jet dalo, ale tím, že to jsou sbírkové předměty, tak pochopitelně se na nich nejezdí. To, na čem nás tedy někdy občané mohou vidět, to jsou repliky ze současnosti. Ale ty sbírkové předměty, které tady vidíme, jsou poměrně pěkném zachovalém stavu, takže asi, kdyby bylo nejhůř, dalo by se na nich i jet.
0: To velké kolo je tedy vysoké. Bylo nebezpečné z toho spadnout?
1: Určitě. Ta jízda na tom kole je nebezpečná i pro současné jezdce, kteří se tomu věnují. I z historie víme, že celá řada těch pádů končila smrtí, takže to nebylo nic bezpečného. A dokonce tady máme jeden z těch exponátů, kterého je taková zajímavá popiska, kde je napsáno, že toto kolo získalo naše muzeum už před více než 120 lety. Ale ve starých knihách jsme našli, že to bylo tak, že ten první majitel, který si to kolo zakoupil, jako stálo 160 zlatých, což je opravdu veliká suma na tehdejší dobu. A pozor, ten první majitel se skutečně na tom velocipedu zabil při pádu. No a na začátku 20. století, kdy už tato kola se nepoužívala, tak ho muzeum koupilo za pouhých 60 krejcerů.
0: Tak můžeme se podívat dál. Asi bychom úplně ten dokonalý popis nechali na fantazii našich posluchačů a taky takovou pozvánku do tohoto muzea ve Vysokém Mýtě, Krajského technického muzea. Co se dá jenom tak jako vypíchnout ještě jednu věc tady z téhleté expozici věnované cyklistice?
1: Tak ta prostřední část je věnovaná výrobcům jízdních kol v našem regionu, to znamená v Pardubickém kraji. Těch výrobců tady bylo opravdu velké množství, několik desítek. Asi tou největší továrnou na výrobu jízdních kol byla firma LAS ve Skutči. Poté po znárodnění patřila pod Velamos, takže i o té tady je zmínka, ale jsou tady velocipedy od jiných místních výrobců. Třeba teď koukáme na jízdní kolo od pana Černohorského z Vysokého Mýta. My jsme navíc ty expozice kompozičně jsme utvářeli tak, aby tam byly nejenom ty historické sbírkové předměty, ale aby tam byly i některé modely, které třeba vysvětlují některé fyzikální principy, tak aby ten nejmenší návštěvník věděl, co a jak funguje. Takže takovýchto interaktivních prvků mechanických, tak těch je tady asi 30.
0: Každý z těchto zvuků, zvonků má svůj unikátní zvuk. Teď si ho můžete poslechnout. A zbytek necháme tedy na návštěvě našich posluchačů. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli.

0: Vystoupili jsme ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě do další expozice. Říkáte, pane řediteli, že je tahle ta nejmenší.
1: Tak tohle je opravdu malinkatá expozice, asi na 60 metrech čtverečních. Je to asi opět jedna bývalá třída té bývalé zemědělské školy. Ono to má svoji logiku, že ty nejmenší expozice, protože tady jsou ty nejmenší exponáty, a to konkrétně elektrospotřebiče. Pochopitelně největší část je věnovaná významnému podniku z Pardubického kraje, a to je ETA Hlinsko, ale nejenom jí, jsou tady zastoupeni někteří další ještě regionální výrobci, ale pochopitelně nejvíc tady ta ETA, která byla největším výrobcem v Československu domácích elektrospotřebičů. Opět návštěvník se tady může dozvědět nejenom něco o historii, ale něco i o některých fyzikálních zákonitostech, jak právě tyhle ty domácí elektrospotřebiče fungují, na jakých principech.
0: A já myslím, že starší posluchači, stejně jako mě, tady zaujmou ty výrobky, které třeba znám ze svého dětství, tady mixér a tak dále. Vysavač taky mi něco říká, jsou to opravdu věci, které v té době třeba maminka používala, babička používala.
1: Tady například stojíme u vitrinky, kde jsou mixéry, a řekl bych přímo uprostřed je ten legendární mixér ETA Mira. Myslím si, že celá řada posluchačů ještě dneska doma mít bude, nebo ho má třeba na chalupě. No a co je zajímavé, tak tomu mixéru je 50, 40 let a ten mixér dnes funguje. Když to přeženu, tak na něm umixujete i větev, což určitě o těch dnešních mixerech říct nemůžete, ty vám tak dobře fungovat nebudou. Takže to je asi jenom známka toho, jak dřív se ty elektrospotřebiče vyráběly, v jaké kvalitě, ale zároveň v jakém pěkném designu. Právě firma ETA měla i své vlastní designéry, své vlastní designové oddělení, proto ty jejich výrobky měly opravdu zajímavý design.
0: A zase se tady můžeme dozvědět, jak funguje mixer. Mačknu to?
2: Tak. Musíš stanovat rychlost. Různě.
0: Dětem se to musí líbit.
1: Tak určitě děti to oceňují, ale myslím si, že i rodiče. My jsme navýšli tou cestou, že jsme sem dávali poměrně málo audiovizuálních prostředků, protože jsme si říkali, dneska každý má mobil, najde si tam ledasco, a že právě díky tomu hlavně ten dětský návštěvník ocení zejména to, když se něco hýbe, něco se točí, něco si může vyzkoušet, tak proto jsme šli touto cestou.
0: Takže QR kody tady člověk nenachází.
1: Ne, QR kody tady nemáme, byť asi do budoucna ještě tady možná některé budou, ale spíš kvůli cizajazyčným mutacím textu.
0: Takže pračky vidíme, a pračky nějaké jako nejstarší výřeva pračka.
1: Vlastně ve Vysokém Mýtě byl také jeden z výrobců v první republice praček, ale to byly ty nejstarší pračky, takzvané Valchové, na ruční pohon, takže tady až do 30. let působila poměrně velká firma, která tato zařízení vyráběla.
2: Tak jdeme dál do další expozice.
0: A nábytek.
1: Která je věnovaná částečně nábytku, říkám částečně záměrně, protože se tady zároveň bavíme o firmě Hynek Gottwald z Brandýsa nad Orlicí, která už z Rakouska-Uherska vyráběla nábytek, ale nevyráběla ho ze dřeva, ale z chromovaných trubek. Když se na ten nábytek podíváte, tak od takovéhoto nábytku už byl kousek k automobilové sedačce. A skutečně ta firma Gottwald už na konci 30. let vedle nábytku vyráběla i automobilové sedačky třeba pro firmu Tatra Aero. No a po roce 1948, respektive 1945, když ten podnik byl znárodněn, tak se po nějaké přechodové době stal součástí zde místního národního podniku Karosa a pro něj vyráběl autobusové sedačky a také sedačky pro řidiče nákladních automobilů. To znamená, že všechny ty nákladní vozy, které známe, Lias, Tatra, tak ty většinou měly sedačky řidičů vyrobených tady u nás Brandýse nad Orlicí.
0: Takže další významná regionální firma.
1: A to opravdu dneska, když budete chtít koupit originál nábytek od firmy Hynek Gottwald, Brandýs nad Orlicí, tak to jsou velice ceněné exponáty, které nejsou nikterak levné. A ono je to i dáno tím, že tato firma opět už v tom předválečném období spolupracovala s významnými návrháři, dnes bychom řekli designéry té doby.
0: A východočeské výlety budou pokračovat i za pár minut.

0: Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice procházíme Krajským technickým muzeem ve Vysokém Mýtě a teď jsme v expozici, která je poměrně známá, která byla původně na náměstí. Mým průvodcem je stále ředitel Jiří Junek. Mluvím o karoserii Sedomka.
1: Vlastně celé to technické muzeum vzniklo tak, že jsem se před 20 lety začali věnovat soustavně historii firmy Sedomka, následně i karosa, ale na to se nabalily další věci, jako třeba historie firmy Stratílek, která vyráběla hasicí zařízení. Nová ta technika se nám nějak rozrůstala, proto z toho karosářství nám vzniklo to technické muzeum, ale nicméně ta největší, nejpodstatnější část celého toho muzea, všech těch expozicek je věnována zmíněné firmě Sedomka. Teď jsme v takovém prosklaném krčku, kde jsou dva velice zajímavé exponáty. Je to ten náš legendární vůz Aero 50 Dynamic a vedle něho stojí kočár z produkce firmy Sedomka, která vlastně začínala výrobu kočárů.
0: Já ještě musím něco říct, protože vy tady pouštíte video o téhleté firmě a bylo tam napsáno, že tenhle ten vůz se objevil ve filmu s Oldřichem Novým Valentin Dobrotivý. Tak to já jako milovník starých filmů musím zmínit, že to je on.
1: Je to on na 90%. Těchto automobilů bylo vyrobeno 8, možná 9 kusů, my přesně nevíme. Nicméně každý ten automobil byl jiný tvarem chladičové masky, třeba počtem míst a tak dále. Pouze dva vozy si byly hodně podobné a shodou náhod tyto dva vozy se dochovaly dodnes a shodou náhod jeden z těchto vozů hrál ve filmu Valentin Dobrotivý.
0: Už jsem si vzpomněla, jakou roli hrál ten vůz ve filmu Valentin Dobrotivý. Nabízeli mu ho ke koupi a chtěl ho světle modré a aby ukazovala tak, je to ono?
1: Jo, v tom filmu celá ta zápletka je o tom, že Oldřich Nový hraje takového toho učápnutého úředníčka, jeho kolegové si z něho vystřelí, řeknou, že vyhrál 1 000 000 korun na svůj los.
0: A on utrácí.
1: A on utrácí, kupuje vilu a kupuje luxusní automobil a kupuje právě ten vůz Aero 50 Dynamic. Ale co je pro nás zajímavé, my když jsme ten náš renovovali, tak už na něj byla dochovaná původní barva, tak jsme pořád si říkali, jaké by to mělo být, nevěděli jsme. Ale mimo jiné v tom černobílém filmu je právě zmínka o tom, že ten Oldřich Nový říká, no jo, tak už ten 1 000 000 jako nemáme, nebo byla to legrace, máme teda drahý vůz, ale zase má krásnou modrou barvu.
0: Tak to byl zajímavý poznatek a pokračujeme dál.
1: Tohle je jeden z našich nejnovějších přírůstků, ty saně. Jsou zajímavý tím, že dokonce na nich výrobní štítek od Sedomky, což na těch saních bývá málo kdy, protože když vám někdo nabízí saně a říká, že jsou od Sedomky, tak řeknete, no to je hezký, ale teď tam dejte nějaký důkaz, tak tady ty sáně skutečně, na nich je krásný výrobní štítek a my jsme na přelomu loňského letošního roku renovovali známý sběratel kočárů, pan Obr, a takže to je náš nový exponát, ale je tady ten krásný v původním stavu zachovaný kočár typu Landauer.
0: Takže vlastně ty sáně máte, to je nová věc, kterou zatím...
1: V tom muzeu karosářství návštěvník neviděl, stejně jako v muzeu karosářství neviděl další nádherný nový automobil s velice zajímavou karosérií a konkrétně se jedná o automobil Praga Super Piccolo. A ta karoserie je zajímavá jednak, bych řekl, tou zadní částí a krytovanými zadními blatníky, ale hlavně tím, jak jsou uspořádány, umístěny a vyrobeny světlomety. V té době buď ty světlomety byly samostatně přidělány jaksi na karoserii, na takové, řeknu, tyčce, tykadle, hrazdičce, to jednak to nazveme. Případně, jako je to u toho vozu Aero 50 Dynamic, tak už byly zapuštěny do karoserie, ale v tomto případě máme vsazení do jakýchsi takových velkých tubusů, které jsou přidělány na blatník. A my víme z dobových snímků, fotografií, že i takovéto karoserie pan Sedomka dělal, ale z našich poznatků dnes víme, že se dochovaly pouze dva automobily s takýmto typem karoserie a jeden z těchto automobilů dneska máme tady v té naší expozici.
0: A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice zamíříme za chvíli do další expozice Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě.
2: Když se snáší déšť,

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Putujeme spolu s ředitelem Jiřím Junkem Krajským technickým muzeem v Vysokém Mýtě. Tady jsme se zastavili v mezipatře, protože tady motocykl krásný Grizzly se jmenuje, nebo aspoň vidím, že se tak jmenuje.
1: Je to taková zajímavost, přece jenom Pardubický kraj není spojován s výrobou motocyklů, ale přece jenom tady jedna značka byla, která sice působila krátce na přelomu 20. 30. let. Byla to značka nebo firma, která svým motocyklům dala název Grizzly, dokonce i ve znaku medvěda má. Působila v Pardubicích, těch motocyklů neví se přesně, kolik vyrobila, ale bylo to možná i více než 300 v různých typech. Možná, když jsme u těch motocyklů, návštěvník, který bude do našeho muzea přicházet, tak jde po chodníku, kterému říkáme chodník králů, a my tam postupně vsazujeme a budeme vsazovat takové pamětní destičky lidí z Pardubického kraje, kteří se nějak významně zapsali do historie techniky. A teď tam je destička, která připomíná pana Josefa Josífa, který se narodil ve Starých Čivicích a chodil na průmyslovku v Pardubicích. No a to je hlavní šéf konstruktér u Javy, takže on je podepsán za těmi legendárními motocykly, jako je Java 250 Perák, Java Kývačka. Takže i takto přes Josefa Josífa ten Pardubický kraj má k motocyklům co říci.
0: Teď je to druhé patro. Expozice se jmenuje Od uhlí po člověka, boj s červeným kohoutem, tak asi tuším.
1: Expozice, jedna se tedy jmenuje Boj s červeným kohoutem. Ta expozice nám přibližuje dvě významné firmy z Pardubického kraje, které se zabývaly výrobou hasicích zařízení. Jedna z nich je tady místní vysokomícká, to firma Stratílek. Druhá neméně významná firma Smekal, která zase působila ve Slatňanech.
0: A je tady spousta i fotografií té staré hasičské techniky. Jsou tady exponáty samozřejmě, ale je tady na co koukat.
1: Na těch panelech díky hlavně fotografiím se tedy návštěvník dozví něco k historii těch dvou zmiňovaných firem a zároveň na těch výrobcích těchto obou dvou podniků krásně vidí ten průřez hasičskou technikou od těch nejstarších berlových stříkaček přes koňskou stříkačku po motorovou a motorovou dvoukolovou, která se tahala za hasičskými vozy, a dokonce tady máme i jeden hasičský automobil. No a zase malý návštěvník si tady může některé věci vyzkoušet na modelech, třeba jak funguje to hadlové čerpadlo, které bylo používáno na těch koňských stříkačkách, anebo se tady může podívat na nádherný model motorového čerpadla v řezu, jak krásně tedy nám čerpá vodu.
0: A teď je tady další expozice.
1: Tak, Od uhlí po člověka, je to transport věcí i lidí, no a když už tam zaznělo to slovo transport, tak je to věnováno firmě Transporta s Chrudimi, což byla původně firma pana Wiesnera, po znárodnění právě dostala ten název Transporta. On to byl úžasný, nádherný, velikánský podnik, který dělal celou řadu věcí. Část těch věcí, které tato firma vyrábila pro laického návštěvníka, asi není úplně tak zajímavá, jako je třeba nějaké zauhlovací zařízení, ale pak to jsou výrobky, s kterými jsme se běžně my všichni všude setkávali. A jmenoval bych dva z nich. Jedno to jsou pojízdné schody, takzvané eskalátory, kdy Transporta Chrudim těmi eskalátory vybavila všechny stanice pražského metra. Dokonce ještě dnes na dvou těch zastávkách jsou pořád pojízdné schody z Transporty. Tady dokonce část jich i máme. Máme tady i funkční model těch pojízdních schodů. No a potom taková druhá zajímavá věc, kterou jsme se všichni v běžném životě setkávali, nebo běžném, řekl bych, ve volnočasovém životě setkávali, tak to jsou lanovky, sedačkové lanovky, které Transporta vyráběla a dodávala je nejenom na území Československa, ale i do dalších zemí celého světa.
0: A zase jsme zpátky u starých filmů tady.
1: Tak my tady máme jednu fotografii z filmu Přednosta stanice, kde hrál náš král komiků Vlasta Burian. No a na té fotografii, jak Vlasta Burian už v té uniformě toho výpravčího stojí za váhou, na které se váží zavazadla. No a krásně na té váze vidíme právě František Wiesner Chrudim.
0: Ano, je to tak? Takže další výrobek od téhleté chrudimské firmy.
1: Ano, je to tak.
0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za pár minut.

0: pokračujeme putováním ve východočeských výletech Krajským muzeem ve Vysokém Mýtě spolu s ředitelem Jiřím Junchem a zase v mezipatře je tady něco zajímavého, co odkazuje na tu expozici, kterou jsme už prošli.
1: Tak, navazuje skutečně na expozici, která je věnovaná historii firmy Transporta, ale zároveň vlastně i, která navazuje volně na to, co nás čeká a souvisí to s další velice zajímavou firmou tady z regionu a to je firma Orličan z Chocně. No a konkrétně my se díváme tady na zavěšenou kabinku lanové dráhy, která vedla na Černou horu. Ty kabinky, které jsou z laminátu, tak se dělaly právě v Orličanu v Chocni. Odtamtud šli do Chrudimi do Transporty a Chrudimská Transporta pak celé ty lanovky už instalovala na těch patřičných místech.
0: Tak a jdeme zase o kousek dál a výš. A vidím, že opravdu se dostáváme výš. A výš dokonce do oblak.
1: No, do oblak, je to tak. Jsme v expozici s názvem Létáme v tom spolu. Ta je podle názvu každý pozná věnovaná letectví, letecké výrobě v Pardubickém kraji. Samozřejmě Pardubický kraj díky Janu Kašparovi kolébkou českého letectví, ale byly zde i další podniky, které se leteckou výrobou zabývaly. No a také, jak návštěvník uvidí, tak tady byla i celá řada úžasných, dnes bychom řekli snílků a bláznů, kteří se snažili přispět do vývoje letectví. Hned je jeden z těch zajímavých lidí, nebo možná dva, tak byl to baron Artur Kraus z Pardubic, a hned vedle zmiňujeme Arnolda Koblice z Vysokého Mýta a oba dva tyto pánové si zahrávali s myšlenkou sestroj takzvanou ornitoptéru, to znamená vlastně letadlo, které by poháněl člověk svojí vlastní silou a to na principu vlastně jako pták, že by mával křídly a tím by se vznesl do oblak a letěl. Dokonce ten zmiňovaný Arnold Koblic z Vysokého Mýta sestrojil už opravdu kus té ornitoptéry jednoho křídla, je to na té fotografii, dokonce k tomu měl plány, které si nechal patentovat na patentní úřadu, takže to se všechno dochovalo a my jsme dokonce udělali jakousi zmenšeninu repliku právě té Koblicovy ornitoptéry.
0: Takže v podstatě dá se říct, že Jan Tleskač.
1: Pozor, když jsme u Jana Tleskače, tak všichni znají Jana Tleskače z Rychlých šípů a jeho letající kolo. Takových snílků a konstruktérů, kteří si představovali, že opět budou lítat pomocí své vlastní síly, v tomto případě využijí kola jeho převodů, tak těch bylo povícero. A dokonce jeden opět byl z Pardubického kraje, byl to pan Kábele, který skutečně sestrojil jakési létající kolo. Dokonce podle jeho vzpomínek při jednou z těch pokusů měl i několik desítek, snad až stovek metrů letět, což se nám pochopitelně nezdá, ale budíš. No ale při tomhle tom pokusu ten specifický aeroplán tedy byl rozbit, potom byl uskladněn, ale co je zajímavé, tak ta jeho kostra, ten rám toho kola s tím převodem k té vrtuli, tak ten se dochoval, byl pak věnován do Vojenského historického ústavu a ten nám ho jsem zapůjčil.
0: Takže Jan Tleskač ze Zaječic
1: v Chrudimi. Přesně tak. Co bych určitě ještě rád zmínil, když jsme u těch vynálezců a snílků, tak je tady jeden velice zajímavý ústřední exponát, ke kterému mám takovou, bych řekl, trošku vazbu já osobně. Protože já, když jsem byl malý kluk, tak jsme vždycky z tátu a z bráchu jezdili do Prahy na výlety a dost často do Národního technického muzea a tam v té dopravní velké hale jsou zavěšeny letouny a jeden z nich byl takový maličký letoun s roztomilým názvem Nebeská blecha. A to víte, když vám je 10, tak si představíte, jak takovéhle malé letadílko máte, jak s ním lítáte. Později jsem se dozvěděl, že vlastně tento letoun, konkrétní tuto nebeskou blechu,

sestrojil, zkonstruoval, dokonce s ní lítal rodák z Ústí nad Orlicí, pan Bína, no a nám se podařilo tento letoun sem zapůjčit. K němu je potřeba říct, že to je letoun, který vymyslel jeden pán ve Francii, on pak o tom napsal knihu, jak jsem stavil nebeskou blechu, jak jsem na ní lítal, a je to vlastně zároveň návod, jak si ten aeroplán postavit. No a ta kniha se dostala i do Československa, našlo se celá řada lidí, kteří začali nebeskou blechu stavět, ale snad asi jenom tři opravdu dostavili, ale hlavně pan Bína, ten se dokonce na ní vznesl a na ní několikrát letěl.

0: Takže do té teď aktuálně tedy poslední expozice Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě prošli jsme vlastně přes dvůr. A o co jde?
1: Expozice s názvem Když jde venkov s dobou, tak ono je to vlastně taková trošku jako podsta tomu, že jsme v bývalé zemědělské škole, ale zase zároveň na tom zemědělství nádherně vy dokážete demonstrovat jednoduše, jak ta průmyslová revoluce neuvěřitelným způsobem ulehčila lidem práci, dokázala zintenzivnit pěstování potravin a nebo jejich výrobu. A vlastně díky tomu, jak jste zamezili od 19. století hladomoru. Tak hned na samotném úvodu jední z největších vynálezců našeho kraje, to konkrétně bratranci Veverkové z Rybitví, protože to byli právě oni, kteří vynalezli to takzvané ruchadlo.
2: My jsme tu expozici pojali tak hlavně, aby to bylo dobře uchopitelné a porozumitelné pro děti, tak jsme se snažili, je to napsáno, vzít hektar pole a že na něm musíme zasít třeba pšenici, musíme ji zasít, pohnojit, sklidit, vymlátit, případně namlít na mouku. A jak to vypadalo, když nebyla žádná mechanizace a vedle toho, když vznikla ta mechanizace, tak jak ten čas se obrovsky zkrátil. Zmínka zase další úžasné firmy z regionu, opět Brandýs nad Orlicí teda, kdy vyučený sklář vymyslel tyhle ty úžasné obilní mlýnky na dočišťování obilí. A on si nechal patentovat a opravdu se zase taky vážili do celého světa. A tady navíc to už teda není věnováno jako ty rostlinné výrobě tomu hektaru toho pole, ale péči o zvíře a zase ve smyslu toho, bez toho nářadí, co jste musela jako podniknout. Jenom nasušit cenu a měla jste vidle hrábě kosu, anebo když jste zakoně měla rozazovačky, řádkovačky, tak najednou to bylo něčím jiným. Ale úplně nejvíc ve skutečnosti s tou přírodskou firmou Kojka.
0: Takže další firma z regionu Přelouska.
1: Tak, když si přečtete péče o zvíře, tak dokud zvíře nebylo ustájeno a mohlo jít někde k potoku, k rybníku se napít, tak ještě dobrý. Ale když se podíváte, tak tady mám napsáno, kráva za den vypije 40 litrů vody. Teď sem tady máte těch krav 10 ustájeno, než tu vodu natáháte, třeba od pumpy, již model tady máme, tak do toho přichází firma Chvojka z Přelouče, která do stájí zavádí vodovod, ale hlavně na něj napojené napaječky, takže vy nemusíte tahat už do žlabů žádnou vodu, zvíře jenom přijde, zmáčkne ventil, teče voda do napaječky, zvíře vypije. Tím se právě zabývala výrobou těch napaječek firma Chvojka z Přelouče, velice kvalitní výrobky, velice propracovaný, než bychom řekli, marketing, takže tady i může návštěvník vidět ty různé reklamní materiály a tady dokonce se nám podařilo získat opravdu originál betonovou napaječku Chvojka i s tím nádherným osazným ventilem, kde je napsáno jméno pana majitele.
0: A vy jste naplnili celou tu budovu nebo máte ještě třeba prostor pro nějakou další expozici?
1: My jsme to zcela všechno naplnili, protože nejsou tady jenom expozice, ale jsou tady i depozitáře. Nutno zmínit, že tady máme i dva takzvané otevřené depozitáře, to znamená depozitáře, kam návštěvník běžně může. Pak jsou to ale ty depozitáře, kam běžný návštěvník nemůže. Máme tady i nějaké dílny, máme tady asi 3 místnosti pro edukační činnost, pro práci s dětmi. No a hlavně tady máme, to je pro nás důležité, halu pro naši velkou techniku, jako jsou autobusy, nebo případně nějaká hasičská technika, což je pro nás vlastně strašně důležité a to byl pro nás ten největší problém v minulosti, že jsme si kvůli tomu museli půjčovat různé zemědělské haly po okolí Vysokého Mýta. Teď jsme konečně ve svém a v důstojných prostorech. Tyto prostory, to je nutno říci, zatím nejsou běžně veřejnosti přístupné, jsou to opravdu depozitáře, ale my je při různých příležitostech otvíráme, ať je to muzejní noc, ať je to Sorunkovo Vysoké Mýto, takže i tam se snažíme ty návštěvníky pouštět a věříme, že časem se najde nějaké šikovné, hodné propojení, tak aby se tento depozitář stal součástí expozice.
0: A tím končí dnešní výlet Českého rozhlasu Pardubice z unikátních expozic Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Pořad připravila Šárka Rusnáková.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj odmítá akcelerační zóny pro větrné elektrárny. Město Králíky na Orlicko-Ústecku zahájilo provoz nové sportovní haly za 87 milionů korun. Schodky rozpočtů by mohly mít volnější pravidla. Poslanci schválili spornou novelu o rozpočtové odpovědnosti. Zítra čekejte v regionu většinou zataženo, srážky a teploty do 15 stupňů. Dobrý páteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Vedení Pardubického kraje nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro větrné elektrárny. Vládní návrh s nimi počítá na čtyřech místech na Svitavsku, v Trstěnicích, Mikulči, Pomezí a v Karli. Hejtmanství má výhrady k rozsahu zón a jejich blízkosti k zástavbě. Obává se i negativních dopadů na podobu krajiny a kvalitu života. Krajský radní Miroslav Krčil z koalice 3PK si myslí, že by o větrných elektrárnách měly rozhodovat obce.
2: Jsme přesvědčeni o tom, že v konečném důsledku o věcech, které se týkají katastru jednotlivých obcí, musí rozhodovat zastupitelstva a samosprávy právě daných obcí. A tímto směrem by také v budoucnu i v případě zřízení akceleračních zón měla být vedena debata.
0: V Králíkách na Orlicko-Ústecku dnes otevřeli novou multifunkční sportovní halu. Vznikla na místě bývalé sokolovny, kterou město nechalo zbourat. Stavba vyšla asi na 87 milionů korun. Nová budova bude sloužit školám, sportovním oddílům i veřejnosti. Radnice ale nutně nepočítá s tím, že by byl provoz výdělečný, říká starosta Václav Kubín ze Sdružení sportovci.
3: To je vždycky u sportovních zařízení velký otazník, jestli se uživí sama o sobě, protože to je zase samozřejmě o cenách. Za plné ceny se samozřejmě může pronajímat, ale když chceme podporovat třeba i ten sport mládeže, tak určitě tuto činnost nějakým způsobem budeme i do budoucna dál dotovat, abychom ten mládežnický sport podpořili.
0: Zítra v 10 hodin ráno startuje jubilejní 20. ročník Hradubického běhu. Závodníci vyběhnou zároveň ze dvou míst, v Pardubicích a v Hradci Králové. Cíl je v polovině cesty v Čeperce a délka trati je pro oba směry stejná. V Pardubicích se běžci začnou scházet v 9 hodin v ulici Poděbradská. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemusely počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala, rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená, kránu na jihu kraje s deštěm, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů. Zítra čekejte v regionu také převážně zataženo, od jihu s deštěm, a to i trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z dálnice D11 máme hlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut. Levý jízdní pruh je proto neprůjezdný za 64. kilometrem ve směru na Hradec Králové. A porouchané osobní auto překáží na hradubické silnici, tedy na silnici číslo 37, stojí ve směru na Hradec Králové u Opatovic nad Labem. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes přišla doslova udivená. Říkala, co se to s těmi lidmi děje. Oni začali psát všechno zvlášť. No jak jste to myslela? Dobrý den.
2: Dobrý den. Máme v češtině sice nevelkou skupinu slov, ale přece jenom jich pár je, pár typů, která vznikla skládáním neboli spojením dvou různých slovních základů. No a tahle slova v poslední době vídám napsaná zvlášť, nevím proč.
1: Tak buďme konkrétní, ve kterých případech teď v poslední době chybujeme, co se má psát dohromady a píšeme to chybně zvlášť.
2: Neříkám, že je to nějaký častý jev, ale zkrátka objevuje se taková slova jako velkolistý, stále zelený nebo drobnohled, tak zvěrolékař, ta se objevují rozpojená.
1: Jak to ale poznat? Protože některá slova zase píšeme zvlášť, nejsou to složeniny a některá mají dokonce možnost, že je můžeme psát dvěma variantami.
2: Tam samozřejmě nejlepší je se podívat do nějaké jazykové příručky a ověřit si to. Souvisí to totiž trochu s tím, že některé ty složeniny vznikly už rovnou jako složená slova a právě z takových slov jako zvěrolékař to poznáme, protože je nám jasné, že tím vznikl nový význam, tudíž je to jedno slovo. Ale pak jsou slova, která se původně psala zvlášť a ta tendence je, protože už dnes je bereme také jako se samostatným významem obě dohromady, tak postupně začít je psát dohromady. Ale máme slova v takové té přechodné fázi, například voděodolný, což není příliš frekventované slovo, ale tam si můžeme stále ještě vybrat, jak to napíšeme. A asi nejběžnější výraz, u kterého také ještě máme volbu, je takzvaný.
1: Jak jsme na tom vlastně v češtině s těmi složeninami, cizím slovem kompozity? Máme jich míň nebo víc než jiné jazyky? Taková němčina, ta je na to expertka. Tam se složí, co se dá dohromady.
2: Němčina je převážně takzvaný syntetický jazyk, to znamená, že ta slova skládá z různých základů. V češtině říkáme flexivní neboli ohebný jazyk, to znamená, že přidáváme něco před slovo, něco za slovo, předpony, přípony a ty pak ohýbáme a to je ten produktivní nebo nejběžnější způsob, jak slova v češtině vznikají.
1: Jestli pak se s vámi rozloučím někdy jako s jazykoporadkyní, nebo tohle se nespojí, jazyková poradkyně?
2: Já myslím, tak za 50 let to probereme.
1: No, ale ne my dva.
2: To není úplně optimistický závěr.
1: No, buďte realistka.
2: Možné je všechno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vášebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Od dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anetchen, děvčátku ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase, v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františko-lázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františko-lázeňského Františka, je socha, kterou zná v západní Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Majerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Majerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.
2: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
3: Mně to přijde za prvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné v tom, že kdyby tihle lidé začali brojit třeba proti česko-německé pouti ve Skokách, kam desítky let jezdí a kde se setkávají sudeční Němci úplně

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
3: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
4: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasíno z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
5: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard?
3: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Už pouze 2 týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
6: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehil.
7: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích. Sport.
2: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
8: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplý. Dobrý den, paní doktorko.
9: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
8: Téma něčeho moc bude.
9: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
8: A my muži?
9: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
8: Ano.
9: Patriku, jsou to chlupy.
8: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
9: Nebo než se mu líbí.
8: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
9: No, jsem s ním.
8: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera.
1: Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50.
4: Chlupatý kaktus mám tak rád.
1: Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností, třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou.
5: Vesele a zdravě.
6: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
6: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme
6: vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
6: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
6: Ne, má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
6: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznala, pardon. No, jinak děkujeme, pardon, ano. Děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je
0: jako,
2: to věkem,
0: u žen
2: to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit? No. Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky bičík, věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se, a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna atopii a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky veselazdravi.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše, tady je pohledný muž, na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád, a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak no. To bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky,
1: jo.
2: Není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak
1: no. Zkuste
0: a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších i vevnitř, nejen na bolci.
1: Uh-huh.
3: To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdamane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující, jo? Takže opravdu ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
0: Je to jako když bychom špunty do uší a strčíme,
1: ano,
0: to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Problém, manžel bere varfarin, takže
1: no. Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Zdá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál, 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Vesele a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jarny, ale od Tokia. Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. No. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: ano, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800
3: ano,
0: 900.
3: Povídejte. Ano, děkuji. Tady Pitreková, je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano,
3: normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli je doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady, a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení takzvaných akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu takzvaných akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
2: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
3: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
2: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
4: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
2: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
5: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
6: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
7: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
6: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Počasí. V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojedinělé, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojedinělé, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojedinělé i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojedinělé a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nabídkou spolu budeme plout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrassová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistrově z kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrazový kvartet Vabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

Vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a styl kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

Slavnou I Still Miss Someone Johnnyho Cashe přinesli do dnešního Kántek dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nashvillské Grand Ole Opry Roy Druskyho s Priscillou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Početná parta vytrvale střežící od kastremské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savi Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmníček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
5: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
3: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada. Potvrdila to mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Gecová.
6: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů. Sport. Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojedinělé, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojedinělé, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky ojedinělé bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojedinělé, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16 a vítr zpočátku slabý, bude v průběhu dne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice, je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
8: Dejte si tu pozor.
9: Nehádejte se, prosím vás.
10: Nehádejte se, prosím vás.
11: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
9: Já to nejsem.
12: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
9: Přes zubu.
12: Kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
12: Jděte tam vy.
9: No tak budeš nebo nepůjdeš?
11: Nebudu.
12: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam,
0: vy! A tam nebo...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už po druhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

se ptá, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se pravda Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kde pak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj a kvůli tomu ho zabili.
2: Kde pak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu. Že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi, napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavínským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavínským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let, byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámil a tam ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavínským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavínským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zítřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavínský to hnedky vzal z Ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavínský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnou, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ty režiséři.
2: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně

0: a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teďko já teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
0: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
0: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako pruderní, Hanička.
1: Ano.
0: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamár poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
0: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
0: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se

0: divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pala, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pala, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, tak to je dobrý, tato otázka.
1: Jo, tak, tak já to myslel jinak.
0: No, tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu. A my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil. Jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a rád vytáh prostě v aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánček. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně povznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášní cestovatelské, vášní nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život. O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, to je všechny posluchače taky noční linky. A také tak Danus Blaté si poslouchá. A teď těm drogám teda, no, jakoby, pešně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleníčka tak nějak občas. Mm-hmm. No alkoholu. Spíš k ochutání, ale co mám velký problém je s takovou drogou, jako kouření, ten tabák, jakoby dýmkovej, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát do šílince s tou dýmkou v boju. Umínil jsem to teda hodně, ale proto mi to, jako už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl doutník. V nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Mm-hmm. Takže jakoby jako už od nějakých 18 let. Mm-hmm.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale hlavně je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo, což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. A já jsem byl schopen na dnešní peníze, by to vyšlo skoro 15 000 na měsíc, jo. Což jakoby je úplně neúnosný, by to bylo, že jsem rád, že jsem to omezil už aspoň na ty tři dní, na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda pro mě to jinou, odstoupím od těch drog takovejhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, jestli vám to co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, no.
0: Tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě v té jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, asi s tím nějak, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že tím třeba nahlazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí.
1: Ano.
0: Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, že to bylo, když to vás počítáte, to byl jeden paklík a nacpal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si tu dýmku kouříte 40 minut, to 45 minut, tak to přičítejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, já ten den skoro jenom pokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jste vzpomínil, tak jdete 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste pokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě záliby. Na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taky záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná donutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranou, že před těma dětma by se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až byl, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi mě to musela donutilo, nebo ta přítelkyně říká, lekuš mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jakoby praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát takhle. A
0: je to na každém z nás, ono je všechno v hlavě.
1: Každý určitě, ano, každý určitě jakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba nebo nějaký koníček, no. Já teda se mám úplně jako drogu je práce, jo, že bych jako byl nějaký workaholik, jo.
0: Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik, nejsem workaholik, já nejsem workaholik.
0: Já ano.
1: Já dělám, co musím a do ničeho více jak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a
1: taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo.
1: Zdravím všechny posluchače a budu poslouchat dál a přeju si to nejméně těch závislostí a nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete muset využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal: špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem? Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem odčerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášní pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé, víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuji, paní Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. Mm-hmm. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. Mm-hmm. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako já to jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ono mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, tak prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je. Prostě víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Mm-hmm. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Mm-hmm. Jo, že jsem si jako říkala. No ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Hmm. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě, jo, já jak někde, když jsme pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to bylo možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Hmm. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud já to jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti do světa, jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. K alkoholu prostě netíhnou, jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí ne nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno. A když finance jako nějak, tak jako přece jenom to jde do peněz, jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak drbárny prostě tady v Blatný.
0: Omlouváme,
1: jo,
0: si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Mm. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme mít
0: cigaretku zabalenou. To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? Kouření.
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hele, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnovala jsem nos, jo. Mm-hmm. A když byly děti, prostě jsem je vychovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takovej, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezeriu se synem, tak si musím dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák. Jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, který, teda co já vlastně nad čím přemýšlím, nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: vzpadlo. No to, tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršelo víc, no, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště třeba. Je. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít špilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. No v tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtíme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Jo? Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství. Může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno, bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeju vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: tady
0: vás.
1: Tady Kralupy a mám, patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, takže když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si vám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělává těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, a že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu, on že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně a jedině díky ním se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí, zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych jim, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslech a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji moc krát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšenou.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další nazbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuji za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi rozkotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz/Linka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím. Vůbec. On říká, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vach, si polož na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak jsi na tom a jestli nejseš úplně hloupý, jak to pochopíš. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal jsem šulka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry a tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, no, tak já tam mezi kuřákama, já tam budu jak bílá vrána. Já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, že ten rok jsem vydržel, jenomže prostě jsem se mi udělalo zle po první cigaretě, po druhé už mi to nechutnalo, ale nevadilo mi to a třetí už jsem kouřil normálně. Tak jsem říkal, no tak jsem ztracenej. Tak jsem šel za kamarádem, říkal jsem mu, hele, ještě jednou se s tebou sadím, ale tentokrát, kdyby byl cokoliv, tak to prostě dodržím. Dodržel jsem to a po roce jsem si řekl, a to bylo důležitá podmínka, řekl jsem si, hele, teď si zapálit můžeš, protože si sázku pro

0: Tak jako vám, Zdeňku.
1: No, prostě jsem to musel vyvržit, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat. Ale, to musíš na to přijít sám. No, samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer, za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jezerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No, to byly krásné chvíle, ale nic víc. Nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
0: Nezdržujte, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
1: Bylo opravdu, nevymyslel jsem si nic.
0: Nikoho nepodezírám, děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
1: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz/linka tam také chodí vaše příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Hosološnice, takže budu zdravit na Slovensko, ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužiaľ, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Ja zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho ja neviem ani zaspať a ja to mám od rana do rana otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von. A som si, nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, mňa to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa, odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem, hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvoreným dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesný muž. No, tak ďakujem, Aničko. A nejaká...
1: Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočne, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, sa z internetu som vás videla. No, kamarátka tu mala a hovorím, ukážem všetkých redaktorov, čo sú nočné linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nejaká iná droga, nejaká iná vášeň, ktorú máte a třeba ste, nebo ste sa jí vyhnula? Máte nejakou?
1: Áno, keď sme s mojím bratom sme boli dvojčata a mali sme 17 rokov, mama nebola doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajčiť decka nebudete a hotovo. A mne to nechutilo. Fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadne, v zimě.
1: No. A ráda pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočně.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeji vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů, v červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všechny srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Už jich mám 16 tery. Takže různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no.
0: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v Noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po jeho, z jeho strany jako ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste četl nějaký ten...
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán, ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá dvanáctky, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže...
0: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano. Ano, teď je 12:15, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinak, v půlinak, ve třičtvrtinak a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc, po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem, moc ráda jsem vařila a pekla všechno možný a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože v tomhle řekněte případě mi, je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly.
0: Hodně síly.
1: Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal i jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem. Ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no. Naši kluci, no. Takže to je... A jednomu je 55 a tady tomu s alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu, opravdu hrozný.
0: Pani Evo, no, jedině vám můžu popřát hodně sil, víc.
1: Hodně sil,
0: nikdo
1: no.
0: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
1: No, právě. S tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že to stane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
1: No, je to. Ano.
0: Hodně sil vám přeju.
1: Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: I vy, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte Noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí. To, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím, napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. To je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádnej k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo a opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě to a myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem, přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano. Ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv? To samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol. Může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to
1: nebo ne.
0: To ani není vášní, to je vášníčka taková.
1: No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím, koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct, Jardo? Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu. Nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, je, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptá se vás...
1: Drží mě to přes 20 let.
0: K tomu gratuluju. K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je, myslím si, zbytečné. Je to automatické, že?
1: No, ne, to záleží na člověku, co má v sobě, jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala, jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla tak... náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: Já se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: a tak jsem se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat, no.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících, tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuju za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v noční lince a přeju vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, no. Já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: ale
0: chceme.
1: Jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako jakou dobu a v životě už do držky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschledávaj.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce Zedlomítko Linka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách, stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášeň sázkařská, pro někoho vášeň sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat. Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
1: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte. Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí. A obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádí, ale spíše jako méně mainstreamová či ne mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství, ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeně neustále někomu pomáhat.
0: Takže altruista.
1: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou hluchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle draho kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto. Aby ji slyšel.
0: No tak paradox to je, to musíte uznat.
1: No, já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu. Já, když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolem cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho dobu jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dostal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
0: Že si znovu polámete žebra, jo?
1: Ne, já ještě pořád do vás dostelí.
0: Takže tady aspoň jo, tohle nebezpečí nehrozí.
1: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě hudba mě neubližuje, naopak to mi pomáhá. Ta mě vlastně pomáhla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mě pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Na dno, jako dolů, jako nahoru.
0: mít navrch nad nimi, tak.
1: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička co se týká třeba prášku, nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neubližují, které jim pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim ubližují, aby se dokázali dostat nad ně.
0: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
1: Ano.
0: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala: já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. Jano, ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince se už podruhé dívám do svých záznamů, týkajících se právě noční linky, a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězají cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve svém mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil a bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože velká frajerka, jsem nemohla zůstat pozadu, že jo?
0: No tak sportovec ten má přímo v genech to, že musí vítězit, že jo?
1: Ano.
0: Pardon za to zlehčení tedy, no.
1: A pak jsem byla obklopena kamarádkama, který všechny kouřili. A když jsme někde seděli, tak zapal si, no pochopitelně, že jo. Neměla jsem pevnou vůli, ale když už jsem měla vlastně dceru, tak jsem říkala, u dítěte se nesmí kouřit, tak jsem řekla, a v rodině, v mé rodině nikdo nekouřil ještě ke všemu.

0: teda ako už si snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, co se dalo. Plice, doktorci s plicním onemocněním, že jsem si přispěla já vládní kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě, a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že ty kafy si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst, protože to je moje vášeň.
1: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
0: Ano. Jenom v počerých, ne v kradených.
1: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek a jsem rád, že jste to řekla za mě. Ještě dřív než já, máte větší postřeh. Takže, no holce pozná sportovkyně. To já jsem v podstatě nikdy nebyl.
0: Teď bych ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
1: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
0: Lehkou atletiku.
1: Takže běh, skoky.
0: A pak vždycky to padou.
1: No, sportovkyně tělem i duší.
0: No, bohužel, bohužel už. Teď to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají. Ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
1: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského Starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju, mějte se krásně a hezké jaro přeji.
0: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne vlastně za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková, a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí, což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne, anebo padá daleko od stromu, ale to si nechme až na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač věrný to, Radomil z Prostějova.
1: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dlouho
2: jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga. A někdo může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí, a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě,

0: ale když člověk používá, může používat ten zrak a jiný smysly a dívá bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, a když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
1: No to, já vám ani prostě nevíte, jak já vám, promiňte, že vás přerušu, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal, vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
0: Jo.
1: A to mě stačí. Mm-hmm. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka. Fofr.
0: Jo, zase to někam běží.
1: Ano,
0: zase to někam
1: ano,
0: běží.
1: Ano.
0: Čas běží jak splašený koně.
1: Jo.
0: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
1: Radomila, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za mizantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
0: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
1: No to mě taky, to mě taky.
0: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuji Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
1: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
0: Napodobně naslyšenou.
1: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi,
1: který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pas!

0: potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam my jsme zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Providence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem si.
4: Karel, no, líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk, který od těch faraonů, že já to...
3: Měl hodně vlasů, jsem měl.
4: Takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: A já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne, ten se
3: jak to,
4: potom...
3: Že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil se, já...
4: jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Sfirákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Sfirák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Sfirák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Sfirák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvoji písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Sfirák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova vím, jak si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Firákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu, na to jeviště, tam paní uklízela, ta si 10 světků uklízela v kanceláři a je tam, a ten referen jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referen, ten, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí sto číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech? To disk jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Didžokej Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to... Cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: No, byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Aha. Byl vlastně open, by se...
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity, jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako...
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá... Ano, raději nám...
4: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Já jsem to říkal, hit Pambíček?
5: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no, no, je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jenom přes hity, ano, to je to.
6: Jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne. Mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebývá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má.
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo? Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to. Hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti?
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. Oh,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si, my se zatím poohlédneme po dalším.
4: Dobro, tak já jdu na cigáro, otče, no.
2: No, ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodnej, vy máte Ameriky určitě, jak tak.
2: Nebudu.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
4: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Vítejte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být

0: Teď já tu jeho ani neznám.
1: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
3: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
4: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
5: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
4: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
5: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
4: Jaký nápoj?
5: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
4: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
5: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
4: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
5: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
4: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
3: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.